0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstujete okurky? A natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tu ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobbyredaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky. A od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém. Mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašní strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobbyredaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co
3: chodím
2: chytáte?
3: Na žížaly, na spávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když se dějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit, hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji griluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete dom po práci a uděláte si 2 stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, 2 nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, to jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit, takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: lékařský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pitlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař, a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textas Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Rony Marto.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděl jsem život.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helek.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity hříšné Bolero, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpívá jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Trutnov odmítá zóny pro větrníky na svém území. Dopravu v Jičíně omezí motocyklový závod. V nočních zápasech fotbalového mistrovství světa vyhrála Kanada a Spojené státy. A sobota bude zamračená s občasným deštěm a teplotami do 23 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Trutnovská radnice odmítá návrh na vymezení akceleračních zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren na svém území. Své výhrady napsala v dokumentu, který odeslala Ministerstvu pro místní rozvoj. Vedení Trutnova bude dotčené lokality bránit a požaduje stažení nebo kompletní přepracování celého záměru. Silniční motocyklové závody v Jičíně zkomplikují tento víkend dopravu v západní části města a na obchvatu směrem na Liberec. Nejde o klasický rychlostní závod, protože účastníci soutěží v takzvané jízdě pravidelnosti, kdy rozhoduje schopnost zajíždět jednotlivá kola v co nejpodobnějších časech. Právě tento formát přitahuje majitele historických motocyklů i fanoušky motoristické historie. Kam se řidiči nedostanou, popisuje mluvčí tamní radní Jan Jireš.
2: Uzavřena bude část obchvatu I-35 směrem z Jičína na Turnov. Objízdné trasy o víkendu 13. a 14. června budou vedeny přes okolní obce. Uvnitř města Jičína budou uzavřeny hlavní ulice M. Koněva a Markova na Holínském předměstí.
0: Obézním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
3: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
0: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zečtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Sport. Fotbalisté Bosny a Hercegoviny remizovali na mistrovství světa v Torontu s Kanadou 1-1. Ve druhém nočním duelu v Los Angeles porazili Spojené státy Paraguay 3-1.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 14 až 17. Zafouká mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli stavebním pracím počítejte na Královéhradecku s omezením na silnici číslo 35 mezi Všestary a nájezdem na D11 na exitu 95. Jezdí se tam ve zúžených jízdních pruzích. Má to tak být až do října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné sobotní ráno, jsou 4 minuty po 5. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové už vás zdraví Pavla Kindernajová. Jsem ráda, že jsem tady, protože se mi zdálo, že jsem se vzbudila až v poledne. V šoku, navíc bez hlasu, což bylo děsivé. Nedívala jsem se do snáře, co to znamená, ale děsi už jsem si snad vybrala za vás všechny. No, otevřeme spolu také, věřím, krásný víkend plný zajímavých výzev. Nejlepší chleby v Česku se pečou ve Svitavách nebo na Kladně. 32

30. ročník soutěže Chleba roku, který se konal v Pardubicích, ocenil pekaře z různých koutů republiky a mezi desítkami čerstvě upečených buchníků natáčela naše reportérka, takže za chvíli už nabídneme víc. Ať se hezky vstává.

0: A vůně lékořice vystřídá vůně chleba. Pro nejlepší chleba v Česku nemusíte jezdit daleko. Svitavská pekárna Nopek zvítězila v jedné z kategorií celorepublikové soutěže chleb roku 2026. Ocenění letos putují také do Choustníkova Hradiště a na Kladno. Porota vybírala z více než 140 vzorků a hodnotila jejich vzhled, vůni i chuť. Výsledky organizátoři vyhlásili na dnech chleba v Pardubicích, kde si návštěvníci mohli soutěžní výrobky prohlédnout a ochutnat. Jak poznat dobrý chleba, jim přitom poradil třeba chlebový someliér. Anna Svobodová byla na místě.
1: Ten chleba je nařezaný a má krásný takovýhle vzor. Myslím si, že na oko vypadá velice, velice hezky. Pak ten chleba rozkrojíme, přivoníme.
2: Se mnou je tady Stanislav Janíček, chlebový someliér. My jsme právě tady u pecí, tady asi zrovna něco dopeklo.
1: Ano, přesně tak, pečeme tu nejrůznější dobroty v podobě chlebu, ale i pečiva.
2: Co takový chlebový someliér vlastně dělá?
1: Tak samozřejmě už název napovídá tomu, že ochutnáváme nejrůznější druhy chlebu, takže hodnotíme ten chleba od A do Z, nejenom jak ten chleba vypadá, ale jak samozřejmě voní, jak chutná.
3: A proto v této soutěži je 25 různých komisařů a každý z nás má jiné chuťové vnímání.
4: My máme semínkový žitný chleb s medem.
2: Pekárna Baker Street, za ní je tady Miroslav Mikovec.
4: Ta naše řada je taková typická v tom, že nepoužíváme žádný droždí, žádný zlepšující přípravky, žádný Ečka a vlastně vrátili jsme se zpátky tý tradici, jak se dřív dělali chleby postaru.
2: Koukám, že tam máte teda semínka, ano, dýňová.
4: Tam, ano, dýně, slunečnice a máme v tom přidaný i klasický med.
2: Je trošku takový sladší.
4: No, ale není to...
2: Je moc dobrý.
4: Určitě to není tak, že by byl úplně nasládlý, ale v dálce, v té chuti je cítit prostě mírná sladkost a chuť toho medu.
2: Zvládne si takový chleba upéct někdo i doma?
4: Ale určitě každý, kdo si veme doma třeba žitnou mouku, přidá si k tomu vodu a dá si s tím práci a vytvoří si kvásek, tak potom už zamíchá těsto na tady ten žitný chleba a stačí mu jenom žitný kvás, žitná mouka, voda, sůl. Přidá si do toho semínka, dá to na 24 hodin příklad kynout do ledničky, si vyndá to těsto, natvaruje si ho, položí si ho do formy, protože to je celožitný, dá do trouby a ten chleba si klidně může upíct i doma.
5: Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v České republice. Umožňuje to nejenom si poměřit síly, ale vlastně ukázat tu pestrost české pekařiny. Je to spousta inspirací pro ty pekárny, novými trendy v pečení, novými recepty, novými tvary chlebů. To znamená, je to skutečně jakoby inspirující záležitost vlastně pro každého pekaře.
2: Porota letos rozdělila ocenění v 5 kategoriích. Vítězné pekárny si z Pardubic kromě titulu odvezly taky ochrannou známku chléb roku 2026. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: A už se dívám na mapu Českého hydrometeorologického ústavu a sluníčko se nám tady objevuje po několika dnech v těch ikonkách, minimálně na té mapě. Je sice za obláčkem, ale sluníčko už vykukuje, minimálně v Hradci Králové. Teď 14 stupňů Celsia, Náchod 13, Trutnov 12 stupňů, Výčíně 13, tam je obláček i s kapičkami a v Rychnově také 13 stupňů Celsia. Tak pojďme i na detaily.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo na východě Čech, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, ale mělo by jich být už méně, večer budou srážky ustávat. Teplotní maxima dnes už budou příjemná, vystoupat by měla ke 20 a 23 stupňům Celsia. Na horách se teploty budou držet kolem 17 stupňů. K tomu zafouká mírný západní vítr.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Ve spotřebitelském servisu se dnes ptáte na neúspěšnou reklamaci. Jak postupovat ve spolupráci se soudním znalcem, řekne Josef Černý.
1: Panu Emilovi neuznali reklamaci fotoaparátu a chce se tady obrátit na znalce. Zamítnutí ovšem proběhlo pouze ústní, proto by rád věděl, jestli je to dostačující. Pane posluchači, zamítnutí musí být vždycky písemné a musí obsahovat přesný důvod tohoto zamítnutí. Nestačí tedy pouze napsat, že reklamace se zamítá, ale musí být uvedeno například, že voda byla způsobena nesprávným zacházením, aby znalec věděl, na co se má zaměřit. Než půjdete ke znalci, ještě prodejce zkuste upozornit, že znalecký posudek bude stát několik tisíc a on bude povinen vám ho proplatit, tak jestli třeba nechce své zamítnutí ještě přehodnotit.

Posádku příští mise Artemis budou tvořit 3 Američané a 1 Ital. Astronaut Aleš Svoboda vezme na vesmírnou stanici 6 brněnských experimentů. Archeologové objevili v trase budoucího obchvatu Vysokého Mýta doklady osídlení. Nálezy z bojiště roku 1866 u Hradce Králové zkoumají také antropologové. Na projektily tehdejších zbraní se zaměříme s magistrou Marcelou Erbanovou. Archeologové na Bahamách objevili vraky lodí ze slavné pirátské éry. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Počet obyvatel Královéhradeckého kraje v letošním prvním čtvrtletí klesl. Aktuálně v něm žije 553 230 lidí. Od ledna do března totiž víc lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z čerstvých údajů Českého statistického úřadu. Zahrady zámků, klášterů i škol, ale taky soukromé zahrady nebo farmy se tento víkend otevřou veřejnosti. K vidění při akci Víkend otevřených zahrad budou i místa, která jindy nejsou běžně přístupná. V Královéhradecké čtvrti Kukleny je to třeba Mezinárodní soutěžní rozárium. Pardubický kraj hledá nástupce dosavadní ředitelky střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem Lenky Gotthardové. Ta rezignovala na funkci po nedávné školní inspekci, která ve škole odhalila nedostatky v řízení, komunikaci a vedení teoretické výuky. Termín pro podávání přihlášek do konkurzu na ředitele vyprší 30. června. Počet nehod na elektrokolech roste. Loni se jich stalo skoro 870. To je meziročně nárůst o třetinu. Vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládali řízení nebo se mu nevěnovali. Často taky nenosili přilbu. Basketbalisti Nymburka dnes můžou vybojovat 21. ligový titul. Ve finálové sérii s Pardubicemi vedou po třech domácích výhrách 3-2 a teď se pokusí uspět i na soupeřově palubovce. Zápas začne v 17 hodin. Čekáme oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 14 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku si dejte pozor na silnici z obce Chvaleč do Adršpachu. V serpentínách je na silnici nafta a vozovka je kluská v úseku asi 2 kilometry. Jeďte tam zvlášť opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Denní tisk.
1: Sobota 13. června, ranní noviny před námi. Jako Právo první otevírám. Právo píše o expedici, která začala a člun zamířil k moři. 24 statečník se zúčastní páté expedice Monoxylon, která na trasu dlouhou asi 450 kilometrů vyrazí v sobotu 20. června z řecké Alexandropule. Už ve čtvrtek se ale na cestu ke startu vydalo samotné plavidlo. Možná jste mnozí zaregistrovali, replika pravěké lodi vydlabaná z jednoho kusu dřeva. Takzvaný Monoxylon suchou cestou ho z archeoparku pravěku ve Všestarech u Hradce Králové až do Řecka přepravuje kamion. Experimentátoři poplují z Alexandropule do přístavu Volos. Na cestu mají zhruba 12 až 14 dnů a čekají je i dvě etapy o 90 kilometrech. Určitě budeme jejich putování také sledovat. Teď už ale téma z Náchodského deníku, který se věnuje oslavám Josefova. Josefov oslavil 100 let turistických zážitků, podzemí doposud okusilo přibližně milion návštěvníků. Evropa se pyšní bohatým kulturním dědictvím opevnění, pevnosti, opevněná města, obrané linie a bunkry po staletí utvářely města, krajinu, hranice a identitu. Byly stavěny za účelem ochrany a kontroly území, no a jedním z nich je právě i pevnost Josefov, kde si připomněli kulatých 100 let od prvního provázení v tamních podzemních chodbách. Článek se ohlíží za tímto výročím, zmiňuje milionovou návštěvnost a také to, že chtějí všichni dostat Josefov na výsluní, tak budeme držet palce, ale teď ještě do třetice. Mladou frontu dnes tady také máme a ta na regionálních stránkách například zve do Zámeckého parku v Rychnově nad Kněžnou, který čeká vrchol sezóny. Právě dnes v 21 hodin v doprovodu Hradecké filharmonie vystoupí britský královský sbor Kingdom Chor. Kvůli přípravám jsou park i Kolovratská ulice uzavřené. Park se otevře v 18 hodin. Na malém pódiu zahraje kapela Englishman. Chybět nebudou stánky, předem si lze objednat i piknikové koše. Pořadatelé žádají, aby si diváci nebrali deštníky, pro každého mají jednorázové pláštěnky. Parkování u zámku na Poláčkově náměstí i u společenského centra je vyhrazeno pro návštěvníky s VIP vstupenkami, takže pokud byste měli chuť, tak v Rychnově nad Kněžnou to dnes určitě užije, ale po 8. hodině připojíme i další pozvánky na celé území Královéhradeckého kraje.

0: 5 hodin 45 minut, máme 6:45 v Hradci Králové. Už se nám klube sluníčko, ta oblačnost se protrhává, skutečně sluneční paprsky začínají těšit.
1: Počasí.
0: Oblačno až zataženo, ale to stále platí na východní Čechy. Místy s občasným deštěm nebo přeháňkami večer by ty srážky byly ustávat. Upřesníme určitě s meteorologem po 8 hodině. Ty teploty by měly být už vyšší, už nám to stoupá téměř k letním hodnotám. Téměř 20 až 23 stupňů Celsia, to jsou ta maxima pro sobotní den. Na horách by se teploty měly držet kolem 16-17 stupňů. Předpokládané množství srážek není nijak vysoké, 1 až 6 mm. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž zůstává na jedničce.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Právě dnes je 13. června, svátek slaví Antonínu, no a také se nám blíží už to pravé léto a s ním spojené pranostiky, tak třeba na svatého Antonína broušení kos započíná. Tak si zrovna o té kose teď něco i povyprávíme. S dětmi to zkusila redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je kosa?
2: Já vím, to je taková, když začne vycházet sluníčko, ne, když my staneme, tak z mráčku, z toho vedra se vytvoří pára a ta pára půjde dolů na tu trávu.
3: Kosa je buď takovej pták, anebo se říká, je mi kosa, jakože je hodně zima.
1: A není kosa nějaký nástroj?
4: Jo, je, akorát
2: kosa,
4: to...
2: Kosa je taková na trávu.
4: Kosu nese ta kostra a to se seká tráva.
1: A jak vypadá ta kosa?
3: Kosa je taková sekera, akorát, že je trochu delší. Akorát... Přidrží se tráva, takhle se s tím sekne.
4: Ona je špičatější než sekera a nemá takový hranatý ty...
1: A viděli jste někoho sekat s kosou?
4: Já ne, já jsem nikdy nikoho neviděl.
2: Babička i mám velký kosy i malý, i střední.
3: Nikdy se říká, že to nosí smetka a seká tím hlavy. Ale to je jenom pověra.
5: A takhle to vidíme my.

Nová okružní křižovatka v Náchodě Bělovsi je hotová. Dopravní omezení u polských hranic skončí v pondělí. Mluvit o tom budeme s detaily v dalších zprávách za 5 minut.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Dělníci dokončili výstavbu okružní křižovatky v Náchodě u hranic s Polskem. Jičínská radnice přispěla majitelům chodníků v centru na opravy. Kajakář Josef Dostál a dalších 8 Čechů zabojuje o medaile na mistrovství Evropy v kanoistice a dnešek bude zamračený s občasným deštěm a teplotami do 23 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Kolony aut v Náchodě už brzy skončí. Řidiči budou moct od pondělí bez omezení projíždět novou okružní křižovatkou v Bělovsi u hranic s Polskem. Stavba na silnici číslo 33 je hotová a skončí tak dopravní omezení, která v místě platila od poloviny března. Křižovatka vznikla v blízkosti hraničního přechodu a je součástí budování přeložky silnice mezi Bělovsí a Velkým Poříčím. Její výstavba stála 11 milionů korun. Průchod částí podloubí na Valdštejnově náměstí v Jičíně je teď omezený. Dělníci pracují na výměně původní dlažby, protože její stav už byl špatný. Majitelům chodníků přispělo na opravu i město.
2: Přestože plochy v podloubí nejsou ve vlastnictví města a nejde o veřejné chodníky, patří mezi běžně využívané pěší trasy v centru Jičína. Lidé je využívají při cestách přes Valdštejnovo náměstí i při návštěvách obchodů a služeb v okolí. Právě veřejný význam těchto prostor byl jedním z důvodů, proč město na rekonstrukci finančně přispělo. Dlouhodobým cílem je postupně zlepšovat stav frekventovaných podloubí v historickém centru města, která sice patří soukromým vlastníkům, ale každodenně slouží veřejnosti. Čína, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Přehled všech úprav najdete na webu Českých drah. Platit budou až do 12. prosince.
1: Sport.
0: Třetí den mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice přinese první finálové závody. Představí se v nich Martin Fuchsa na kilometru, Denisa Řáhová a Antonín Hrabal na dvoustovce a čtyřka jak na půl kilometru. Kajakáře Josefa Dostála čekají finále na 500 i 1000 metrů, což bude náročné i s ohledem na vysoké teploty a silný vítr.
3: Sám nevím, loni mi to vyšlo dobře, protože jsem ve finále na vlně na kilák a pošetřil jsem si na 500. Uvidíme, jestli pojedu, jestli bude foukat, tak já prostě v tom povětru moc proti těm lehkým klukům nemám šanci, uvidíme, jak to bude foukat. No.
0: Dostál vyjede v Portugalsku na kilometrovou trať v 11.37 a na poloviční 5 minut po 17. hodině.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 14 až 17. Zafouká mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na D11 pozor na 78. kilometru ve směru na Prahu. Na krajnici je tam odstavené porouchané auto, projíždějte kolem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Stávate s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi, dobré ráno vám všem přejeme. V seriálu Hradecké minuty dnes prozkoumáme, kde bylo v Hradci Králové v 18. století popraviště a kde se nacházely katovny, řekne nám to historička Jana Vojtíšková. No a před 6:30 s námi bude i Marie Redková. Na počátku byla babička, ta babička byla kouzelná, nějak tak vypadal stát kariéry právě zmíněné Marie Redkové. Někdejší televizní hlasatelka, která v týdnu oslavila 70. nám před 6:30 řekne k celé té historce určitě víc. Ať se hezky vstává.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Rokový náře v podání Olympiku a písně Dynamit. Je to jeden z největších hitů samozřejmě kapely Olympik, ale tolik se neví, že první nahrávka byla v angličtině. Teprve později byl text upraven do dnes známé české podoby, kterou otextoval Zdeněk Rytíř. Píseň vznikla na přelomu 60. a 70. let, kdy se lámal vývoj v tehdejším Československu. Změna společenské atmosféry se tak propsala i do tvorby kapely a Dynamit se stal symbolem toho dravějšího zvuku. No ale teď už i k dějinám krajského města. Dalším dílem pokračuje náš seriál k dějinám města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílené díly i s obrázky a fotografie my máme na webu hradec.rozhlas.cz a soboty ty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové. Dnes to tedy bude o popravách v 18. století.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Milí posluchači, všimli jste si někdy, že v Hradci není dochován žádný název, který by odkazoval na dřívější přítomnost popraviště ve městě? Nikde nevidíme ulici Na Spravedlnosti, jakou mají v sousedních Pardubicích, či ulici Na Stínadlech, jako je tomu v Teplicích. Důvodem jsou zásahy do předměstské zástavby. V době výstavby pevnosti po polovině 18. století, kdy byly zcela zahlazeny stopy po hradeckém popravišti. Popraviště, významný komponent středověké a raně novověké kulturní krajiny, nestávalo na kopci za městskými hradbami, jak tomu bývalo u některých měst, ale nacházelo se v dnešní Marštíkově ulici v místech, kde dnes stojí naproti obchodnímu centru Futuru garáže. Podobně jako dnes tu procházela významná silnice na Vysoké Mýto a lokalita tak měla pro příchozí i odchozí výchovný a varovný účinek. Popraviště bylo zbořeno v roce 1788, nicméně i poté se na jeho místě konaly ještě v první polovině 19. století popravy, a to tím způsobem, že se pro každou exekuci zřizovala nová šibenice. Hrůzné exekuce však již byly opuštěny. Výlučnou formou popravy bylo oběšení. Proto se používala šibeniční dřevěná konstrukce. Taktéž tortura, tedy mučení, jehož prostřednictvím se měl obviněný přiznat k trestné činnosti, byla od roku 1776 minulostí. Pramenů, které by vypovídaly o hradeckém hrdelním soudnictví, máme jako šafránu. Z toho mála, co víme, vyzdvihněme katovskou rodinu Hořínků, kteří se v Hradci usadili na počátku 19. století. Jmény však známe ojediněle i některé další hradecké katy, kteří měli katovnu do výstavby pevnosti Na Střezině. Poté je katovna doložena v předměstské osadě Kukleny. Výzkumem bylo bezpečně prokázáno, že v Červeném dvoře kat nesídlil, jak se dlouhou dobu tradovalo.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

0: Královéhradeckém kraji nás dnes na obloze čeká proměnlivá oblačnost s přeháňkami.
1: Počasí.
0: Už tady máme i aktualizovanou předpověď od meteorologa Tomáše Popelky. Jeden stupeň nám odebral a těch přeháněk trošičku přidal, takže počítejme s tím, že ráno bude oblačno až zataženo a během dopoledne postupně proměnlivá oblačnost a začnou se tvořit přeháňky. Nejvydatnější budou v oblasti hor a ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Teploty v maximech dnes tedy 19 až 22 stupňů, na horách teploty 13 až 16. Vítr ten bude foukat mírný západní a předpokládané množství srážek je tedy v nižších polohách do 6 mm, na horách až kolem 10 mm. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom portské, korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

0: Kdo zažil slavnou éru hlasatelů, kteří v televizi provázeli programem, dokáže určitě ke vzpomínkám na tuto profesi vysypat z rukávu i pár jmen a mezi nimi bez pochyby i jméno Marie Redkové, která v týdnu oslavila 70. Když si chtěla studovat klasickou hudbu, ale cesty osudu rozhodly jinak. Otázku, jak se nakonec dostala na televizní obrazovku, slýchá od lidí velmi často a tak není divu, že na ní před lety odpovídala i v našem zábavném pořadu.
1: To všude vyprávím, protože to je příhoda, kterou samozřejmě ode mě každý chce slyšet, jak jsem se dostala k tomu hlasatelování. A bylo to v době, kdy jsem podruhé neuspěla u těch přijímaček na akademii a teď jsem si říkala, a co já budu dělat? Co jako mě by zajímalo něco dělat v kultuře, zajímalo by mě něco třeba okolo muziky, ale tak jsem byla taková bezradná a jela jsem tramvají a pode mnou seděla taková starší paní a podala mi lístek, abych jí ho označila, tak jsem tu jízdenku štípla, podala zpátky a ona tak se na mě zadívala a říkala, slečno, vy byste se mi líbila v televizi. Že jo, mladý pane? A vedle stál pán, který mi byl velmi povědomý a říkala jsem si, já ho od někud znám, kdo to je. A pak jsem si uvědomila, že to byl Milan Friedl, který svého času uváděl hudební pořady v televizi, v československé tenkrát. A tak slovo dalo slovo, začali jsme se bavit. Ta paní, když vystupovala, jak mi udělala ostudu na celou tramvaj, protože slečno do života hodně štěstí a celá tramvaj už zpozorněla. Že jo? No a já jsem s tím Milanem Friedlem ještě měla kus dál společnou cestu a tak jsem říkala, co jako, jaký je můj osud a že by mě eventuálně zajímalo uvádět nějaký pořady a jestli by mi nemohl poradit. Tak on mi říkal, no zkuste zavolat do televize, do hlasatelny, třeba by vám dali nějakou příležitost nebo bude nějaký konkurs a třeba byste mohla takhle začít. No a tak já jsem přijela domů a říkám si, no někdy zavolám. A jsem si říkala, ne, zavolám hned a zavolala jsem hned a tam se ozval, no ale ten konkurs se už tento týden natáčí a já jsem říkala, já nevím, že je konkurs, no my jsme to hlásili, vy to nevíte, ne, nevím, no tak přijďte ještě, no tak jsem ještě přišla, no.
2: A prostě čirou skoro jedna
1: no,
2: jízda tramvají.
1: To byla, já říkám, kouzelná pohádková babička v té tramvaji, protože ta za to může.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Provoz na silnicích v Podkrkonoší dnes ovlivní tradiční Krakonošův cyklomaraton. Závodníci si můžou vybrat ze dvou tras, delší měří 135 kilometrů a vede přes Pomezní boudy a Pražskou boudu. Kratší je dlouhá 89 kilometrů. Start i cíl jsou v Trutnově před společenským centrem UFO. Den větru dneska zájemcům otevře větrný park u Hrádku nad Nisou na Liberecku, který je se 13 stožáry druhým největším u nás. Loni park dodal do sítě přes 60 gigawatt hodin elektřiny, což odpovídá přibližně polovině roční spotřeby všech domácností nedalekého Liberce. Lidé uctí památku 340 zavražděných obyvatel vyhlazené obce Lidice. Nacisté vypálili před 84 lety 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pěta začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Přinést by je měl takzvaný kariérní řád. Ten má nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Fotbalisté Bosny a Hercegoviny remizovali na mistrovství světa v Torontu s Kanadou 1-1. Ve druhém nočním duelu v Los Angeles porazili Spojené státy Paraguay 4-1. Ráno čekáme oblačno až zataženo. Během dopoledne postupně proměnlivou oblačnost s přeháňkami, četnějšími na horách a ojediněle se může objevit i bouřka. Večer budou srážky ustávat a mraků začnou ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silničáři opravují povrch vozovky ve Smidarech na Hradecku, proto tam uzavřeli silnici číslo 280 a 327. Objížďky jsou značené a potrvají do 10. srpna.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Michal Tučný se svou písní Není tak daleko od pravdy, že Mexiko je teď v hledáčku fotbalových fanoušků a mnozí neváhají přivstat si kvůli posunu času. Tak zdravíme i ty, kteří už jsou dávno s námi. Hezké sobotní ráno.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Ano, a v tuto chvíli se podíváme i do novin. Krkonošský deník píše o tom, že Trutnov odmítá zóny pro větrníky na svém území, jak už je od nás víte. Vedení Trutnova odmítá návrh na vymezení akceleračních zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren na celém svém území. Své výhrady vyjádřilo v dokumentu, který odeslalo Ministerstvu pro místní rozvoj. Radnice bude dotčené lokality bránit a požaduje stažení nebo kompletní přepracování celého záměru. Můžeme připomenout, že na území Trutnova byly vymezeny dvě akcelerační zóny, a to v městské části Studenec s celkovou rozlohou 932 hektarů a v části Staré Buky s rozlohou zóny 330 hektarů. V Královéhradeckém kraji je přitom navrženo 5 akceleračních zón pro větrníky, přičemž všechny jsou na Trutnovsku. Další téma už vybírám z Hradeckého deníku. Hradecký deník zmiňuje například to, že celníci objevili 38 kilogramů slonoviny. Umělecky vyřezávané artefakty ze slonoviny a dva celé kly objevili královéhradečtí celníci. Pachatel se je snažil prodat za 1,5 milionu. V současné době je vedeno řízení o propadnutí věci státu a viník dostal peněžitý trest. Podle odborníků kvůli vidině zisku zemřelo nejméně 10 jedinců chráněného slona afrického, jak tedy uvádí i Hradecký deník. Ale teď ještě pohled do dnešního Práva. I Právo tady máme a Právo se věnuje psům s tím, že čip už stačit nebude. Přichází centrální registr psů. Policie odchytí zaběhnutého psa, ten má sice čip, ale nezaregistrovaný, a tak se majitel dohledává jen stěžka. No a právě tomu má zabránit nová centrální evidence psů, do které budou muset od příštího měsíce majitelé své mazlíčky nechat zapsat. Útulky ale upozorňují, že systém má hned na startu slabinu, že nebudou mít do něj přístup. Povinnost zápisu psa v centrální evidenci psů, kterou bude provozovat Komora veterinárních lékařů, platí od 1. července. Samotný čip ani zápis v některém ze soukromých registrů, připomínáme, že už nebude stačit. Detaily píše dnešní deník Právo. Je 6 hodin 2:40 minut, noviny pro tuto chvíli zavíráme a dál přejeme krásné ráno.

0: Sobota 13. června je 164. dnem roku 2026. V pražském Klementinu byla pro tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1964, kdy teploměry ukazovaly více než 33 stupňů Celsia a nejnižší v roce 1947, kdy bylo 7,2 desetiny stupně Celsia. Tak dnes budeme směřovat určitě k těm nižším hodnotám.
1: Počasí.
0: I když 7 stupňů po ránu nebylo asi nikde, pohybovaly se teploty kolem těch 13-14 stupňů, jak je to aktuálně i teď. Dostane se nám to přes 20 stupňů Celsia, ale na letní hodnoty to ani dnes nebude. Bude proměnlivá oblačnost s přeháňkami, ráno oblačno až zataženo. Slunce před hodinou, které nás těšilo, to už se, mám pocit, nenávratně schovalo za tou oblačností. Během dopoledne by to mělo být ale opět proměnlivé, ale začnou se tvořit i přeháňky. Nejvydatnější budou v oblasti hor a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Večer pak budou srážky ustávat, oblačnosti by mělo začít ubývat. Maxima teplotní se dnes dostanou na 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Prvním hostem pátečního habaděje bude Jana Fabiánová. Původně muzikálová herečka prožila 7 let v divadle Semafor, 4 roky v divadle Kalich a 2 roky v Národním divadle. 9 let žila ve Spojených státech amerických. V poslední době se věnuje i osvětě a pomoci obětem domácího násilí. Napsala 2 knížky, píše hudbu a také české texty z pocitu, že i to může udělat někomu radost. Je toho hodně a vše probereme po 10. hodině. Druhým hostem bude Jan Bendik. Tenhle zpěvák se narodil v Hradci Králové, kam se často a rád vrací. V letošním roce chystá v Praze svůj doposud největší koncert. Jak vypadají přípravy, poví po 11. hodině. Tak přijďte, protože tentokrát si určitě v naší poslední předprázdninové kavárně i zaspíváme.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: A svět sportu před námi, svět sportu a konkrétně toho hokejového. Už na 8. sezónu se v roli hokejového videokouče chystá v extraligovém klubu Hradce Králové Patrik Stehno. Bez jeho práce si trenéři a týmu nedokáží přípravu nebo samotné vedení zápasu dost dobře představit. Přitom i jemu samotnému je v některých chvílích úzko.
2: Ty sportovní bych asi nezmiňoval, protože to je nervozita a je to takový jako pocit toho, abych něco někde nepokazil, ale to je to sportovní a to si myslím, že je to součást. Nejvíc úzko mi je, když mi nefungují technologie, to je ten největší problém. V podstatě je to zmar, kdy já nedokážu udělat s tím nic, prostě něco nefunguje, něco neběží. To je ten největší problém, kdy já s tím nedokážu nic udělat.
3: Jak často se to stává na českých extraligových stadionech?
2: A já musím zaklepat, že to není tak často a zároveň my s kolegama z jiných týmů si dokážeme nějakým způsobem vypomoct. Občas se to prostě stane, ale je toho minimum.
3: Naopak, hodně vás to zahřeje, když dáte pokyn na Coach Challenge, ta přijde a je pro vás vítězná.
2: To je příjemný pocit, já si to počítám jako gol.
3: Ale nemůžete usnout na vavřínek samozřejmě. Hra běží blesku rychle dál.
2: Přesně tak. To gro té moje práce ale není pouze jenom ta Coaches Challenge, to je potom jenom ta kontrola těch gólů, ale i ten dobrý pocit z dobrý přípravy na soupeře. Když vím, že v té poradě byly věci, které se potom následně objevily v tom zápase, my jsme na ně byli připraveni a i díky tomu se třeba ten zápas vyhrál, tak to jsou ty příjemné pocity.
3: Vnímáte i to, jaký konkrétně rozhodčí ten zápas píská, že už si uvědomujete různé odlišnosti mezi nimi?
2: Pro mě až tolik ten aspekt toho rozhodčího tam není. Spíše to možná potom reakce na vedení toho utkání. Nezávisle na rozhodčím, ale na stylu a zároveň i nastaveném metru v rámci toho daného utkání. Tak, abych já dokázal reagovat na to, že nějaký fauly nebo v uvozovkách fauly se pouštějí, dneska je to volnější a zároveň potom i upozornit na to, aby jsme si třeba dali pozor na nějaký zákroky, kdy už jsme třeba od rozhodčího dvakrát dostali napomenutí, ale sledovat i další věci, třeba dění na soupeřově střídačce, jestli náhodou tam není někdo zraněný, někdo má rozbitej nůž, tak teď prostě jim tam bude v rámci přesilovky někdo chybět.
3: Velice cenné informace pro trenéry.
2: Tohle jsou věci, kdy je to přerušení té hry a já se snažím i tyhle ty věci sledovat. Každá takováhle maličkost ve finále může zápas 1-1 rozhodnout.
3: Jste v jedné místnosti s trenéry 3/4 roku, dá se říci den co den, nějaká ponorka nebo případně jak proti ní bojovat, co používáte na to, abyste čistil hlavu?
2: Čištění mý hlavy mi dopřává můj syn, takže jakoukoliv možnost s ním bejt, tak takhle si čistím hlavu. Ale nemyslím si, že v rámci naší kanceláře by byla nějaká velká ponorka.
3: Říká hokejový videokouč extraligového týmu z Hradce Králové Patrik Stehno před začátkem nové sezony. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Audio Service představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: roku ubylo asi 20 tisíc lidí. V Česku tak teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí, než k nám přišlo, říká za statistiky Michaela Němečková.
1: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
0: Tu mají v Česku nejčastěji Ukrajinci, kteří utekli před ruskou invazí. V prvním čtvrtletí klesl i počet obyvatel Královéhradeckého kraje, a to o 1438. Aktuálně v něm tedy žije 553 230 lidí. Čistá Úhorek na Semilsku připravila na dnešek setkání rodáků a přátel obce. Kvůli předpokládanému velkému počtu účastníků je v obci po dobu konání akce snížená rychlost. Dobrovolní hasiči připravili k setkání u zbrojnice historické fotografie a v kulturním programu vystoupí děti z místní školy i hudebníci z okolí. Setkání ukončí v podvečer mše svatá v kostele svatého Prokopa. Příznivci vojenské historie si dnes připomenou památku radiotelegrafisty Jiřího Potůčka, člena výsadkové skupiny Silver A. Z Končin u Červeného kostelce vyjdou v 8 hodin na dálkový pochod do Pardubic, který měří 80 kilometrů. Účastníci musí projít kontrolními stanovišti v Jaroměři a ve Vysoké nad Labem. Pochod je věnovaný také spolupracovníkům výsadkářů a odbojářům, říká za organizátory Ondřej Dýrer z Československé obce legionářské.
2: Věříme, že i jediný přeživší z rodiny Burdychových, kteří výsadkářům ze Silver A pomáhali, by měl z dalšího ročníku radost. Právě díky podobným akcím se daří uchovávat příběhy odvahy, obětavosti a pomoci druhým pro další generace. Velké poděkování patří také armádě České republiky, která nám letos výrazně pomohla se zajištěním dopravy účastníků na start pochodu. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoe 6-4 a 7-6 a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. O jeho soupeři se teprve rozhodne. Barboru Krejčíkovou čeká na stejném povrchu v Hertogenboši taky boj o postup do finále. 30-letá česká hráčka se utká s Polkou Magdou Lineteovou. Počasí. Ráno čekáme oblačno až zataženo, během dopoledne postupně proměnlivou oblačnost s přeháňkami, častějšími na horách, a ojediněle se může objevit i bouřka. Večer budou srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 16. Zafouká mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Českého rozhlasu Hradec Králové vás i o víkendu zdravíme a snažíme se vás vybavit a naladit příjemně do nového dne, do víkendu. Křtiny nových hřbíbat na krkonošské farmě Huculu se konají právě dnes a my pro vás máme připravenou i pozvánku. Poslechnout si ji budete moci už za chvíli. A před 7:30 si zahrajeme o vstupenky na představení, které bude na Kuksu a bude to s hvězdným obsazením, takže věříme, že mnozí budete chtít zabojovat. Hodně štěstí.
3: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: 12 minut po 7 hodině, teď už zamíříme na farmu Hucul na Janovu horu v Krkonoších, kde právě dnes pokřtí odpoledne další hříbata ohroženého plemene huculského koně. Mezi kmotry opět nebude chybět Český rozhlas Hradec Králové. Zveme tedy do Krkonoš nejen na výlet, ale také na malou koňskou slavnost.
1: Křtiny letos v tradičním termínu 2. červnová sobota. Zve Alžběta Karbusická, spolumajitelka farmy Hucul na Janově hoře.
2: Za všechny Janováky.
1: Uvidíme, jak bude počasí přát. O Antonínovi se říká, že veslo třímá a často na něj hřímá. Huculci jsou horští koně, jsou na volných pastvinách, nebojí se bouřky.
2: Nebojí. Ta bouřka je pro ně tak čitelná a tak přirozená, že to naprosto chápou. Oproti třeba ohňostrojům, ty řeší, ale bouřku ne.
1: Kolik pak bude koníčku? Vím od vás, že jsou to samý hřebečci skoro.
2: To ano, máme 10 hříbat a loni se nám podařilo přivést maďarského hřebce linie Polan, která doteďka v Čechách nebyla, tak veškerá hříbata jsou po tomto maďarském hřebci.
1: Neznám koníčka, který by uměl tak šlapat po horách jako Hucul. On to má ostatně v genech.
2: Ano.
1: Slouží i ve strážní službě Krkonoš.
2: Slouží. Mnoho lidí už strážce na Huculech potkali.
1: Možná, že ze strážců bude i některý kmotr.
2: To už jsou takový naši stálí hosté a kmotři.
1: Naše rozhlasové stádo Huculků se rozroste letos od písmene O.
2: Věřím, že se budou jména líbit.
1: A jak budou vypadat křtiny?
2: Od 12 hodin stánky, kapela, máme naplánováno divadlo a ve 2 hodiny tradičně křtění hříbat. Budou krátké ukázky, ať už od větších slečen z jezdeckého kroužku nebo těch trošku menších. Uvidíte naše 2 plemenné hřebce.
1: A průvod kobylek, maminek s hříbátky, to znamená Huculci zblízka, bude samozřejmě i veškeré vysvětlení, co je vlastně huculský kůň pro ty, kteří by to ještě nevěděli. Jízdárna.
2: Kolem 4. hodiny začneme vodit všechny zájemce, zejména děti.
1: Určitě vaše kozí stádo.
2: Kozy se těší, o ty vás určitě nepřipravíme.
1: Tak tedy cíl sobotního výletu Janova hora v Krkonoších, 800 metrů nad mořem a můžete počítat i s vyhlídkou z koňského hřbetu. Těšíme se.
2: My se také moc těšíme a budeme rádi, když dorazí.
1: Z Janovy hory Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 13. červnový den slaví svůj svátek Antonín. Jméno pochází z latinského Antonius, což bylo jméno římského šlechtického rodu a znamená přední, čelný, vynikající. Ke známým nositelům patří fotbalisté Panenka a Barák. A narozeniny by dnes oslavila například Helena Růžičková, která se narodila před 90 lety. Helenu Růžičkovou jsme vzpomínali i včera v našem vysílání v divadle pro naše uši a taky v ranní bleskovce, takže dnes bude ranní soutěž věnována za malou chvíli úplně někomu nebo spíše něčemu jinému.
1: Počasí.
0: Proměnlivá oblačnost s přeháňkami dnes bude na území Královéhradeckého kraje. Ráno oblačno je zataženo, během dopoledne postupně proměnlivá oblačnost. Možná sem tam nějaký paprsek vykoukne, ale to uvidíme, upřesníme určitě s meteorologem Tomášem Popelkou v té příští hodině. Maxima teplotní 19 až 22 stupňů Celsia, teploty na horách 13 až 16. Vítr ten bude mírný západní do 7 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek v nižších polohách do 6 mm, na horách až kolem 10 mm, s tím, že na horách budou nejen vydatnější srážky, ale ojediněle se tam může vyskytnout i bouřka. Rozptylové podmínky ty jsou dnes ale dobré až velmi dobré a biozátěž zůstává na jedničce.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Jdeme si hrát, telefony už nám tady blíkají, vy chcete hrát, cena možná vás zaujala, hrajeme o CDčko Libor Pavlata, Až se znovu narodím, a k tomu, jak jsem předeslala, dvě krásné vstupenky na divadelní představení Jak se vám líbí na nádvoří Hospitalu Kux. Představení bude 28. června od 19.30. Cena té jedné vstupenky je 790 korun, někdo získá dvě, a z toho obsazení, které jsem nastínila, můžu říct, že v této hře vystoupí Roman Zach, Jakub Žáček, Jaromír Nosek, Václav Rašilov, Václav Matějovský, Denny Ratajský, Petr Motloch a další. Takže není se co divit, že ten zájem z vaší strany asi velký. Dnes se zaměříme na růže, protože v Hradeckém rozáriu, jak možná víte, v Kuklenách právě dnes bude otevřena zahrada od 19 do 17 hodin. Pokud obdivujete růži, královnu květin, tu její krásu, tak určitě je to ideální příležitost zajít se podívat a inspirovat, a můžete se při té příležitosti zapojit i do hlasování. Vloni vyhrála velkokvětá růžová růže, to se nebudeme ptát, byla to růžová růže od německého šlechtitele, opravdu krásná. Každý rok je to jinak, určitě víte, ale většinou připraví rozárium i nějakou specialitu věnovanou osobnosti, a právě na to se zaměříme. Vzpomenete, které osobnosti, napovím, že to byla pěvkyně, věnovalo rozárium vyšlechtěnou růži? Jak se jmenovala pěvkyně v loňském roce?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Pěvkyně pocházející z Hradce Králové, no tak zdá se, že víte, tak vyzkoušíme, kdo se k nám dovolal. Krásné ráno sobotní, kdo tam? Dobrý den.
2: No, dobré ráno.
0: Dobré tady ráno. Zdravíme, paní Eliško do Hostinného. No a povídejte, víte?
2: To nějaké typy?
0: Nejsou typy. Hodně se o té pěvkyně mluvilo, protože já vám napovím, ano, nejen, že pocházela z Hradce Králové, ale také v loňském roce jsme připomínali 100 let od jejího narození.
2: Poňa Červená.
0: Ano. Ano, je to růže Soňa Červená, takže je jasné, jakou má barvu tato růže. Ano.
2: O Soně se tam chystáme.
0: No paráda, takže výlet jasný. Dneska už vyrazíte do rozária?
2: Nevím, podle počasí, jaký by se k tomu sluníčko.
0: No, o Soně Červené bylo známo, že se stejnou energií, jakou se věnovala zpěvu, tak se lásky plně věnovala právě i těm růžím. Růže vyšlechtěná poblíž Hamburku symbolicky ozdobila park na soutoku řek Labe s orlicí v Hradci Králové, ale je i v tom rozáriu. Tak přejme si všichni to hezčí počasí s tím sluncem. Samozřejmě ty prohlídky jsou mnohem hezčí. Ale Eliško, gratulujeme samozřejmě k té výhře dnešní. Zdravíme do Hostinného a ať se vám to daří, všechno další jako v naší soutěži.
2: No, díky moc a určitě doporučuji se jít na výstavu podívat, protože to je nádhera. To pohladí duši, to je úplně krásný.
0: Děkujeme a nelze než souhlasit. Také vřele doporučuji. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Hezký den, nashledanou.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Počet obyvatel Královéhradeckého kraje v letošním prvním čtvrtletí klesl. Aktuálně v něm žije 553 230 lidí. Od ledna do března totiž víc lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z čerstvých údajů Českého statistického úřadu. Zahrady zámků, klášterů i škol, ale taky soukromé zahrady nebo farmy se tento víkend otevřou veřejnosti. K vidění při akci Víkend otevřených zahrad budou i místa, která jindy nejsou běžně přístupná. V Královéhradecké čtvrti Kukleny je to třeba mezinárodní soutěžní rozárium. Pardubický kraj hledá nástupce dosavadní ředitelky střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem Lenky Gotthardové. Ta rezignovala na funkci po nedávné školní inspekci, která ve škole odhalila nedostatky v řízení, komunikaci a vedení teoretické výuky. Termín pro podávání přihlášek do konkurzu na ředitele vyprší 30. června. Počet nehod na elektrokolech roste. Loni se jich stalo skoro 870. To je meziročně nárůst o třetinu, vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládali řízení nebo se mu nevěnovali. Často taky nenosili přilbu. Basketbalisti Nymburka dnes můžou vybojovat 21. ligový titul. Ve finálové sérii s Pardubicemi vedou po třech domácích výhrách 3-2 a teď se pokusí uspět i na soupeřově palubovce. Zápas začne v 17 hodin. Ráno čekáme oblačno až zataženo, během dopoledne postupně proměnlivou oblačnost s přeháňkami, častějšími na horách, a ojediněle se může objevit i bouřka. Večer budou srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku si dejte pozor na silnici z obce Chvaleč do Adršpachu. V serpentínách je na silnici nafta a vozovka je kluská v úseku asi 2 kilometry. Jeďte tam zvlášť opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Šťastnou cestu přejeme vám všem, kteří jste na cestách a víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsuší místo u nás. Odpověď nabídneme před 8 hodinou v rubrice Co v učebnicích nebylo. Jsme rádi, že jste s námi. Hezké sobotní ráno.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Denní tisk.
1: Dnes naposledy nahlížíme do dnešních novin se sobotním datem 13. června. Všechny dnešní noviny se věnují samozřejmě startu mistrovství světa v ojicích Guadalajary s tím, že přesně takto vypadá fotbalový fanatismus. Přidáváte se. Mladá fronta dnes píše Mexiko a Mexičané dokazují, že fotbal se dá pohodlně sledovat prakticky odevšad, třeba i z balkónu. Fanoušci byli před úvodním duelem nervózní, ale domácí národní tým si s Jihoafrickou republikou poradil celkem elegantně, takže byly slyšet zvuky vítězství s kytarami a tou typickou mexickou radostí. V novinách jsou krásné barevné fotografie, ze kterých ta radost úplně čiší. Krkonošský deník k tomu přidává i příběh z Trutnova s tím, že Petr Kníže se chystá na šampionát se čtyřčlennou partou, dva Trutnováci, jeden fanoušek z Nové Paky a jeden ze Zlína. Letět by měli v úterý, vstupenky přijímají na náš zápas s domácím Mexikem, tak snad radost cestovatelskou a fanouškovskou podtrhne i vítězství. No uvidíme, určitě budeme informovat a sledovat. Mladá fronta dnes se pak věnuje s fotoreportáží i festivalu Rock for People. Když přestalo pršet, fanoušci, jak je vidět na těch fotografiích, vytáhli převleky a v areálu byly vidět například zdravotní sestřičky v mužském podání, pak Avatar, Sexy Catwoman, Čarodějnice, Super Mario a mnoho dalších. Dnes v parku vystoupí také Police Symphony Orchestra, můžeme zmínit, a jako hlavní hvězda zpěvačka Halsey. Tak snad už tam nebude tolik louží a bláta. Rockeři sice něco vydrží a jen tak něco je nezastaví, ale festival se sluncem má určitě jinou energii a člověk pak nemusí drhnout zablácené boty a čistit celou předsíň, že? No i když vodu tu kvituje samozřejmě celá příroda, i opeřenci. Ale to už je zpráva z jičínského deníku, který píše, že dobrá zpráva přichází z ptačí říše. Bělohradské budky obsadili síkory, vrabci i lejsek. Projekt na podporu ptactva v Lázních Bělohradě přináší výrazné výsledky. Červnová kontrola 50 hnízdních budek, které byly v krajině instalovány na podzim roku 2023, ukázala, že obsazených už je hned 45 těchto budek. Nejčastějšími obyvateli budek jsou tedy síkory koňadry a síkory modřinky. Významné zastoupení mají také vrabci polní, kteří v některých lokalitách vytvořili početnější kolonie, jak tedy informuje dnešní jičínský deník. Ale ty dnešní noviny už pro tuto chvíli zavíráme a další témata nabídneme v našem zpravodajství.

0: Pokud byste chtěli být dnes aktivnější, můžete se jet projet na kole a také zaběhat. Bude koloběh u Byřičky od 9.15, začíná u Novohradského rybníka Byřička. Hradecký zmíněný koloběh, závod smíšených dvojic s kombinací běhu a také jízdy na kole. Výměna mezi závodníky je přitom možná kdykoliv během závodu.
1: Počasí.
0: Nějaké velké vedro závodníky určitě trápit nebude, řekla bych, že právě na ty pohybové aktivity úplně ideální, i když sem tam kapka i v těch nižších polohách může spadnout, proměnlivá oblačnost přeháňkami bude na území celého Královéhradeckého kraje. Teď ráno oblačno zataženo, během dopoledne postupně proměnlivá oblačnost a začnou se vytvářet přeháňky, které budou vydatné v oblasti hor a ojediněle se tam může vyskytnout i bouřka. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Maxima teplotní dnes 19 až 22 stupňů Celsia, vítr pouze mírný západní, rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: S Šarmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou a v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

jsme Český rozhlas Hradec Králové. Důležité upozornění tady pro vás teď taky máme. Podvodné SMS zprávy vyzývají k zaplacení falešných pokut za dopravní přestupky. Budeme o tom detailněji mluvit v dalších zprávách v 8 hodin za 3 minuty.

0: Servis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Je 8 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Dělníci dokončili výstavbu okružní křižovatky v Náchodě u hranic s Polskem. Tělovýchovná jednota Tatran Hostinné slaví osmdesátiny. Podvodné SMS zprávy vyzývají k zaplacení falešných pokut za dopravní přestupky. Čekáme proměnlivou oblačnost, přeháňky a teploty do 22 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová.

0: od založení. Zatímco škola, kterou absolvovali stovky žáků, už zanikla, sportovci pokračují dál. Dopoledne je možnost prohlídky bývalých prostor školy a odpoledne oslavy pokračují na tamním fotbalovém hřišti. Podle vedoucí informačního centra Jany Exnerové se mají sejít pamětníci z širokého okolí.
1: Bude zahájení v 10.30 ve františkánském klášteře, kde bude vlastně vernisáž výstavy z dějin té papírenské školy a tělovýchovné jednoty Tatran. Máme tam studenty, kteří se sem rádi vracejí, když už jim teda jako je pár let, tak sem právě zavítají, rádi se sejdou.
0: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMSek v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
2: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
0: Ministerstvo upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMSek. Sport. Kajakář Jakub Krejčí ovládl závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. Český reprezentant navázal na domácí vítězství v pražské Troji a je v čele průběžného pořadí seriálu. Počasí. Ráno čekáme oblačno až zataženo, během dopoledne postupně proměnlivou oblačnost s přeháňkami, častějšími na horách, a ojediněle se může objevit i bouřka. Večer budou srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 16. Zafouká mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s komplikacemi na silnici číslo 14 mezi Úpicí a Rtyní v Podkrkonoší. Cestáři opravují její povrch, proto se tam jezdí kyvadlově. Práce budou po částech pokračovat až do 7. července.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 8 hodin jedeme dál. Už za několik minut se ve vysílání zaměříme na aktuální víkendovou nabídku akcí pro volný čas. Tak jako každou sobotu i dnes se po 8 hodině dozvíte, kde se děje něco zajímavého. A meteorolog Tomáš Popelka pak upřesní výhled také počasí s těmi dešťovými přeháňkami, ať jste do nového dne dobře vybaveni a nic vás nepřekvapí. A když překvapí, tak jen příjemně.
3: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Slavná píseň Sluneční hrob v podání Vladimíra Mišíka a skupiny Blue Effect v našem vysílání. Píseň je upředena několika zajímavostmi. Nejvýraznějším faktem je samozřejmě to nečekané spojení s Janem Palachem. Single vyšel v roce 1969 těsně poté, co se upálil Jan Palach. Hudebníci píseň Palachovi následně věnovali in memoriam, čímž se stala symbolem odporu proti totalitnímu režimu. Velkou popularitu píseň získala i u mladší generace o 30 let později, kdy ji režisér Jan Hřebejk použil jako ústřední melodii ve svém kultovním filmu Pelíšky. Tak tolik k melodii, která zazněla, ale teď už ty slibované tipy, na které mnozí možná čekáte. Dnes i zítra se po celém Česku koná víkend otevřených zahrad. Jedná se o celorepublikový festival, ke kterému se i v našem regionu hlásí opravdu mnoho míst. A tak je to přirozeně i hlavní téma dnešních víkendových tipů, které pro nás připravila reportérka Jana Házová.
2: Víkend otevřených zahrad si užijete například na zámku v Náchodě, kde se dozvíte, co všechno skrývá zámecký park, jaké rostliny tam najdete a co znamená se o něj starat. Těšit se můžete na komentovanou procházku se zámeckým zahradníkem, od kterého se vše dozvíte. K víkendu otevřených zahrad se připojuje také státní zámek Opočno. Jaký program tam pro návštěvníky připravili, doplňuje kastelán Tomáš Kořínek.
3: V sobotu 13. budeme mimořádně mít lodičky na zámeckém rybníku, bude tady jezdit kočár, komandované prohlídky. V jednu hodinu proběhne křest a uložení schránky do nově zrekonstruovaného čínského pavilonu. Do té schránky budou moci celé dopoledne lidi psát vzkazy pro budoucí generace. No a zároveň s tím také v parku u tohoto pavilonu proběhne čajový obřad a jsou připraveny takové malé dětské dílničky.
2: A speciální program, který se týká zahrad, připravili také na zámku Hrádek u Nechanic. S ním nás seznámí kastelán Martin Rejman.
4: V sobotu a v neděli se bude vždy o 14 hodin konat komentovaná prohlídka zámeckého anglického parku, při které se návštěvníci dozví zajímavé informace nejen z historie. Prohlídka bude trvat maximálně 90 minut a vstupenky jsou již nyní dostupné online na webových stránkách zámku.
2: Mnoho lidí k návštěvě láká každoročně také bylinková zahrada hospitálu Cux. I tam se k víkendu otevřených zahrad hlásí. Podrobnosti nám poví tamní kastelán Libor Švec.
5: Pro návštěvníky máme připravené prohlídky zahrady, při kterých se dozví informace o rostlinách, ale i o historii a péči o areál. Prohlídky začínají v sobotu i v neděli vždy v 11 a ve 13 hodin u zahradního altánu. Bylinková zahrada je volně přístupná po celý rok.
2: A další pozvání bude také na zámek, tentokrát na soukromí do Kvasin, kde mají zítra zámeckou neděli s automotoveterány. Setkání historických aut a motocyklů se tam uskuteční po 13. Kromě více než 300 strojů vás čeká dobová módní přehlídka nebo swingová kapela. Program začne v 10 a potrvá do 3 hodin odpoledne. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Popelka už je s námi. Pane Popelko, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: No, vy jste mi říkal, sluníčko nebude, ale po té páté hodině to vypadalo tak nadějeplně. To tady prosvítaly ty paprsky a vypadalo to, že oblačnost se trošičku protrhá, ale teď ani fň, je to úplně nepropustné, tak vůbec je to úplně beznadějné s tím sluncem dneska?
2: Tak nějaké náznaky přece jenom budou teďka po ráno, té oblačnosti zase už je víc, bude oblačno zatažené, ale zase během dopoledne se tady ta oblačnost bude postupně transformovat, jako je proměnové oblačnosti a začnou, no už se začínají tvořit přehánky, jak to vypadá nejvýdatnější, tady u nás by měly být hlavně v oblasti Krkonoš a Orlických hor, sice tam se tím území budou taky, ale k večeru a večer potom už budou pomalinku slábnout a ustávat. No a teploty by byly dneska většinou mezi 19 až 22 stupni. Vítr bude foukat od západu 3-4 metrů a v noci ještě z počátku proměnová oblačnost s přehánkami a ty se budou během noci v podstatě totálně končit a ubývat a mraky se nám budou protrhovat. Ten ráno by mohl být zase přechodně až polejasno. No a teploty by klesly na 11 až 8 a vítr bude foukat stále od západu do 5 metrů.
1: Na začátku týdne to vypadalo, že nebo mluvili jsme i o tom, že ten víkend by měl být už vydařenější, téměř letní, což by přálo všem pořadatelům, ať už rockerských akcí nebo těm zahradním. Zdá se, že se nám to tady zdrželo díl, celá ta oblačnost, tak nevím, jestli aspoň zítra nějaká změna k lepšímu pro pořadatele.
2: No, spíš hlavně ta, že těch přeháněk by mělo být podstatně méně. Sice stále ještě budeme až do pondělka, že v tom severozápadním západním je chladnějším a hlavně lehčím proudění. Takže po ránu zítra polesná až oblačnost, zase se začne tvořit během dopoledna proměnová oblačnost a objeví se zase přeháňky. S tím, že hlavně nahoře by se mohla objevit ojedinělý bouřka, ta pravděpodobnost je dost nízká, večer potom přeháňky zase zeslábnou a budou končit. Teploty zítra většinou budou mezi 17 až 20, ale bude to celkem větrný den, vítr bude foukat od západu 4 až 8 metrů a během dne by se objevily i nárazy kolem 15 metrů k večeru a večeru potom by vítr zeslábl.
1: Takže sice méně srážek přeháněk, ale bude to chladnější den, teplotně i pocitově na základě toho větru. No, odpočineme si, protože ty náznaky, to, co to vypadá na ten příští týden, viděla jsem tam nějaké tropické hodnoty, ale nebudeme předbíhat, protože to si spolu upřesníme zase zítra. Pane Popelko, děkujeme za předpověď. Krásný den.
2: Díky, hezký den.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: užívat svět.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 13. června. Svátek má Antonín.
4: Koníku, nepij mi tu kořelku. Víš, že pak děláš příkusí.
3: Pěkný den a všechno nejlepší přeje Petr Jungmann. Sovětský tank číslo 23 byl z náměstí Kinských v Praze na Smíchově odstraněn před 35 lety v roce 1991. Asi proto, že ho každou chvíli někdo natíral a taky možná i proto, že právě tento tank ve skutečnosti do bojů o Prahu vůbec nezasáhl. Jako pomník pražských osvoboditelů zde byl odhalen v roce 1945. Poslední stát Evropské unie zrušil trest smrti přesně před 30 lety v roce 1996. Hrdelní trest ten den ze svého trestního řádu odstranila jako poslední Belgie. Před 8 lety dostal Volkswagen gigantickou pokutu ve výši 1 miliardy eur. Jak jinak za emisní skandál Dieselgate. Izrael před rokem zaútočil v rámci operace Vzpínající se lev na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení ve snaze zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Do konfliktu se 22. června zapojily i Spojené státy americké útoky na tři íránské jaderné provozy. Takzvaná 12-denní válka skončila příměřím 24. června 2025. Ne na dlouho, od letošního 28. února se tam válčí zas. Před 90 lety se narodila tato básnířka.
5: Máš místo masku, zpěj na kostu.
6: Dovol.
5: Taky pak dovol.
3: Populární herečka Helena Růžičková.
7: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
3: 35 má náš atlet, koulař Tomáš Staněk. Je držitelem našich národních rekordů, 15-násobným národním šampionem a mistrem Evropy. A já přeju hezkou sobotu.

0: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
1: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
0: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Provoz na silnicích v Podkrkonoší dnes ovlivní tradiční Krakonošův cyklomaraton. Závodníci si můžou vybrat ze dvou tras. Delší měří 135 kilometrů a vede přes Pomezní Boudy a Pražskou Boudu. Kratší je dlouhá 89 kilometrů. Start i cíl jsou v Trutnově před společenským centrem UFO. Den větru dneska zájemcům otevře větrný park u Hrádku nad Nisou na Liberecku, který je se 13 stožáry druhým největším v Česku. Loni park dodal do sítě přes 60 gigawatt hodin elektřiny, což odpovídá přibližně polovině roční spotřeby všech domácností nedalekého Liberce. Lidé uctí památku 340 zavražděných obyvatel vyhlazené obce Lidice. Nacisti ji vypálili před 84 lety jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pieta začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Přinést by je měl takzvaný kariérní řád. Ten má nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Fotbalisti Bosny a Hercegoviny remizovali na mistrovství světa v Torontu s Kanadou 1-1. Ve druhém nočním duelu v Los Angeles porazili Spojené státy Paraguay 4-1. Ráno čekáme oblačno až zataženo, během dopoledne postupně proměnlivou oblačnost s přeháňkami, častějšími na horách a ojediněle se může objevit i bouřka. Večer budou srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silničáři opravují povrch vozovky ve Smidarech na Hradecku, proto tam uzavřeli silnici číslo 280 a 327. Objížďky jsou značené a potrvají do 10. srpna.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Nálezy z bojiště z roku 1866 nejsou jen záležitostí vojenských historiků. Klíčové svědectví přináší také antropologický výzkum, o kterém bude řeč i v magazínu Techno. Magazín Techno za chvíli nabídne souhrn vědecko-technických novinek. Vše pro nás sleduje Michal Klokočník. Hezké sobotní ráno.

0: Svět se mění rychleji než kdy dřív, díky vědě, technologiím a lidské zvídavosti. Jaké novinky právě hýbou výzkumnými laboratořemi, co objevili vědci a na čem pracují inženýři? Vítejte u magazínu Techno. Od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník a zvu vás na cestu za nejzajímavějšími příběhy ze světa vědy, techniky, medicíny, přírody, archeologie i kosmického výzkumu. Tady je dnešní nabídka. Posádku příští mise Artemis budou tvořit 3 Američané a 1 Ital. Astronaut Aleš Svoboda vezme na vesmírnou stanici 6 brněnských experimentů. Archeologové objevili v trase budoucího obchvatu Vysokého Mýta doklady osídlení. Nálezy z bojiště roku 1866 u Hradce Králové zkoumají také antropologové. Na projektily tehdejších zbraní se zaměříme s magistrou Marcelou Erbanovou. Archeologové na Bahamách objevili vraky lodí ze slavné pirátské éry. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Americká NASA oznámila jména 3 amerických a 1 italského astronauta, kteří budou příštími členy mise Artemis, při níž si nová posádka vyzkouší dokování své kosmické lodi s lunárním modulem na oběžné dráze. Šéf NASA Jared Isaacman na slavnostním ceremoniálu v texaském Houstonu uvedl, že členy posádky mise Artemis 3, která má být spuštěna příští rok, budou Američané Andrew Douglas, Frank Rubio a Randy Bresnik a také Ital Luca Parmitano. Misi Artemis 3 předcházela dubnová mise Artemis 2, při níž 4 astronauti NASA ukončili let kolem měsíce a dostali se od Země dál než kdokoliv předtím. Tričko předpovídající stresovou reakci, mikroskopické roboty, kteří čistí těžko dostupná místa, i experiment zkoumající imunitu připravují vědci z brněnských vysokých škol a firem pro českou misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Armádního pilota a záložního astronauta Aleše Svobodu od cesty do vesmíru dělí schválení 5 mezinárodních partnerů. Let se má uskutečnit v druhé polovině příštího roku. Odborníci z brněnského Masarykova onkologického ústavu plánují při experimentu Cancer zkoumat, jak faktory, jako je stres, mikrogravitace a další okolnosti spojené s pobytem ve vesmíru, ovlivňují lidské tělo na buněčné a molekulární úrovni. Výsledky pomohou objasnit, jak vesmírné prostředí ovlivňuje imunitní rovnováhu a dlouhodobé zdraví astronautů. Vysoké učení technické spolu s Mendelovou univerzitou zase připravuje v projektu Icarus Armor digitálního dvojníka lidského těla. Sleduje, jak člověk myslí, reaguje a jak se chovají jeho biorytmy. Technologie pomůže předvídat únavu třeba u řidičů nebo naopak špičkovou výkonnost nejen u astronautů, ale skvěle poslouží i pozemským sportovcům nebo lidem v náročných profesích. Archeologové objevili při záchranném průzkumu v trase budoucího severozápadního obchvatu Vysokého Mýta doklady opakovaného osídlení od pravěku až po novověk. Našli sídlišní objekty, jámy, sloupové konstrukce, kulturní vrstvy i náznaky pohřebních situací. Zachycené nálezy potvrzují dlouhodobé a intenzivní využívání krajiny v různých historických obdobích. Průzkum odkryl rozsáhlou vrstvu s vysokou koncentrací archeologického materiálu z doby halštatské. Z ní pochází keramika, kosti, štípaná industrie, korálky i bronzové předměty. Mezi nejzajímavější nálezy patří artefakty spojené s východohalštatským kulturním okruhem, včetně hrotů šípů skytského typu a záušnic vekerzukské kultury.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Jak jsme se už zmínili, Česko je zase o krok blíž vlastní misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi ke stanici, a to v létě příštího roku. Dohoda navíc zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky. Natáčela Karolína Burdová.
2: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2.
3: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. Vše ještě musí podle Aleše Svobody schválit mezinárodní partneři stanice.
4: Ta posádka je 4, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
3: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu je vynese kosmická loď Dragon, která dopraví astronauty na mezinárodní vesmírnou stanici. Česká vláda i Evropská kosmická agentura zdůrazňují, že hlavním přínosem této cesty do vesmíru mají být hlavně vědecké a technologické projekty, říká ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
5: Jsou to experimenty zaměřené především na biologii, je to experiment třeba o výzkumu lidského stresu nebo o jakýchsi modelech AI chování lidského těla. Jsou tam ale i technologické experimenty typu výzkumu jakýchsi nanorobotů, jejich chování v kosmickém prostředí anebo výzkum rakoviny.
3: Pokud vše půjde podle plánu, Aleš Svoboda by měl být naším druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS.
6: Já bych chtěl popřát, aby samozřejmě splnili veškerý program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili. A na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli my, nebo já na skafandru. Kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
3: Popřál Aleši Svobodovi první český kosmonaut Vladimír Remek, který se do vesmíru podíval před téměř 50 lety.

0: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nálezy z bojiště roku 1866 nejsou jen záležitostí vojenských historiků. Klíčové svědectví přináší také antropologický výzkum. Mezi nejčastější a nejvýmluvnější artefakty patří střely, které vědci nacházejí i v tělech padlých vojáků. Jaké typy munice tehdejší armády používaly a co se dá z poškozených kostí vyčíst, to pro magazín Techno přibližuje antropoložka Marcela Erbanová.
2: Máme tady před sebou olověné projektily z rakouských i z pruských zbraní z té rakouské Lorensky. To jsou tady ty drážkované, ty, co mají ty dvě drážky, je to kompresní střela. A tyhle, ty, co vypadají jako oliva, tak jsou projektily z pruské Jehlovky. A jsou to střely, vlastně, které nacházíme jednak na tom bojišti, tak jak vlastně vyletěly z té pušky, někam dopadly, ale některé nacházíme přímo v těch hromadných hrobech, přímo v tělech těch vojáků, kde nám vlastně jednoznačně dokládají příčinu smrti toho jedince, často vězí přímo v té tříštivé zlomenině, takže tím vlastně jednoznačně potvrdíme tu příčinu úmrtí. Máme tam spoustu těl, kde vlastně ten projektil žádný není nalezený. Nevíme, na co ten voják zemřel, mohl to být nějaký třeba náraz do hlavy, upadl nebo prostě někde kolem něj něco vybouchlo a to zranění je jiného charakteru než to střelné. Samozřejmě víme, že ten způsob boje se vedl i na ty bodákové útoky, ale zatím se nám to nepodařilo najít. On ten bodák je poměrně jako úzký, samozřejmě je ostrý, takže nějaké jakoby škrábnutí, říznutí na té kostře by teoreticky mělo být vidět, ale zase záleží na tom, jak je ta kostra dochovaná. My často máme ty skelety neúplně dobře dochované, chybí jim třeba ta úplně část toho hrudníku, tyhle ty menší kosti, jako žebra a obratle se vlastně úplně rozpustí v té hlíně. Takže pokud předpokládám, že by ho někdo napíchl bodákem prostě do břicha, tak to nenajdu na té kostře.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
1: Mezinárodní tým archeologů našel v přístavu u Bahamského Nassau první lodní vraky spojené s obdobími, kdy se v oblasti plavili piráti Edward Teach, zvaný Černovous, a Calico Jack Wrangham. Výzkumníci identifikovali 6 vraků. Místo sloužilo v 17. a 18. století jako hlavní pirátská základna v Karibiku a 3 vraky podle odborníků pocházejí ze zlatého věku pirátství. Podle vedoucího výzkumu britského mořského archeologa Shona Kingsleyho jde o mimořádný objev i proto, že zatímco několik pirátských vraků se podařilo najít mezi Mauriciem a Severní Karolínou, v samotném Nassau dosud žádný takový nález neexistoval. Právě tento přístav označil za domovský přístav pirátů Karibiku. Obraz pirátů dnes často formuje hollywoodská představa Jacka Sparrowa. Ve vrstvě sedimentu badatelé objevili otočné dělo, zhruba 25 olověných kulek do mušket nebo brusný kámen na ostření zbraní. Mezi další nálezy patří skleněné lahve, cihly, části lodní kuchyně a 143 keramických dýmek. Ze scénáře Techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Náš pořad můžete poslouchat i zpětně na portálu můjrozhlas.cz. Od mikrofonu vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.

Měli jste někdy pocit, že ty nejkrásnější věci se dějí, i když zrovna nejsou vidět? Přesně to mě napadlo ráno při pohledu z okna. Včera u nás v kavárně poseděli a popovídali David Línek a Jiří Hembala a na rovinu říkali, že o víkendu balóny létat nebudou. Počasí zkrátka odmítlo spolupracovat, což se teď pohledem na oblohu jen potvrzuje. Přesto mi to nedalo a stejně jsem chvílemi vykukovala, co kdybychom tu naši královnu v oblacích přece jenom viděli. No, balóny dnes zůstanou na zemi, ale to neznamená, že nemůžeme létat, určitě můžeme. Vzdušnou plavbu si totiž můžeme klidně představovat a představivost ta žádné letové povolení od počasí nepotřebuje. Víkend teprve začíná, takže pevně věřím, že se vydaří úplně všude, kde nás zrovna posloucháte. Mimochodem, pokud jste nestihli koletovou rtyni, za které jsme pro vás živě vysílali a máte rádi dechovou hudbu, určitě víte, že začal i Kmochův Kolín. To je největší kulturní událost ve středočeském kraji, na kterou nás zvali i naši středočeští posluchači, protože vědí, že tam míří právě i davy východočechů. A další skvělou zprávou je, že díky tomuto festivalu tam konečně otevřeli kruhovou křižovatku, takže doprava už tam nekolabuje. A přesně takovou plynulost bez kolon a zádrhelů vám do celého víkendu přeje i Pavla Kindernajová. A pokud už o víkendu do něčeho narazíte, ať je to výhradně srážka s pozitivně naladěnými lidmi. Buďte dál s Českým rozhlasem Hradec Králové. Naschledanou. Yeah!

0: hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Koná se celostátní víkend otevřených zahrad. Cyklisté loni na elektrokolech havarovali víckrát než předloni. Basketbalisti Nymburka mohou vybojovat 21. ligový titul. Čekáme proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty nejvýš 22 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Národní památkový ústav připravil v Královéhradeckém kraji mimořádný program v zámeckých zahradách a parcích. Připojuje se tím k celorepublikovému víkendu otevřených zahrad. V Opočně je kromě komentovaných prohlídek připravený například křest nově opraveného čínského altánu. V Kuksu návštěvníkům ukážou známou bylinkovou zahradu a připojí zajímavosti o jednotlivých rostlinách. Podle mluvčí památkářů Lucie Bydlasové je ale speciální program připravený i na dalších památkách v našem kraji.
2: Komentované prohlídky parku máme také na zámku v Náchodě a na zámku Hrádek u Nechanic. V Náchodě je to dnes 11.

0: Trochu víc než předloni. V celkem skoro 870 kolizích bylo nejčastější příčinou nezvládnutí a nevěnování se řízení. Vyplývá to z policejních statistik. Právě s ovládáním elektrokola mívají cyklisté největší problém, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
0: Nebo neumí správně používat řazení a rozjíždí se na nejtěžší převod, třeba do křižovatky nebo do kopce. Sport. Basketbalisti Nymburka dnes můžou vybojovat 21. ligový titul. Ve finálové sérii s Pardubicemi vedou po třech domácích výhrách 3-2 a teď se pokusí uspět i na soupeřově palubovce. Zápas začne v 17 hodin. Předchozí finálové duely v Pardubicích prohráli obhájci titulu vždy o jediný bod. Počasí. Čekáme oblačno až zataženo, během dopoledne postupně proměnlivou oblačnost s přeháňkami, častějšími na horách a ojediněle se může objevit i bouřka. Večer budou srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 16. Zafouká mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Břišťanech na Jičínsku se srazila dvě osobní auta. Na místě jsou hasiči, počítejte tam s komplikacemi. A na dopravní omezení narazíte v Bílém újezdu na Rychnovsku. Kvůli konání městských slavností je tam hned několik uzavírek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
3: Jedna z nejvýznamnějších románských památek v Čechách nemá střechu. Kostel svatého Jakuba nedaleko Kutné Hory opravují dělníci. Co všechno musí udělat a bude památka během rekonstrukce přístupná návštěvníkům, více si povíme za chvíli. Připomeneme vám příběh odvahy, který změnil dějiny. Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi se podařilo uprchnout z Osvětimi a přinést svědectví o masovém vraždění Židů. Na jejich počest se každoročně koná vzpomínkový pochod po trase jejich útěku. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Jaký je smysl tohoto duchovního společenství, které má lože po celé republice, zajímalo redaktora Karla Sladkého. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti do Maslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne.

0: Petra Muka jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dělníci opravují románský kostel svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohorsku. Starou střechou do budovy zatéká a dřevěné schodiště do 30-metrové věže už není bezpečné. Sedlecká farnost proto nechá krytinu vyměnit a postavit bytelnější schody. Natáčela Alena Junová.
1: Vysoká věž kostela svatého Jakuba je vidět ze širokého okolí. Budovu lemuje kamenná zeď a teď i lešení. Střechu zakrývá igelitová plachta.
2: No, já jsem slyšela, že se opravuje věž a tam jsem ještě nebyla, takže určitě se tam vypravím podívat, až to bude možný.
1: Říká paní Gabriela, která v obci Jakub bydlí od dětství.
2: Byla jsem tam několikrát, hlavně se základní školou, kdysi dávno. Já si myslím, že je to určitě dobře, že se ten kostel opravuje a že nenecháváme památky chátrat.
1: Dělníci ze střechy sundali staré dřevěné šindele a nahradí je pálenými taškami. Také opravují konstrukci střechy, popisuje tesař Miroslav Krumpl.
3: Provádí se tady rekonstrukce opravy krovu, nastavování vazných trámů, výměna krokví, doplňování poškozených prvků a pak se provedou nějaké drobné zednické úpravy.
1: Kostel nebude mít jen novou střechu, ale i přístup do věže. Provizorní dřevěné schody z roku 2019 už totiž nejsou bezpečné.
3: Schody už jsou poškozené a tak se dohodlo, že budou nové. Z dubu, ručně tesané a budou trošku v jiném tvaru, než jsou teď.
1: I po dobu rekonstrukce můžou zájemci kostel navštívit. Na prohlídku věže se ale podle ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí budou muset vrátit později.
4: V současné době se naši návštěvníci nedostanou do věže, protože to provizorní dřevěné schodiště už je dožilé, čili jsme snížili vstupné, je za 50 korun.
1: Důvod vzniku jednoho z nejstarších románských kostelů v Čechách je dodnes trochu záhadou.
4: Nikdo z nás úplně nechápe, proč takhle jako uprostřed v podstatě pustiny a ničeho vznikl takhle jako velký kostel na tehdejší poměry, protože tehdejší doba vznikly jako rotundičky, rotundy.
1: Významné jsou také románské sochy, které zdobí jižní venkovní stěnu kostela.
4: Pravděpodobně ty plastiky byly vytvořeny pro jiný kostel, pro nějaký jako větší a následně byly různě přisekávány, takže třeba jedné soše chybí i část nohy, aby se to vlastně na ten kostel vešlo.
1: Práce by měly být hotové letos v říjnu. Sedlecká farnost za ně zaplatí kolem 3 milionů korun.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Olomoucký okresní soud rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu, který byl od Velikonoc 1950 až do své smrti v roce 1961 bez právního podkladu internovaný v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Podnět k rehabilitaci dal ředitel Muzea českého a slovenského exilu a emigrace 20. století Jan Kratochvil. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Podle soudce Radima Vitoslavského jde o člověka, který byl státní bezpečností pro své postoje zbaven svobody, aniž by zda bylo jeho formální odsouzení. Soudní řízení pracovalo s důkazy o podmínkách, v nichž byl arcibiskup držen. Měl odpojený telefon, zabavili mu rozhlasový přijímač, nesměl číst noviny ani opouštět své sídlo. Podle svědectví pamětníků mu byla odpírána i základní lékařská péče a za celých 11 let její lékař mohl prohlédnout pouze jednou, krátce před smrtí. Režim mu také bránil v kontaktu s rodinou a nepovolil mu ani účast na pohřbu jeho nejstarší sestry. Křesťanský festival Slezská lilie nabízí o tomto víkendu koncerty, divadlo, muzikálová vystoupení i duchovní program. Koná se v okolí kostela svatého Antonína Paduánského v Ostravě Kunčičkách. Letošní ročník se hlásí k roku svatého Františka, který připomíná odkaz světce inspirujícího generace k jednoduchosti, pokoji a životu v blízkosti druhých. Dnes vystoupí držitelka ceny Thálie Hana Fialová s pásmem muzikálových písní. Hudbu z celého světa představí sbor Permoník, soubor For Cellos uvede hudbu z filmu Misie doplněnou obrazovou projekcí. Nedělní program nabídne muzikál Jesus Christ Superstar v podání brněnských farníků. Duchovním vrcholem festivalu bude nedělní poutní mše svatá. I tuto pozvánku jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Ti vydali už v roce 1925 svůj první zednářský časopis. Toto duchovní společenství působí na desítkách míst po celé naší republice. S velmistrem, který byl v tajné volbě zvolen na posledním konventu na další funkční rok, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Kdo je velmistr?
2: Veliký mistr, neboli zkráceně velmistr Veliké lože České republiky, je označení představitele řádu, který stojí v čele toho řádu. My jako řád máme organizační strukturu hierarchickou, v jehož čele stojí předseda, dalo by se říct i předseda spolku, který má titul Veliký mistr, velmistr. My používáme pojem konvent.
1: Konvent.
2: Konvent jako slavnostní setkání Veliké lože. Na zednářství je zajímavé i to, jak je vlastně kombinována hierarchie a demokracie.
1: Jak?
2: U nás se prakticky všechny činovnické funkce i výkonné každý rok volí, potvrzují v tajné volbě znovu. Veliký mistr, to je trochu specifická funkce, ta se také tedy volí každý rok tajnou volbou a velmistr může v čele řádu stát maximálně 3 roky po sobě. Takže já jsem byl potvrzen konventem na třetí, tedy poslední období.
1: Jaké je poslání svobodných zednářů?
2: Poslání svobodných zednářů je práce na sobě. Každý jedinec pracuje na sobě. Jsme duchovní řád. Řád, který ctí tradice, je založen opravdu na mnoha setletých tradicích. Moderní zednářství říkáme, že považujeme za ten počátek zhruba rok 1717, ale ty proudy duchovní a ty směry k tomu jsou samozřejmě starší. Dá se říct od nepaměti, abych byl úplně přesný.
1: A jak to začalo?
2: Označíme-li za první svobodné zednáře například kameníky, kteří pracovali na stavbách, řekněme, gotických katedrál i dříve, tak to označení zednář, zedník, svobodný zednář, Freemason, vznikalo tak, že v podstatě to byli řemeslníci, kteří pracovali v cechu kameníků, a postupně se to vyvinulo v průběhu desítek let, staletí. Není to ze dne na den, je to postupně rozvinutý řád. Bývá považováno za jedno z nejstarších bratrstev.
1: Vy jste zmínil právě tu duchovní stránku. Jakým způsobem se ve vašem řádu ta duchovní cesta projevuje?
2: Musím říct, že tady je to opravdu velmi, velmi individuální, byť ten řád k tomu poskytuje to, co bych nazval zednářskou metodou. Za prvé určitě jsou to rituály, rituální setkání, rituální práce, které se vyvinuly a my se snažíme opravdu dodržovat ty staré tradice a snažíme se navazovat na texty nebo vychází z rituálu opravdu 100 let starých. Jak máte i třeba možnost přistupovat a učit se od ostatních, je velmi důležité. A ty rituály, které tvoří nějakou součást toho všeho, ty vás nabádají, ty vám ukazují možnosti, ty vám přinášejí poučení staletími potvrzené, ukazují vám cestu, ale ten vlastní krok, ta vlastní cesta je potom konkrétně už na vás.
1: Kdy můžeme o někom říct, to je dobrý člověk?
2: Třeba proto v našem chrámu na podlaze najdete černobílý koberec čtverečkovaný, který vám říká, upozorňuje vás na to, že každý v sobě máme i tu dobrou, i tu horší stránku a je to i o tom, jak se naučíme s tím pracovat, jak dokážeme si být vědom těch svých nedokonalostí a jak jsme odhodláni na sobě pracovat. Ten řád nám dává určitá pravidla, určité mantinely, v rámci nich se opravdu můžeme pohybovat velmi svobodně.
1: Můžete být konkrétnější, trochu nám to poodkrýt?
2: Zednářské tajemství je to, že některé věci se vlastně nedají vysvětlit. Právě proto to zednářství také používá alegorie a symboly, aby mohlo ty některé věci popsat, aby jsme se i my mezi sebou jako zednáři po celém světě byli schopni domluvit.
1: Vy jste říkal, že zednářství má 31 loží.
2: V České republice v současné době máme 31 aktivních loží sdružených ve svazku Veliké lože České republiky. Tak, jak je zednářství postaveno na starých principech, to jsou pro mě trvale platné principy, které určitě nás přežijí.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí jsme hráli dnes také Martu Kubišovou. Dobré dopoledne. A teď se na chvíli zastavíme v Plzni. Rabínský dům v Plzni byl postaven spolu s velkou synagogou, opravy se ale dočkal až nedávno. Při rekonstrukci synagogy v 90. letech se na něj nedostalo. V rámci jeho obnovy byla uvnitř zřízena rituální lázeň mikve, jediná funkční v tomto kraji. Stejně jako velká synagoga je plzeňský rabínský dům dílem architekta Emanuela Kloce a stavitele Rudolfa Štecha. Dokončen byl v roce 1893. Natáčela Soňa Weizenbacherová.
1: Je to střízlivější stavba, ale je velice důležitá, protože tady vzniklo zázemí pro rabíny, pak tady bylo umístěno několik židovských spolků, byl tady společenský sál a kancelář.
2: Venko fouká, půjdeme dovnitř. Co všechno se tady v těchto zdech, ve zdech rabínského domu v Plzni během jeho existence odehrálo?
1: Byly tady židovský spolek pro vdovy z první války, spolek pro sirotky a různý další a další organizace. A po válce, po znárodění zde byl umístěn výzkumný ústav býčího spermatu a výzkum mléka. Až do doby, kdy nám to bylo v roce 92 vráceno. Rabínský dům velice chátral, zatékalo do střechy, bortily se stropy a to byl teda konec.
2: S osudem rabínského domu u velké synagogy v Plzni nás seznamuje předseda plzeňské židovské obce Jiří Lévy. K rekonstrukci potom nakonec došlo, takže to nebyl ještě úplný konec.
1: Měli jsme štěstí, podařilo se nám sehnat zhruba 100 milionů korun na rekonstrukci velké synagogy na druhou část a totální rekonstrukci rabínského domu. Kolaudace byla v třetím měsíci roku 22.
2: Teď se nacházíme v překrásných prostorách, které už skutečně zase můžeme označit za reprezentativní.
1: Jsme vstoupili do místnosti, kde je výstava o mikvích, které jsou v České republice nebo převážně v západočeském kraji. V ostatních místnostech máme kanceláře, zázemí pro lektory, je tady přednáškový sál a máme tady i zázemí pro návštěvníky, velice moderní zařízení. Abych vám ukázal naše zázemí, co tady máme. Tady máme kuchyňku, kde máme i několik způsobů ohřívání jídel, tak, aby jsme splnili košer předpisy, že nesmíme slučovat mléčné a masové pokrmy, tak máme i vícero ledniček, ale máme i skříně, kde se zvlášť od sebe odděleně uchovávají talíře, příbory, všechno, aby bylo podle předpisu.
2: A teď tedy do té přednáškové místnosti. Tady byste mohli i tančit.
1: No taky tady tančíme, protože židovské svátky jsou svátky veselý, pije se toho hodně vína, dobře se jí, přednášky se dělají pro veřejnost, ale zároveň tady v této místnosti můžou probíhat i naše židovské oslavy, nejenom v synagoze, ale to dokončení ty oslavy je vždycky dobrým pohoštěním.
2: Máte tady i připomínku historie židovské náboženské obce v Plzni?
1: Ano, pak je tady výstava o tom, jak se synagoga stavěla, nějaký plzeňský starý listy. Jsou tady modlitební knížky, které jsme našli v synagoze z druhé světové války, které nám tady nechali vojáci osvoboditele.
2: A co je důležité, v domě je nově také mikve. Jedna jediná funkční mikve v plzeňském kraji. Ale to budeme muset jít zase dolů. Židovské památky velmi ráda vyhledávám, když jsme na cestách. Zatím jsem si prohlídla rabínský dům a na mikve se taky půjdu podívat. Měla jsem všelijaké představy, ale tohle je, dá se říci, klasický malý bazén, tady trubky na vodu, přívodní.
1: To je moderní mikve, ale splňuje všechny předpisy a požadavky na rituální lázeň.
2: Což znamená?
1: Obsah vody, přirozený přítok vody, přirozený odtok vody, aby nedošlo poklesu hladiny.
2: No zrovna přirozený přítok vody tady nevidím.
1: Je s výjimkou, ale je to povolená výjimka ze střechy rabínského domu, ze speciální části, tak jak se to může dělat.
3: A je to skutečně tak, jak jsem se dočetla, že mikve je pro Židy důležitější než synagoga?
1: Ano, protože když vstupujete do synagogy, tak byste měli být rituálně čistí. Čistota je čistota.
3: Pokud byste si rabínský dům s mikví rádi prohlédli, otevírací dobu najdete na webu plzeňské židovské obce.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Vrba Wetzlar Memorial je vzpomínkový pochod po více než 130 kilometrů dlouhé trase, kterou v roce 1944 urazili Rudolf Vrba a Alfred Wetzlar při útěku z nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz, aby varovali svět před masovým vražděním Židů. Letos se pochod uskuteční ve dvou termínech. Jeden na konci července a další v týdnu od 17. srpna. Na srpnový termín jsou ještě k dispozici poslední volná místa. Akci pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Téma zaujalo Danielu Brůhovou.
1: 7. dubna 1944 se za mimořádně dramatických okolností podařilo uprchnout z koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau dvěma slovenským vězňům. Waltru Rosenbergovi, později známému jako Rudolf Vrba, a Alfredu Wetzlarovi. Do dějin 20. století vstoupili především svou zprávou, která přinesla jedno z prvních svědectví o fungování nacistického vyhlazovacího systému a masového vraždění Židů v Osvětimi.
2: Utíkali z Polska na Slovensko, protože byli slovenští Židé, věděli, že musí z Auschwitz-Birkenau stále na jih. Po 16-denní strastiplné cestě se jim podařilo dojít na hranice mezi obcí Zvardoň a Skalité, aby potom pokračovali do obce Čadca a následně zakončili svoji misi v Žilině, kde napsali ve sklepních prostorách židovského starobince tu svoji jedinečnou zprávu.
1: Říká Radek Hejret, předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v České republice.
2: Židovští představitelé v Žilině vůbec nevěřili těmto dvěma utečencům, mysleli si, že se pomátli, nedokázali si představit, že by opravdu nacistická perzekuce mohla být završena průmyslovým vražděním židovských rodin.
1: Jak je přesvědčili?
2: Znali čísla, znali jména, měli plány namalované, dokonce přinesli samolepku z cyklonu B. A když otevřeli židovští představitelé v Žilině transportní knihy, protože přes Žilinu byly vypravovány transporty slovenských Židů dále do říše, tak s hruzou zjistili, že tito dva utečenci mají ve všem pravdu a začali jednat.
1: Jakou cestu zvolili?
2: Zpráva byla následně přeložena do několika jazyků, dostala se do Vatikánu, dostala se do Ženevy, dostala se do Londýna, následně také do Spojených států amerických. Ta zpráva odhadem historiků zachránila asi 150 tisíc lidských životů, zejména v Maďarsku.
1: Řekněte, jak zpráva pomohla zrovna tam.
2: Tím, že se dostala až k Rooseveltovi a Churchillovi na stůl a BBC, tehdy ještě opravdu Hlas svobodné Evropy, odvysílalo v několika částech tuto zprávu, tak bylo vydáno varování maďarskému admirálovi Hortymu, že pokud nezastaví transporty maďarských Židů, tak bude Budapešť bombardována.
1: A počátkem července 1944 byla Budapešť skutečně bombardována.
2: Horty se zalekl, s vládními úředníky zastavili na čas transporty. Takže tato pauza v transportech vlastně znamenala záchranu zhruba 150 tisíc lidských životů.
1: Vraťme se ještě k pochodu Vrby a Wetzlara. Jejich strastiplná cesta trvala plných 16 dní.
2: Nakonec je dokonce jeden z těch polských odbojářů převedl až na tu hranici, poradil jim, jak překonat hranici. Tam už skoro v bezvědomí, když vpadli na Slovensko na kopci Skalanka nad obcí Skalité, tak tam je zcela vyčerpané, našel slovenský sedlák Ondra Čanecký, který je čapl, dovedl je do své chalupy a řekl své manželce Agátě, ať se o ně stará.
1: A po mnoha dalších nebezpečných situacích se dostali až do Žiliny.
2: Ten pochod, který oni absolvovali, byl neuvěřitelně strastiplný. Uvědomme si jenom to, že byl duben roku 44. Oni zcela vyčerpaní po dvouletém vlastně trýznění v Auschwitz-Birkenau. Všude byl sníh v horách, oni chodili jenom v noci, přes den chodit nemohli. No a my se už od roku 2014 vydáváme po jejich stopách.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti Domaslavice. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, nedávno jsme vstoupili do nového roku a už jsme skoro v jeho polovině. Země na své dráze kolem slunce urazila téměř 500 000 000 km. A my v našich životech prožili spousty událostí. Těch každodenních, jako je čas strávený v práci či ve škole, nebo výjimečných, k nímž patří ztráty i nálezy, loučení i vítání, narození i smrt. Co to je pouhý půl rok oproti více jak 15 miliardám let trvání vesmíru? A přece je každý okamžik v jeho i našich dějinách jedinečný a nenahraditelný. Každý z nich je jako jedna cihla ve stavbě dějin. Díl, který nemůže chybět. Ale dovedeme popsat, co to vlastně čas je? Dovedeme si ho nějak představit? Ano, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, měříme ho hodinami, ale co to vlastně je? Možná je to s časem podobné jako s jinými věcmi, které jsou kolem nás. My v nich žijeme, bereme jako samozřejmé, ale vysvětlit, proč jsou takové, jaké jsou, a jaká je jejich nejhlubší podstata, vlastně nedokážeme. Třeba proč věci padají dolů? Ano, přitahuje je země, ale proč? Znalí řeknou, to je gravitace. Ale co to je gravitace? Nad její podstatou si fyzikové lámou hlavu už nějaké to století. A podobně je to s otázkou, co je to čas? Jedno prastaré přirovnání říká, že čas je jako řeka. Plyne a unáší nás. Od pramene, který představuje naše narození, až k moři, které představuje věčnost. To, co se kdysi stalo, leží někde v dálce. A přece to zároveň nějak zůstává s námi. V dálce je čas, kdy se naši rodiče seznámili a přece díky tomu jsme dnes tady. V dálce je čas, kdy jsme se učili chodit a díky tomu dnes chodíme. V dálce je čas, kdy jsme se učili číst a psát a díky tomu to dnes umíme. Všechno, co jsme prožili, tedy jde a pluje nějak s námi dál. A to nejen v našem životě, ale i v životě celého světa. A tak je tomu i s tím, co bylo před 2000 lety. Všechny příběhy, o kterých čteme v Bibli. Všechno, co si vyprávíme o Ježíši. Tam v dálce, kdy si vytryskl pramen, který protéká dějinami jako řeka. A v každém okamžiku k němu můžeme sestoupit a nabrat si z něj. Co je to za pramen? Život a dílo Ježíše z Nazareta, které oslovuje a inspiruje miliony lidí na celém světě, a to už 2000 let. A kdykoliv si osobu Ježíše připomínáme, ať už četbou z Bible, v modlitbě osobní nebo při společných bohoslužbách, jako bychom sestupovali a nabírali si živou vodu z řeky, co tehdy vytryskla a teče dál a dál. Tak tohle dokáže čas. Uchovat v sobě poklady a činit je znovu přítomnými, aby z nich mohli žít lidé nejen v dávné minulosti, ale i dnes, i v daleké budoucnosti. Čas je jako řeka, co nás unáší dál. A nic z toho, co jsme prožili, se nestrácí. A jednou to bude proměněno, jako Ježíšovo smrtelné tělo do podoby nesmrtelnosti.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Dnešek je před posledním dnem festivalu Rock for People. Takzvaný kariérní řád má přinést změny v odměňování učitelů. Kajakář Josef Dostál a dalších 8 Čechů bude dnes bojovat o medaile na mistrovství Evropy v kanoistice. Předpověď slibuje proměnlivou oblačnost, přeháňky a teploty do 22 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová. V parku 360 na letišti v Hradci Králové pokračuje 31. ročník hudebního festivalu Rock for People. Akce, kterou denně navštěvuje okolo 50 tisíc lidí, se doteď obešla bez větších komplikací v dopravě. Pořadatelé návštěvníkům doporučují využívat bezplatné kyvadlové linky městských autobusů. V nočních hodinách je okolí parku 360 kvůli bezpečnosti uzavřené pro příjezd aut. Hlavní hvězdou předposledního dne bude dnes večer americká zpěvačka Halsey. V zámeckém parku v Opočně skončila obnova vzácného čínského pavilonu. V rámci celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad mohou být návštěvníci už za hodinu u jeho slavnostního křtu. K návštěvě zve kastelán Tomáš Kořínek.
3: Jedná se o unikátní pavilon, ve východních Čechách podobný nenajdete. Pokud je nám známo, tak podobné pavilony má třeba kroměřížská podzámecká zahrada nebo vlašimský zámecký park. U nás ve východních Čechách jsme ale jediní, takže se přijďte podívat.
2: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce.

0: kilometrů, Denisa Řáhová a Antonín Hrabal na 200 a 4 kajak na 0,5 kilometru. Kajakáře Josefa Dostála čekají finále na 500 i 1000 metrů, což bude náročné i s ohledem na vysoké teploty a silný vítr.
1: Sám nevím, loni mi to vyšlo dobře, protože jsem ve finále na vlně na kilák a pošetřil jsem si na 500. Uvidíme, jestli pojedu, jestli bude foukat, tak já prostě v tom povětru moc proti těm lehkým klukům nemám šanci, uvidíme, jak to bude foukat. No.
0: Dostal vyjede na kilometrovou trať v 11 hodin 37 minut a na poloviční 5 minut po 17. hodině.
2: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo, během dopoledne postupně proměnlivou oblačnost s přeháňkami, častějšími na horách, a ojediněle se může objevit i bouřka. Večer budou srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 16, zafouká mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 33 v Pražské ulici v Náchodě se srazila dvě osobní auta. Policie nehodu došetřuje, s opatrností místem projedete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
3: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobby redaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky. A od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém. Mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci. To je nad Budějovicema Hněvkovická vodní nádrž. Dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu. Jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
3: Na žížaly, na splávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější, jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách.
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt, na spodní nasypete rozžavené uhlí nebo brikety, na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočit regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla. A
3: je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji griluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, to jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit, takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pitlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: S Šarmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou. A v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom portské, korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Dělníci dokončili výstavbu okružní křižovatky v Náchodě u hranic s Polskem. V Hradci Králové rozkvetlo soutěžní rozárium. Prohlédnout si ho můžete až do konce června. Tenista Jiří Lehečka bude hrát na turnaji ve Stuttgartu o finále. Čekáme proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 22 stupňů. Pohodové dopoledne vám přeje Alena Brantová. Kolony aut v Náchodě už brzy skončí. Řidiči budou moct od pondělí bez omezení projíždět novou okružní křižovatkou v Bělovsi u hranic s Polskem. Stavba na silnici 33 je hotová a skončí tak dopravní omezení, která v místě platila od poloviny března. Křižovatka vznikla v blízkosti hraničního přechodu a je součástí budování přeložky silnice mezi Bělovsí a Velkým Poříčím. Její výstavba stála 11 milionů korun. Královéhradecké čtvrti Kukleny se po roce znovu na 2 týdny otevírá mezinárodní soutěžní rozárium. Výstavní květiny si můžete přijít prohlédnout dnes od 12 do 17 hodin. Až do neděle 28. června bude rozárium otevřené vždy od 9 do 17 hodin. Návštěvníci uvidí víc než 200 různých kultivarů růží. Jsou mezi nimi růže velkokvěté, mnohokvěté, popínavé, sadové, pokryvné nebo miniaturní.
2: Hradecké rozárium je jediné soutěžní rozárium v Česku a v roce 2022 oslavilo 50. výročí svého založení. Návštěvníci si v něm letos můžou prohlédnout 83 nových druhů růží. Nejvyšší ocenění Zlatá růže města Hradce Králové se při každoroční soutěži uděluje pouze jediné odrůdě. Pravidelnými účastníky jsou šlechtitelé z Německa, Francie, Belgie, Dánska, Holandska, Irska nebo Velké Británie. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhů na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.

0: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoa 6-4 a 7-6 a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. O jeho soupeři se teprve rozhodne. Barboru Krejčíkovou čeká na stejném povrchu v Hertogenboschi taky boj o postup do finále. 30-letá česká hráčka se utká s Polkou Magdou Lineteovou.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno, během dopoledne postupně proměnlivou oblačnost s přeháňkami, častějšími na horách, a ojediněle se může objevit i bouřka. Večer budou srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 16. Zafouká mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dopravní omezení narazíte v Bílém újezdu na Rychnovsku. Kvůli konání městských slavností je tam hned několik uzavírek. Skončí zítra ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
2: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu od mikrofonu i z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes na vás čekám, abychom si připravili společně dobrý oběd. Tentokrát jsme se nechali inspirovat v zahraničí a připravíme si zapečená kuřecí prsa a vylepšíme si je zeleninou, vínem, rajčaty, medem, olivami. No, troufám si tvrdit, že jsem pro vás našla méně známý recept, ale že bude stát za to ho s námi vyzkoušet. A přidám dobrou radu. Té omáčky si udělejte víc. Nešetřete. My budeme totiž kuřecí prsa podávat s čerstvou bagetkou. A určitě to děláte taky. A určitě to máte taky rádi, když vám ta omáčka na talíři zbyde. Vy utrhnete kousek bagetky a ten kousek v té omáčce namočíte, pomalu přejedete po talíři, no, já to úplně vidím, ale předbíhám. Nejdřív si ten oběd musíme udělat. Dáme se do toho za chvíli, tak ať je vám s námi i dnes hezky.

Zapečená kuřecí prsa budeme dnes podávat, suroviny, které potřebujete, 4 kuřecí prsní řízky, cibuli, mrkev, papriku červenou, papriku žlutou, 400 gramů rajčat, česnek, olivový olej, 150 ml bílého vína, 280 gramů rajského protlaku, med, rozmarín čerstvý, bazalku sušenou, oregano sušené, 100 gramů černých oliv, sůl, pepř, čerstvou bagetu nebo rozpečenou bagetu, ta taky nemá chybu. Tak to jsou suroviny, které budeme potřebovat dnes. A co vám ještě nabídneme? Trochu ten jídelníček odlehčíme. Nakonec v tomhle období bychom měli myslet na lehčí jídla a nezatěžovat příliš organismus. Takže co ochutnáme? Polentu, cuketovou roládu, kuřecí prsa se zázvorem a abych nezapomněla, tak i zdravé cuketové sušenky. Taková je naše nabídka. Doufám, že se vám líbí, teď si zahrajeme a pak už se dáme do vaření.

0: Recept pro dnešní den.
1: Zapečená kuřecí prsa, to je recept pro dnešní den. Jak na to? Kuřecí prsa podélně rozkrojte, aby z každého vznikly dva plátky. Osolte a opepřete. Na pánvi rozehřejte 2 lžíce olivového oleje a prsa z obou stran sprutka opečte a pak je dejte zvlášť na talíř. Očištěnou cibuli nakrájejte na kostičky, mrkev a papriky na plátky. Česnek oloupejte a prolisujte. Připravenou zeleninu orestujte v pánvi na rozehřátém oleji. Pak přidejte česnek, rajčatový protlak, víno a krájená rajčata. Omáčku ochuťte medem, kořením, solí, pepřem, přidejte rozmarín a přiveďte k varu. Do pekáčku dejte plátky masa a zalijte omáčkou. Přidejte olivy a pečte v troubě předehřáté tak na těch 220 stupňů, asi tak 15 minut. Maso servírujte na talíři přelité omáčkou a ozdobené nasekanou čerstvou petrželkou a podávejte, jak jsme říkali, s čerstvou bagetkou.

0: Jak už jsem říkala v úvodu, dnes se zaměříme na takzvaný odlehčený jídelníček. Nakonec prázdniny a dovolená se blíží a tak by se možná hodilo trochu víc přemýšlet o tom, co jíme a třeba si i vyzkoušet něco, co neděláme tak často, což se docela určitě dá říct o polentě. Polenta je tradiční italská surovina a pokrm vyrobený z kukuřičné krupice nebo mouky. Obvykle se vaří ve vodě nebo mléce, dokud nevznikne taková hustá kaše, kterou můžeme podávat samotnou, ale i s omáčkami, takže vlastně i dnes by se hodila. No a nebo ji nechat stuhnout a dále opékat a grilovat. O polentě se říká, že to je italský poklad, který u nás většinou stojí někde v koutě a přitom z ní můžeme připravit skvělou snídani, přílohu i pizzu. Ovšem musíme vědět, jak na to. A jak na to? Tak na to jsem se zeptala odborníka, šéfkuchaře Davida Šaška. A tohle jsem se dozvěděla.
1: Při přípravě polenty, na co si dát pozor? Asi na to, aby se nám to nepřipálilo takzvaně, protože polenta patří pro mě mezi takový oblíbený jídla. Obecně platí, když řeknu nějaký jednoduchý recept na přípravu, tak buď můžete připravit polentu jako třeba krém, nebo jako spíš polentovou kaši, nebo můžete si polentu uvařit, nalít za tepla do nějaké formy nebo nějakého kastrůlku vyložený pečící papírem, nechat zatuhnout, potom ji rozkrájet a opékat ji na pánvi, třeba takový, když vemu klasický hřbet na pečení takové té štoly nebo něčeho takového. Vymažete vlastně ten hřbet máslem, nalijete polentu, necháte zatuhnout, pak nakrájíte širší plátky, které potom opékáte na másle, na pánvi, ideálně nějaké teflonové nebo nějakým povrchem nepřilnavým, aby se to nechytilo. Krásně do zletova se upeče, změkne a můžete servírovat takhle nějakým pečeným masem nebo tak. A tu polentu připravíte úplně jednoduchým způsobem. Řeknu jednoduchý recept. Litr mléka, do kterého dáte bobkový list, přivedete k varu, přidáte v lžíci másla, nasypete polentu, rychle mícháte, aby se neudělaly kousky. Na litr toho mléka je tak 150 gramů polenty, to úplně stačí, a mícháte jako kaši. Necháte odpalovat tímhle tím způsobem polentu minimálně 10-12 minut, ideálně tak 12-15 minut. Hodně lidí dělá tu chybu, že za prvý dá velké množství polenty do té tekutiny nebo do toho mléka a pak jim to stuhne v obrovskou kejdu. Nebo už potom po nějakých třeba 2 minutách mají pocit, že už je ta kaše dostatečně hustá, když ještě tam toho dají víc a přestanou a ta polenta je tvrdá, není udělaná, takže určitě minimálně 10-12 minut vařit a potom nalít do nějaké té formy, nebo samozřejmě musí i jako servírovat hned, ale v tomhletom případě tu polentu dělám na způsob, že pak peču dál, nechám zatuhnout, krájem kousky, peču dál. Pokud chcete třeba udělat polentu, aby byla spíš krémová, tak dávám nějakých 75 gramů polenty na litr mléka úplně stejným způsobem. Navíc do té kaše můžete si vedle ještě připravit třeba na pánvi restované houby, žampiony, hlívu, lišky ideálně, trošku na másle, trošku tymián. Potom, když máte tu polentu, tu kaši v tomhletom bodě, kdy už je to vařené, měkké, tak ten obsah té pánve bez toho tuku, který se uvolní, přesypete do polenty, zamícháte, můžete krásně podávat zase s nějakým třeba ideálně steakem nebo i rybou nebo s kuřecím, je fantastický. Takže tímhletím způsobem.

0: Zapečená kuřecí prsa budeme dnes podávat. Zopakuji, jak na to. Kuřecí prsa podélně rozkrojte, aby z každého vznikly dva plátky. Osolte, opepřete na pánvi, rozehřejte 2 lžíce olivového oleje a prsa z obou stran z prutka opečte a pak je dejte na talíř. Tak to už asi máte hotové. Očištěnou cibuli nakrájejte na kostičky, mrkev a papriky na plátky, česnek oloupejte, prolisujte. No a tuhle tu připravenou zeleninu orestujte v pánvi na rozehřátém oleji. Pak přidejte česnek, rajčatový protlak, víno a krájená rajčata. Omáčku dochuťte medem, kořením, solí, pepřem, přidejte rozmarín a přiveďte k varu. Do pekáčku dejte plátky masa a zalijte hezky omáčkou. Přidejte olivy a pečte v troubě předehřáté na 220 stupňů. Maso servírujte na talíři přelité omáčkou a ozdobené nasekanou čerstvou petrželkou a podávejte, jak jsme říkali, s bagetkou. Tak to je tedy recept pro dnešní den. My si dnes tedy připravujeme zapečená kuřecí prsa, ale vy si třeba děláte dnes něco jiného, ale říkáte si, že byste si kuřecí maso dali třeba zítra. Tak v tom případě tu pro vás máme ještě další dobrý tip. Kuřecí prsa na zázvoru. Připraví nám je kuchař Zdeněk Mejzlík. Ale pozor, pokud se pro tento recept rozhodnete, musíte začít už dnes večer.
1: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
2: Kuřecí prsa zpracujeme jak? Naklepáváte?
3: Nenaklepáváme. Uděláme kapsu, osolíme to kuřecí prsičko, potřeme to česnekem a zázvorem a necháme to odležet v lednici přes noc, aby to maso skřehlo trochu.
2: Ještě se vrátím jednou k tomu, uděláme tu kapsu a my tedy ten zázvor dáváme i z vrchu, i dovnitř?
3: I dovnitř. Pěkně to promažeme, aby to maso natáhlo co nejvíc té chuti a vůně.
2: Ten zázvor musíte prolisovat?
3: Přesně tak, to stejný s česnekem, prolisovat a potřít.
2: Necháte přes noc, dáváte třeba do folie nebo vakuujete nebo něco, nebo necháváte volně?
3: Můžete to dát volně, přikrýt alobalem stačí taky, aby vám to nevoschlo, pokapat trochu oleje.
2: Když vyjmeme to maso?
3: Když vyjmeme to maso, tak ho naplníme špenátem, který osolíme. Používáme čerstvý špenát a mimo sezonu mražený teda. Určitě to necháme rozmrazit kvůli úpravě, protože je potom jednodušší a rychlejší.
2: Tak by nám to pustilo možná ještě hodně vody.
3: Ještě hodně vody a když už teda kupujete mražený špenát, tak listovej kupujte.
2: To určitě. A teď mi řekněte, já jsem si představovala, že ten špenát třeba dáte ještě, já nevím, na máslo, na cibulku, že ho ještě nějak ochucujete, tak to ne.
3: Ne, jenom se osolí a dá se to do toho kuřete.
2: Pokud je čerstvý, pokrájíte, posekáte, spaříte.
3: Ano, přesně tak.
2: Dobře, dáme dovnitř ten špenát. A teď, já nevím, my to asi umíte lehce, že to sklepnete, my si to asi budeme muset cepnout.
3: Buď to sklepnete, anebo to spíchnete špejlí zase a dá se to rovnou na pánev.
2: Ona nám tam zůstává vlastně ta chuť toho zázvoru, zůstává nám tam česnek, zůstává nám tam ten špenát, což tedy musí být vynikající kombinace. Ale když to podáváte, to je důležité, tak to ale bude suché.
3: Bude to suché, takže nejdřív to teda opečeme na té pánvi, můžeme to hodit potom do trouby, tím se taky urychlí ten proces, že to hodíte na 5 minut do rozpálené trouby. Z toho výpeku necháte na pánvi, přihodíte trochu šalotky, stačí 1 šalotka, osmahnete, teď to zaprášíte trochu mouky, zalejete to kuřecím vývarem, necháte to zredukovat. Můžete tam přidat ještě trochu zázvoru, jestli vám zbyl. Potom omáčku krásně procedíme, přilejeme trochu smetany a je hotovo.
2: Smetanu dáváte 33%.
3: 30%.
2: Vrátím se k jedné věci. Mně se totiž líbí, jak tohle to děláte. Tak jsem si tak říkala, že by z toho docela šly udělat i hezké rolátky.
3: Přesně tak. Kdo má fantazii, tak zvládne vše.
2: A co si k tomu dáme?
3: K tomu se hodí brambory, bramborová kaše, šťouchaný brambory jsou k tomu dobrý.
2: Teď mi řekněte, ledas kde? Protože už jsme těch restaurací pár prošli. Si různě vylepšují bramborovou kaši, někdo tam dává třeba, naposledy to byl kousek taveného sýra. Co pak dáváte vy?
3: Dáváme muškátový květ a dáváme smetanu a mlíko. Klasickou kaši.

0: Dnes budeme podávat zapečená kuřecí prsa a já doufám, že jsme vybrali dobře a že pokud vaříte s námi, že vám bude chutnat. No ale co odpoledne? Co říkáte, co byste si tak dali? No, pokud jste na sladké, dočkáte se dnes. Jeden recept tu pro vás mám, ale myslím samozřejmě i na ty z vás, kteří na sladké zase až tak nejste, ale nějakou chuťovku byste si dali. Tak v tom případě jste přišli k rozhlasovým přijímačům právě včas. My se totiž zaměříme teď na cuketu. Říkali jsme přece, že se budeme snažit trochu změnit jídelníček a připravit si lehké jídlo, tak aby příliš nezatěžovalo organismus. Takže cuketa. To je určitě vděčné téma a už dávno ji nepřipravujeme jen obalovanou a smaženou. Těch receptů je nepřeberné množství. Mimochodem, věděli jste, že cuketa dobře zahustí například gulášovou omáčku? Tvrdí to Taťána Řeháková, se kterou si povídala Jitka Slezáková. A co u ní ochutnala? Roládu, která potěší ty z vás, kteří nejste na sladké, jak jsem slibovala, tak pojďme na to.
1: Vždycky jsem inspirovaná něčím, takže tento recept dělala kamarádka z cukety, udělala roládu a měla vevnitř sýr a měla tam šunku a prostě bylo to takový kvínu. Tak jsem si říkala, no co z toho udělat jako takovou, jakoby buchtu, že jo, takovou roládu slanou. Takže jsem dala 5 vajec, rozdělila jsem je na bílky a na žloutky, trošku jsem osolila bílky, vyšlehala jsem je a do těch 5 vajec jsem přidala 5 deka mandlové mouky. No v podstatě to je všechno a na plech jsem kladla vlastně na pečící papír, jsem nakladla na loupanou cuketu.
2: Na proužky nějak nakrájenou?
1: Na proužky, nebo? Škrapkou.
2: Ano.
1: No a nechala jsem to zavadnout v troubě a na to jsem nalila tady to těsto. Do těsta ještě jsem přidala sýr, aby to hezky drželo pohromadě, strouhaný. A pak, když jsem stáčela, tak jsem přidala uzeného lososa z čerstvého chovu, z čistého chovu. A posypala jsem to sýrem, aby to pěkně drželo pohromadě a tu roládu jsem zarolovala. Chutnalo to fantasticky, bylo to výborný a...
2: To může být jako samostatné jídlo úplně klidně, nejen jako příloha.
1: Přesně tak.
2: Tak jo, jak jste říkala, škrabkou uděláme takové pláty z té cukety, položíme na plech, na to dáme vyšlehaná vajíčka, bílky zvlášť, sníh do toho moučku, z mandlí jste říkala, ano, a sýr nastrouhaný.
1: Ano.
2: Tak.
1: Ale tu cuketu nejprve necháme zavadnout, aby nebyla mokrá. Mm-hmm. Takže to necháme tak 5 minut předtím v troubě. A potom na to nalejeme tohle těsto, jako kdybychom dělali bublaninu.
2: Ano.
1: Takže těstičko uděláme, nalejeme to na to a srolujeme hned, když to vyndáme z trouby, tak rolujeme do rolády a prosypeme tím sýrem, nebo můžeme tam přidat i toho lososa, aby nám to pěkně drželo pohromadě. Když je to horký, tak se to rozpustí.
2: Já myslím, že jsme pochopili. Asi 15 minut zase v té troubě.
1: 15 minut na 220 stupňů.

0: Zapečená kuřecí prsa budeme dnes podávat. Já vám naposledy zopakuji, jak na to kuřecí prsa podélně rozkrojte, aby z každého vznikly dva plátky. Osolte, opepřete, na pánvi rozehřejte 2 lžíce olivového oleje a prsa z obou stran z prutka opečte a pak je vyndejte na talíř. Očištěnou cibuli nakrájejte na kostičky, mrkev a papriky na plátky, česnek oloupejte a prolisujte, připravenou zeleninu orestujte v pánvi na rozehřátém oleji. Pak přidejte česnek, rajčatový protlak, víno a krájená rajčata. Omáčku ochuťte medem, kořením, solí, pepřem, přidejte rozmarín, přiveďte k varu. Do pekáčku pak o rozměru asi tak 18 x 27 cm dejte plátky masa, zalijte tou omáčkou, přidejte olivy a pečte v troubě předehřáté na 220 stupňů, asi tak 15 minut. Maso servírujte na talíři, přelité omáčkou a ozdobené nasekanou čerstvou petrželkou a podávejte tedy s čerstvou bagetkou. Tak to byl tedy recept pro dnešní den, protože my už máme dnes vlastně uvařeno a budeme už za chvíli podávat oběd, tak ještě předtím si musíme upéct něco dobrého na odpoledne. Tak, co to bude? Když už jsme se dnes věnovali i té cuketě, tak jsem si vzpomněla, že před časem se s námi paní Inka Bartošová podělila o svůj recept na zdravé cuketové sušenky. A já myslím, že by se vám mohl hodit.
1: Jak na zdravé cuketové sušenky? Oni jsou takové vlahé, ohebné, díky těm ovesným vločkám. Já řeknu napřed ty ingredience, z kterých se to skládá, a je to hrníčkové. Takže 1 hrnek ovesných vloček, 2 hrnky hladké mouky, 0,5 hrnku cukru, 1 celé vejce, 10 deka másla roztopeného, 1 hrnek drobně nastrouhané cukety, 1 prášek do pečiva, plus perníkové koření. Pokud nemáte perníkové koření, tak mletý hřebiček, z čeho se to skládá, mletý hřebiček z kořice, no a vanilkový cukr bych tak řekla. Tak a já do toho přidávám, protože mám vnoučátka a ti jsou z rodiny bio-bio, no tak jim do toho dám oříšky, rozinky, no a tajně čokoládu. Tak nasekám, jo, ať jsou tam kousky. Oni se i prodávají takové kousky čokolády přímo třeba do těch muffinek. Já mám tady těsto už udělané, aby jsme byli rychlejší. No a teď si vezmu lžici, jo. A jak si tu lžici vezmu, no tak, tak si budu dělat takové kopečky a budu dávat na plech, který mám vystlaný tím pečícím papírem. A tak to hezky okroužím a udělám z toho packu, jo? Tak, no, dávám pozor, oni trošku nabydou. Tady se mi jich tam vyjde kolik? 1, 2, 3, 4. 4 na tu šíři, jo? Takže jednu vedle druhé, další. Nám tady rozprostřu jistě, rychlovka, lup. Určitě moje snacha by je dělala daleko menší, já nejsem tak trpělivá. Takže mně se, jak říkám, 4 se mě vejdou na šíři toho plechu, ale kdo je trpělivější, ať si veme malou žičku a dělají jich 10 třeba. Oni jsou tak těch 5 až 10 cm, no, ať jako lidé, co to budou dělat, vědí. No, dám do trouby na těch 170 stupňů, no. A zase, jak už jsme zvyklí, a pečeme, já si to dám na 25 minut a od těch 25 minut se budu dívat do té trouby, oni musí tak lehce zhnědnout. No, a protože pak jsou to fofry a oni zčernají. Hlídat do zhnědnutí. Pak to jenom prokládám papírem pečícím do nějaké nádoby větší, zadělám a to vydrží nesmírně dlouho. A je to výborné nejenom tak jako ke kafíčku nebo děti, když mají chuť na něco sladkého, ale je to třeba dobrý i do jogurtu. Místo těch kupovaných, jak se ani nevím, jak se to jmenuje, no všelijaký ty produkty, co se dávají do jogurtu, tak tohle to je výborné do těch jogurtů. Nalámat. Zdravé mlsání.

Pomalu se blíží 12. hodina, budeme podávat oběd, zapečená kuřecí prsa, tentokrát s čerstvou bagetkou, tak doufám, že si pochutnáte. A doufám, že si pochutnáte i příští týden. To bude sladký oběd. Všude kolem dokola jsou jahody, no tak samozřejmě si ty jahody musíme taky udělat. Hledala recept, který jsme ještě neměli v našem pořadu. A našla jsem, myslím si, že palačinky, tak ty jsme dělali mnohokrát, ale palačinky plněné rikotou a jahodami, ty jsme asi ještě nedělali. Tak si je uděláme příští týden. Co budete potřebovat? 5 decilitrů mléka, 210 gramů hladké mouky, 2 vejce, 2 lžíce vanilkového pudinkového prášku, lžičku oleje, špetku soli, olej, 250 gramů rikoty, smetanu, takovou tu 40%, bude stačit decilitr, 50 gramů husté zakysané smetany, 2 sáčky vanilkového cukru, 30 gramů cukru moučka, jahody, 40 gramů mandlových lupinků a mátu nebo meduňku. Takže 5 decilitrů mléka, 210 gramů hladké mouky, 2 vejce, 2 lžíce vanilkového pudinkového prášku, lžičku oleje, špetku soli, pak ještě tedy olej na smažení pochopitelně, 250 gramů rikoty, decilitr smetany, takové té vysoce procentní, tedy 40%, abych byla přesná, 50 gramů husté zakysané smetany, 2 sáčky vanilkového cukru, 30 gramů cukru moučka, jahody, 40 gramů mandlových lupínků a mátu nebo meduňku na dozdobení. Tak, rychlá kontrola. Mléko, mouka, vajíčka, vanilkový pudinkový prášek, olej, sůl, rikota, smetana, pak ještě hustá zakysaná smetana, vanilkový cukr, 30 gramů cukru moučka, jahody, mandlové lupínky, máta nebo meduňka. Tak, to jsou suroviny, které budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi, pokud jste na sladké, tak věřím, že si pochutnáte, uděláme si palačinky plněné rikotou a jahodami a z těch jahod, co nám zbydou, si uděláme dobrý jahodový koktejl. Tak, a to je na závěr úplně všechno. Suroviny známe, uvařeno máme, takže zbývá už jen rozloučení a přání od Zdeny Kabourkové, tak tedy dobrou chuť a mějte se hezky.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Škola v Deštném uzavře druhý stupeň. Po vstupu SpaceX na burzu je z Elona Muska dolarový bilionář. Martin Fuchsa ovládl na mistrovství Evropy závod na 1000 metrů. A počasí proměnlivá oblačnost a přehánky teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké poledne. Základní škola v Deštném v Orlických horách uzavře příští rok druhý stupeň. Shodli se na tom v týdnu zastupitelé obce. Důvodem je nízký počet žáků a rostoucí náklady na provoz školy. Druhý stupeň by v příštím roce navštěvovalo pouze několik dětí, pokračuje nezávislá starostka Deštného Simona Vlková.
2: Jednalo se o velmi těžké rozhodnutí. Jako jedna z variant bylo uzavření druhého stupně projednáváno po celou dobu našeho volebního období. Obec musí doplácet ze svého rozpočtu na provoz školy a v letošním roce se příspěvek zřizovatele vyšplhal přes 4 miliony korun.
0: Vstup společnosti SpaceX na americkou burzu udělal z jejího vlastníka Elona Muska dolarového bilionáře. Po začátku obchodování se firma stala 6. nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností na trhu. Její hodnota dosahuje velikosti hrubého domácího produktu Německa.
3: Pod obrazovkami New Yorkského Times Square investoři čekali na tradiční zvuk zvonku, kterým začíná burzovní den. Na nich potom zněl Muskův děkovný projev. Podle něj se teď firma bude soustředit na to, aby vytvořila budoucnost, na kterou se lidé můžou těšit. Akcie firmy SpaceX zahájily na $150 za kus, jejich cena pak ještě stoupla. Hodnota ale podle agentury Reuters může výrazněji kolísat, zejména kvůli vysokému zájmu velkých i malých investorů. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Domov dětí a mládeže Stonožka v Nové Pace připravil na odpoledne v Jírových sadech Rodfest. Základ programu rodinného volnočasového festivalu tvoří vystoupení umělců, ukázky řemesel a taky ochutnávka netradičních jídel. Výtěžek věnují organizátoři handicapované dorodce z Nové Paky. Pokračuje vedoucí zařízení Ivana Nováková.
4: Pohádka a vědecká show, vystoupí klonská dvojice. Celý den bude v provozu kočovná herna Sládkovna se svými mechanickými hračkami a atrakcemi. Nebude chybět naše domácí stonožková kapela Kidbeat a děti s cirkusovým a šermířským vystoupením. Sport.
0: Martin Fuchsa ovládl na mistrovství Evropy v Portugalsku závod na 1000 metrů. Získal své 13. evropské zlato. Další olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři 4.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude proměnlivá oblačnost s přehánkami, na horách bouřky. Večer mají srážky ustávat. Teploty na

Jsou 4 minuty po 12. hodině a to znamená, že začínají sobotní písničky od srdce s datem 13. června. Dnes mají svátek Antonínové a taky Tobiášové. Venku už se to zase kaboní, ale o to hezčí si to můžeme udělat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Vy si u nás můžete vybrat písničku a až si vyberete, tak pak už stačí jenom buď nám to zavolat a nebo napsat. Psát můžete e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 900 1104, anebo můžete rovnou telefonovat na 726 46 46 46. Za chvilku ještě připomínku dnešních výročí doplní v kalendáři Petr Jungmann a pak už můžeme začít. Jana Kudivejsová přeje krásné odpoledne.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 13. června. Svátek má Antonín.
3: Koníku, nepij mi tu kořelku. Víš, že pak děláš příkusí.
2: Pěkný den a všechno nejlepší přeje Petr Jungmann. Sovětský tank číslo 23 byl z náměstí Kinských v Praze na Smíchově odstraněn před 35 lety v roce 1991. Asi proto, že ho každou chvíli někdo natíral a taky možná i proto, že právě tento tank ve skutečnosti do bojů o Prahu vůbec nezasáhl. Jako pomník pražských osvoboditelů zde byl odhalen v roce 1945. Poslední stát Evropské unie zrušil trest smrti přesně před 30 lety v roce 1996. Hrdelní trest ten den ze svého trestního řádu odstranila jako poslední Belgie. Před 8 lety dostal Volkswagen gigantický

0: miliardy eur. Jak jinak za emisní skandál Dieselgate. Izrael před rokem zaútočil v rámci operace Vzpínající se lev na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení ve snaze zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Do konfliktu se 22. června zapojily i Spojené státy americké útoky na tři íránské jaderné provozy. Takzvaná 12-denní válka skončila příměřím 24. června 2025. Ne na dlouho, od letošního 28. února se tam válčí zas. Před 90 lety se narodila tato básnířka.
1: Máš místo masku, zpěj na kostku.
2: Dovol.
1: Taky pak dovol.
0: Populární herečka Helena Růžičková.
3: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
0: 35 má náš atlet, koulař Tomáš Staněk. Je držitelem našich národních rekordů, 15-násobným národním šampionem a mistrem Evropy. A já přeju hezkou sobotu.

wozu po malućków wszedł. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: No a teď už tu máme vaše vzkazy, ať už e-mailové nebo SMS-kové, můžete ale taky telefonovat, píšete nám. Zahrajte našemu dědovi Tondovi k svátku a babičce Aničce taky, aby si udělali hezké odpoledne a zítra se moc těšíme na oslavu vnoučata Bertík a Sovča a celá rodina.

0: na čase být.
1: A my pokračujeme v písničkách od srdce, je 13. června, teď 12 hodin 17 minut a píšete: prosím o písničku pro naši milovanou maminku, babičku, prababičku a skvělou kamarádku k jejím 80. narozeninám. Je to paní Alena Danihelková z Ohnišova. S přáním pevného zdraví, hodně štěstí a pohody, máme tě rádi. To vše přejí dcera Ilona, Radim, Bohouš, syn Radek, vnoučata a pravnoučata.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce, přejeme vám krásnou sobotu, krásné odpoledne. V Hradci Králové pokračuje festival Rock for People. I v dnešním odpoledním vysílání se tam podíváme. Je tam kolem 50 tisíc návštěvníků a za 5 dnů spotřebují kolem 8 milionů litrů pitné vody. Další zajímavá statistická čísla vám řekneme. Teď ale pokračujeme ve vašich vzkazech. Vy nám můžete dál posílat SMSky, e-maily, napsat nám, pro koho byste chtěli nechat zahrát, jakou písničku, s jakým vzkazem, nebo nám můžete i telefonovat. Teď tu mám od vás další SMSku. Prosím o zahrání hezké písničky pro Péťu Prokeše a jeho babičku Vlaďku. Ať mají pohodový den, to přeji Vránovi.

Dnešní počasí je opravdu takové, že pokud jste někam vyrazili nebo vyrážíte, tak musíte počítat určitě i s mokrou variantou, tak je dobré si po cestě stanovit nějaká místa, kde se můžete schovat, kde si můžete dát třeba něco dobrého. Komu budeme teď hrát? Zahrajte paní Danuši do Čekalové, do Nového Města. Písničku posílá Zdena Stepny a výletníci, kteří se dnes po cestě občerstvili v restauraci Kujebák, posílají písničku právě tam pro obsluhu i pro všechny, kteří tam právě teď mají taky zastávku a přeji všem hezký den. Kenpa!

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: My pokračujeme dál, jak jsem říkala, můžete i telefonovat na číslo 726 46 46 46. Můžete si u nás objednat písničku, buď sami pro sebe, nebo ji někomu poslat, tak jak to teď uděláme s panem Zdeňkem. Dobré odpoledne.
2: Hezkou sobotu, paní Ano.
1: Dobrý den.
2: Dobrý, hezký den. Tuhle tu píseň bych rád poslal Aničce do Poděbrad,
1: ano.
2: Svojí dceři Káče a vnučce Kačence.
1: Dobře, tak písnička letí za nimi, posíláme. Bude i pro vás, pane Zdeňku, ať si užijete ještě hezké sobotní odpoledne a hezkou neděli. Mějte se moc pěkně, naslyšenou.
2: Napodobně,
1: naschledanou. A ještě tu mám jeden vzkaz, který přidám. Zahrajte prosím pro Tondu Ježka z Broumova. Vše nej k svátku přejí Haškovi.

0: A teď už zdravím z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové taky paní Lídu. Krásné odpoledne, dobrý den.
1: Krásné odpoledne, Jani, neprší výčině a chtěla bych dneska popřát hodně zdraví, štěstí a lásky Antoníčkovi z ty naší rodině a jak má tu hodnou Evičku a potom příteli Péťovi a všem hodným lidem a vám do rozhlásku.
0: Děkujeme vám taky, no, paní Lido. No, říkáte, že zatím u vás neprší. A jak to vypadá? Asi je pod mrakem. Chystáte se někam ven dneska odpoledne?
1: Ne, dneska ne. Přijde sestřička, mají sraz ekonomky, tak odpoledne si zahrajem žuličky.
0: Tak budete mít zábavu, budete mít život, tak to je dobře. My vám k tomu zahrajeme samozřejmě rádi. Mějte se moc hezky, paní Lido. Naslyšenou.
1: A díky moc.
0: Není za co, naschledanou.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: S Charmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou. A v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
0: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

12.51, dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce. Taky nám dáváte vědět, co dobrého jste dnes měli k obědu. Kdybych si měla tipnout, tak by to možná byly jahodové knedlíky, protože i když je deštivo, tak se konají samozběry jahod a i když to u vás třeba nebyly knedlíky, tak možná právě teď nás posloucháte a mícháte u toho jahodovou marmeládu, tak ať se vám to všechno povede. Po 13. hodině už nás čekají výlety s Pavlem Kudrnou a teď ještě právě ten obědový vzkaz. Dobrý den do rozhlásku, rád bych nechal zahrát písničku od Ilony Čákové pro Martinu Dosmidar. Vařila svíčkovou a moc se jí povedla. Dobrou chuť k obědu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: V Česku přibývá kolizí na elektrokolech. V Děčíně vzniká nové zázemí pro stavební úřad. Rychlostní kanoista Martin Fuxa slaví 14. zlato z mistrovství Evropy. A počasí proměnlivá oblačnost a přehaňky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870, o třetinu víc než předloni. Téměř polovinu kolizí policie zaznamenala od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Někteří lidé pak nezvládají řízení kola nebo elektrokoloběžky, říká šéf BESIPu Tomáš Neřold.
6: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
5: Stavbaři v Jičíně dokončují opravu poslední budovy bývalého areálu Aris. V objektu na křižovatce ulic Ruská a 17. listopadu vznikne zázemí pro potřeby stavebního úřadu.
7: Po dokončení rekonstrukce by měla budova sloužit sjednocenému stavebnímu úřadu. V souvislosti s plánovaným převodem stavebních úřadů z obcí pod stát se předpokládá, že město Jičín v budoucnu uzavře se státem nájemní smlouvu. Zmodernizovaný objekt by tak mohl nadále sloužit veřejné správě. Tentokrát pod státní správou. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Depozitář studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové na Pouchově čeká oprava zhruba za 250 milionů korun. Královéhradecký kraj má připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení. Práce by měly začít příští rok.
4: Sport.
5: Martin Fuxa ovládl na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů v Portugalsku závod na 1000 metrů. Získal tak své 14. evropské zlato.
8: Zní to krásně. Vždycky, když makáme o těch přípravných samozřejmě měsících, tak si někdy říkáme, jak strašně je to těžký, ale tady pak ta odměna za to, za tu tvrdou dřinu je krásná. Jsem vždycky moc rád, že ještě držím a že to ještě funguje.
5: Další olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři čtvrtý. Na 200 obsadila Denisa Řáhová 6. místo, stejně jako Antonín Hrabal. Fotbalovou Plzeň posílil srbský záložník Stefan Pirgič. Ve 23 letech přichází ze Železničarů Pančevo. S Viktorií podepsal 4letou smlouvu. Klub o tom informuje na svém webu.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude na východě Čech proměnlivá oblačnost s přeháňkami, na horách bouřky. K večeru mají srážky ustávat. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách naměříme kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na výjezdu z centra Jičína směrem na Sobotku teď pozor na nehodu na Holínském předměstí v Koněvově ulici. Se tam srazilo osobní auto s motorkářem. Projíždějte opatrně.

0: roky až po současnost a některé z nich jsou stále schopné létat. Čeká nás také návštěva vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku, kde si prohlédneme akvária i venkovní areál s rybníkem a nakonec se vypravíme do jihočeské Třeboně, kde v tamní bývalé vodárně objevíme největší evropskou sbírku buddhistického umění. To jsou naše plány, pokud je přijmete, jsme moc rádi.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: roku 1992 se bývalý vojenský prostor Ralsko o rozloze 250 km čtverečních, situovaných převážně v Libereckém kraji, otevřel turistům a stal se vyhledávaným cílem pěších i cyklistů. Oblast je plná lesů, pískovcových skal i historických a vojenských ruin. V Ralské pahorkatině se dnes vydáme do Hradčanských skal a vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Zavedou nás na ni lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do bývalého vojenského, dneska bych řekl výletního prostoru Ralsko, se vydávám s lesním pedagogem vojenských lesů a statků Janem Kobrem. Naším výchozím bodem jsou Hradčany, protože to je krásné místo, kde je Hradčanský rybník, kde se můžete krásně splažit. A taky je tady infocentrum, kde se vlastně dozvíte, kam vyrazit.
2: Tak jako první bych určitě navštívil naše infocentrum, který jsme teďka zrekonstruovali a určitě stojí za to se v něm zastavit. Můžete se podívat i do jeho nejbližšího okolí, kde jsou venkovní prvky herní pro děti a pro zábavu.

0: No a potom můžeme vyrazit na nějaký blízký místa, které jsou snadno dostupné.
1: Tak já, když koukám tady na tu mapu, tak nejbližší, co mě zaujalo, je Hradčanská vyhlídka. Tak na tu se vydáme. Kam bychom se vydali ještě dál? Protože tady těch typů je spousta, vy tady máte i několik okruhů, něco pro pěší, něco pro cyklisty.
0: Myslím si, že si tady najde každý nějakou hezkou cestu, ať už je to milovník historie, nebo vojenské historie, nebo milovník přírody. Můžeme vyrazit na letiště Hradčany, můžeme se projít podél rybníků, můžeme vyrazit třeba na Držník, kde přímo na hrázi narazíme na Hradčanskou borovici, což je památný strom. No bez můžeme vydat na druhou stranu ke kapli svatého Eustacha, která byla původně založena jako poustevna. V období sovětské okupace byla velmi zničena, ale vojenské lesy ji obnovily a v roce 2015 byla znovu vysvěcena a je to moc hezký cíl výletu.
1: No a my teda vyrazíme na tu Hradčanskou vyhlídku.
0: Určitě, těším se.
1: Šťastně jsme vyšplhali na Hradčanskou vyhlídku, vydýchali se a teď se můžeme krásně rozhlednout. Tak vezmeme to takhle zprava doleva.
0: To vezmeme úplně zprava, tak první místo, který vidíme, je Hradčanský rybník. Odtamce jsme vlastně vycházeli od informačního centra Hradčany. Co dál nevidíme? Je další soustava rybníků, tam je ten rybník Držník, Vavroušek a tak dál. Když pojedeme doleva, vidíme plochu letiště Hradčany, 2,5 km dlouhá přistávací plocha. Pojedeme dál, pod náma teda leží obec Hradčany.
1: Krásné borové lesy, všude, kam se člověk podívá.
0: No když pojedeme dál, tak přímo před náma, tamhle je vrch Ralsko, podle kterého je nazvaná vlastně celá ta oblast, a nahoře zřícenina hradu Ralsko. To je taky, myslím si, dobrý námět na výlet. Před námi věž kostelíka v Mimoni. No a přímo pod náma, tady vidíte, krásně meandruje řeka Ploušnice.
1: To jsou ty zelené louky, jo, plochy, rákosiny.
0: Tak, rákosiny, velmi oblíbená řeka u vodáků. A takhle nám meandruje v podstatě až do České Lípy, kterou vidíme tamhle vzadu.
1: A takhle ty kopečky, to už budou Lužihory?
0: To jsou Lužické hory, přesně tak. A jinak to místo, kde jsme, ta Hradčanská vyhlídka, tak je součástí vlastně Hradčanských stěn pískovcových. Jsou zde i lezecké stěny, lezecké cesty, třeba tamhle vidíme Tvarožník.
2: Popisuje výhled z Hradčanské vyhlídky v Ralské pahorkatině lesní pedagog Vojenských lesů a statků Jan Kobr. Na Hradčanskou vyhlídku vás od informačního centra Hradčany dovede modrá turistická značka. Cestou dolů se po neznačených cestách můžete kochat dalšími pískovcovými skalami a pak se napojit na naučnou stezku Jeřáb. Tak šťastnou cestu!

Kdo by neznal filmy Jurský park nebo Jurský svět, není to tak dávno, co jsme díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů a jiných dnes pro nás nepředstavitelných živočichů. Zachovaly se jejich kostry a tak jsme si vlastně dodělali potom celá tato monstra. My jsme se minule ptali, to byla soutěžní otázka, kde u nás najdete největší dinopark. Dali jsme dvě možnosti, tento dinopark je za A v Ostravě, za B v Plzni, Ačko vede Ostrava, to byla správná odpověď. Je to největší dinopark v Česku, rozkládá se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a také s vlastním Dino Expressem. Ale i v Plzni najdeme takový dinopark, je spojený se zoologickou zahradou, je známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech jsou samozřejmě dinoparky, ale Ostrava má ten největší. Kdo bude mít lecví tilnu? Vylosováni byli pan Bohuslav Mejsnar Dolní Braná, pan Lumír Šimečka Trnávka, pan Antonín Matoušek Letkovice, pan Zdeněk Muselík Pohořelice a pan Petr Tuček Olešnice. Tak je vám něco divné na vylosovaných výhercích? Pokud ne, tak já vám řeknu. Poprvé v historii výletů, v mnoha leté historii výletů, jsou to jenom samí pánové posluchači. Takže pokud dnes mám gratulovat, tak chlapsky a mimořádně. No a pokud jste nevyhráli, tak následující soutěžní otázka, myslím, také nebude složitá. Hrajeme nejenom o cestovní tašku, nebo budeme hrát o cestovní tašku, ale také celý měsíc máme ve hře výletnický batoh s mnoha zajímavými věcmi, které jsou uvnitř tohoto batohu. Tak posloucháte výlety.

0: Letecké muzeum Gbely bylo pro veřejnost zpřístupněno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha-Gbely. Početností a kvalitou patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 300 letadel od první světové války až po současnost. Přibližně polovinu z nich vystavuje a 10 exponátů je dokonce letuschopných. Každý rok muzeum obohatí nějaká novinka, proto se do něj návštěvníci rádi vracejí. Mezi letouny nás teď vezme naše redaktorka Jolana Nováková.
1: Zdravím vás z Leteckého muzea ve Gbelích, jehož expozice se vztahuje k historii československého a českého letectví. A Miroslav Kol, který je vedoucím muzea, nám nejdřív ukáže několik novinek. My jsme vstoupili do jednoho z hangárů a já vím, který z těch strojů to je, protože se mu říká modrý pták, takže to poznám podle barvy.
2: Tak je to replika stroje Aero AB11, není to originál. Nicméně ve stejné podobě, v jaké před 100 lety vykonal propagační dálkový let, který proběhl nad třemi světadíly, trval téměř 3 měsíce a letci při něm překonali vzdálenost 15 070 km a strávili v jeho kabině téměř 92 hodin čistého času.
1: 100 let, to mě lajkovi připadá naprosto neskutečné, že už tehdy se takhle létalo. No ale vy tady máte i jiné novinky, dokonce i automobilovou novinku, tak na to bychom se mohli taky podívat. Za světlometným vozem vstupujeme do jednoho z 8 hangárů, které tady máte. Ale nejenom tady, kde jsme, v místech bývalého letiště, ale ještě někde jinde.
2: Tak Letecké muzeum má v současné době 2 areály, jeden tady ve Gbelích, druhý potom se nazývá Stará aerovka. Je to hangár, který je poblíž letňanského letiště, asi 800 metrů od tady gbelského areálu. A tam máme další 2 expoziční hangáry. Z nich jeden představuje stroje firmy Aero a jeden potom stíhací bombardovací letouny používané československým a českým letectvem.
1: No a teď tedy světlometné vozidlo.
2: To je další novinka. Letecké muzeum je součástí Vojenského historického ústavu Praha a podařilo se mu z Rakouska získat světlometný automobil Praga, což je pravděpodobně nejstarší dochované vojenské vozidlo československé výroby, nebo tehdy rakousko-uherské. Je to automobil z roku 1914.
1: Kam metal to světlo?
2: Buď to nasvěcoval přistávací dráhy pro letadla, případně vyhledával nepřátelská letadla na noční obloze.
1: Máte tady taky pořád ještě MIGy?
2: My jsme pyšní na to, že máme celou řadu letadel MIG, které se používaly v Československu a v České republice, počínaje MIGem 15 až po MIG 29.
1: A to je tamhle někde vlevo, když vyjdeme tady z toho hangáru.
2: Část těch letadel je vystavena v hangáru, který se zabývá obdobím po roce 1945 a část samozřejmě je vystavena ve venkovních expozicích.
1: Máte tady mnoho a mnoho světových unikátů.
2: Tak světových unikátů máme zhruba 40. To jsou opravdu stroje, které nikde jinde neuvidíte, než tady u nás ve Gbelích.
1: A vstup je zdarma.
0: Uzavírá příjemnou informací návštěvu Leteckého muzea v pražských Gbelích naše kolegyně Jolana Nováková. A pro vaši informaci, otevřeno je do konce září každý den mimo pondělí od 10. do 18. hodiny, v říjnu pak jenom o víkendech. Jaké zajímavé kousky v něm mají, se už teď můžete podívat ve fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Teď se v sobotních výletech společně vydáme do říše vody a jejich obyvatel. Naše ostravská kolegyně Romana Kubicová nás zavede do Bašky na Frýdecko-Místecku, kde navštívíme vodní minizo. A to jak vnitřní expozice s akvárií a terárii, tak i venkovní areál s rybníkem a naučnými tabulemi. Majitelka minizo Monika Zvonek-Zavadilová prozradila, jak to všechno vlastně začalo.
1: Vzniklo to vlastně z lásky k přírodě, ke zvířatům a taky prostě se setkaly takové faktory, že člověk je zdravý a má to štěstí, že má jako výbornou práci, že se nám daří podnikat. I se sešli dva lidi, kteří mají prostě rádi stejné téma, takže takhle se to podařilo, že z koníčka vyrostlo tady vodní minizo Baška.
2: Dobře, koníčky máme asi všichni, ale že by si někdo pořídil a choval krokodýly, to už je trošičku méně obvyklé, tak čí to je vášeň chovat právě tyto zajímavé tvory?
1: Manžel vlastně to má koníčka už dlouhodobě, kdy si chovala hady velké nebo nějaké varany a tak dále. A teď, když si koupil jednoho kajmana, tak pak přibyl další krokodýl, čelnatý, nilský, ryba, želva. No a takhle pomaličku máme 44 druhů zvířat k dnešnímu dni.
2: Já teď jsem nakopla vašeho pejska, který nepatří samozřejmě do vodní minizo. Ahoj, promiň, zasloužil si podrbání na bříšku. Ale pojďme se podívat dál. Je vidět, že se tady pracuje, stále se něco dělá, předělává. A protože vaším hlavním tématem je voda, její čistota a život v ní, tak samozřejmě nechybí taky ryby.
1: My se zaměřujeme na exotické ryby, jakoby trošku větší. Teď sice stojíme u akvária, kde máme ryby ještě mladé, ale máme tu pilořbety malošupinaté, hrotočelce ohnivé, bichiry. Je tady zajímavá elektrická ryba Aba Aba.
2: To je která?
1: To je tam taková ta šedá s tou ploutví, celá, co má nahoře.
2: Ta podlouhla?
1: Vlastně, ta podlouhla, ano, to bude 1,5 metru velký vlastně v vozovkách, něco jako úhoř. Máme arovany, různé trnovce, anténovce a co je naší chloubou je Arapaima gigas, je to největší sladkovodní ryba nebo patří mezi největší sladkovodní ryby a říká se jí královna Amazonky.
2: Baška voda, to je takový váš malý žert, protože do Bašky vody se přece jezdí do Chorvatska, nicméně tady v téhle části Bašky je taky o vodu postaráno. Od kdy tady je takový krásný přírodní biotop, takový rybníček?
1: Rybník jsme vlastně budovali v roce 2008, má 1500 metrů, 1300 metrů je čistá vodní plocha, hloubka je 3 metry. Je to takové srdíčko, když bychom se podívali z leteckého pohledu a to jedno rameno je vlastně jako takové klidné, kde je i méně vody, je tam 1,20 m vody a je to proto, že vlastně je to ideální pro rostliny, jo, lekní, šípat, krákosí. Ta voda je tu tak čistá, že vlastně při přírodní stravě chováme pstru. A to je pstruh duhový, potoční a severoamerický a mají tu tolik plevelných rybek, že je nemusíme vůbec krmit granulama.
2: A musím potvrdit, že voda je čistá, protože my právě stojíme tady kus od nich a pozorujeme, jak si v hloubce plavou úplně spokojeně.
1: Tam ten spodní, to je potočák zrovna. To velký.
2: Takový obří.
1: Tak z potočáku, když ho chytneme, tak ho teda vrátíme zpátky. Teď se vám ukazuje, vidíte ty tečky červené?
2: Ano, vidím. No.
1: Tady mají výborné podmínky, máme tu raka, škebli, celoročně je tu ledňáček, lítá tu čáp černý, je tu liska černá v zimě, morčáci, takže fakt to přitahuje spoustu jako zajímavých i ptáků a zvířat. Jo? A i ten rak je jako moc pěkný, protože dneska v přírodě už je to takové taky jako méně.
0: Konstatuje Monika Zvonek-Zavadilová, která společně s manželem provozuje vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku. K akváriím i rybníku napájenému z horského potoka Bystrína zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. Vodní svět nás vždycky přitahoval a návštěvy různých obřích akvárií, expozic nebo zoologických zahrad s vodními pavilony nemají o návštěvníky nouzy. Platí to i o vodní minizo v Bašce. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je tu skvělá možnost. Prosklený tunel přímo pod rybníkem. My jsme také už odtud vysílali reportáž, možná vám to i napoví. My se ptáme soutěžně, kde ho najdeme. Za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak nám musíte poslat textovou zprávu, protože jinak se k nám nedostanete do slosování, ta zní takto. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa a poštovní směrovací číslo. Pošlete tuto textovku na telefon do nedělní půlnoci na číslo 90 011 04. Musím dodat, že je zpoplatněna, že je za 4 koruny a že službu zajišťuje ATS Praha. Tak já teď otevřu ten výletnický batoh, o který soutěžíme, celý červen, je s reflexními prvky, takže vhodný do šera ráno nebo na večer, když půjdete po silnici. Ostatně je to i povinnost motoristická, znáte to, takže budete v bezpečí. No a v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže soutěž pokračuje, čas máte do nedělní půlnoci, abyste poslali tu textovou zprávu.

0: Kudy kdysi proudila pitná voda, teď proudí duchovní energie. Tak by se ve zkratce dala popsat bývalá vodárenská věž v jihočeské Třeboni, ve které dnes sídlí galerie buddhistického umění. Sbírka, kterou shromáždil třeboňský rodák Milan Klečka a kterou nyní spravuje Náprstkovo muzeum, si zajel prohlédnout náš jihočeský redaktor Filip Černý v doprovodu dcery zakladatele galerie Anu Dar Klečkové.
1: Nacházíme se v prostoru bývalé vodárenské věže, kterou v roce 1909 projektoval velmi významný český architekt Jan Koťaran, což byl vlastně zakladatel moderní české architektury, takže už jenom z tohohle hlediska je to poměrně významná stavba.
2: Ale ta stavba teď neslouží vodárenským účelům, ale slouží účelům úplně jiným, byť se možná tady také dá něco načerpat.
1: No, věž sloužila do roku 1966 jako zásobárna pitné vody, potom byla vyřazena z provozu. Pak poměrně dlouhou dobu nebyla využitá, téměř 40 let i velkým způsobem chátrala a pak od roku 2005 si věž prodejal místní rodák pan doktor Milan Klečka, který vybudoval galerii buddhistického umění a v roce 2013 jsme ji otvírali a dnes se tady teda nachází největší expozice buddhistického malířského umění v Evropě.
2: Ty exponáty, které jsou zde, jsou odkud?
1: Tak především jsou z Mongolska a z Tibetu. Všechny je právě nazbíral pan Klečka, který věž zrekonstruoval na vlastní náklady a vybudoval tady galerii. On je vlastně geolog, doktor přírodních věd a dlouhá léta, téměř 50 let působí v Mongolsku, takže na svých pracovních cestách se tam začal věnovat sbíráním těchto artefaktů. A vlastně máme tady přes 140 buddhistických artefaktů maleb takzvaných thanek. Jsou to malby kreslené na šepsované plátno minerálními a rostlinnými barvy, které tehdy kreslili v buddhistických klášterech mniši neboli lámové a jsou to artefakty z první poloviny 18. století do první poloviny 20. století.
2: Hned vlastně tady to velké plátno, tak to jsou hlavně Budhové. Já jsem si myslel, že Budha je jenom jeden, to jich bylo víc?
1: No, samozřejmě Budha s velkým B, jakožto zakladatel buddhismu, je pouze jeden, ale Budha s malým B, jakožto osvícená, prozřelá bytost, tak těch je více. Tadyhle potom vlastně na té dlouhé malbě můžeme vidět pokojná božstva a to jsou vlastně takzvaní bodhisattvové, což jsou také bytosti, které dosáhly osvícení, prozření neboli té nirvány jako Budhové. Nicméně vlastně se nevymanili od nekonečného koloběhu znovu zrození, aby se mohli neustále vracet rodit zpátky na svět a nám lidem mohli pomáhat. Takže vždycky všichni tyhle bodhisattvové, taková ta pokojná božstva, mají vždy svou živou lidskou podobu, své živé lidské převtělení. Například tadyhle uprostřed na malbě s kruhem tisíci rukou je takzvaný Avalokitéšvára, neboli velký slitovník a jeho inkarnací jsou dalajlámové.
2: Já když se podívám, tak některý ten Buddha z malým B je žlutý, jiný modrý, některý červený, bílý. Co ty barvy pleti znamenají?
1: Tam to potom se hodně liší. Tam vlastně je klasický Buddha Siddhartha Gautama, tak zakladatel buddhismu, tak má vlastně klasické pleťové vyobrazení, ale potom třeba modré znázornění je Buddha medicíny, potom je vlastně Buddha Amitayus, takže se to tam potom liší, co konkrétně ten daný Buddha znamená podle těch daných barev.
0: Zatroubení na Dung Chen, neboli dharmickou troubu, uzavřelo návštěvu galerie buddhistického umění v Třeboni. Vydat se tam můžete nejenom prostřednictvím našeho pořadu, ale i během svých toulek po jižních Čechách. Veškeré aktuální informace o galerii najdete na stránkách Třeboňského infocentra.

A je tady závěr. My vás v dnešní soutěži, vlastně i zítra bude stejná soutěžní otázka, zveme na jedno zajímavé místo. Podrybník. Pod rybníkem najdete tunel. Ten tunel je dlouhý 8 metrů, hloubka je 3,5 metru. To jsem možná v tom prvním zadání ani neřekl, tak to říkám teď. No a můžete se tam podívat, jak to pod rybníkem vypadá. Takže můžete nahlédnout do skutečného prostředí ryb a vodních živočichů. Ten prosklený tunel najdeme, je přímo pod rybníkem, jak už jsem říkal, za A v obci Modrá u Velehradu, za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak je to na vás, pošlete nám textovou zprávu, veškerá pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, hrajeme o cestovní tašku a o hlavní cenu za měsíc červen, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a taky tam je něco na čtení, kniha Sedmi krásky na cestách. Sobotní výlety jsou u konce, nedělní teprve začínají, vlastně začnou zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Už jenom dolaďujeme poslední věci, abyste si užili u rozhlasového přijímače příjemnou hodinu. Už teď vás k poslechu zve za celý výletnický tým Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradci Králové pokračuje festival Rock for People. Česká menšina v chorvatském Daruvaru láká na novou naučnou stezku. Hokejoví brankáři hradeckého klubu si pochvalují letní přípravu. A počasí proměnlivá oblačnost a přeháňky teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké odpoledne. Filharmonie Hradec Králové a britský královský sbor The Kingdom Choir dnes vystoupí v Rychnově nad Kněžnou. V okolí zámku jsou proto dopravní omezení.
2: Návštěvníci koncertu by měli využít parkovací plochy mimo bezprostřední okolí zámku. Například u bazénu, na Starém náměstí nebo v lokalitě na sboře. Koncert se podle organizátorů uskuteční za každého počasí. Zároveň ale upozorňují, že v hledišti na travnaté ploši není vhodné používat deštníky. Pro návštěvníky proto budou připraveny jednorázové pláštěnky. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: V Hradci Králové na letišti pokračuje hudební festival Rock for People. Akce, kterou denně navštíví zhruba 50 tisíc lidí, se obešla doposud bez větších komplikací v dopravě. Lidé by měli využívat bezplatné kyvadlové linky MHD. V nočních hodinách je okolí parku 360 kvůli bezpečnosti pro příjezd aut uzavřené. Víc k tématu nabídneme po 15. hodině. Novou naučnou stezku po stopách Čechů otevírají ve východochorvatském Daruvaru. Žije tam početná česká menšina. Turistům chce umožnit, aby se seznámili s historií komunity a jejím vlivem na rozvoj města, a to formou mobilní aplikace.
3: Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme.
4: Říká daruvarský farář Ivan Popič. Součástí naučné stezky po stopách Čechů je totiž i kostel Nejsvětější Trojice, ve kterém kázal česky už v první polovině 20. století zdejší duchovní Josef Salač. Stezka cílí na návštěvníky lázeňského městečka, ale i na mladší generace krajanů, pro které je získávání informací prostřednictvím mobilních přístrojů běžné. Z chorvatského Daruvaru Tea Veseláková, Český rozhlas. Sport.
0: Třetím brankářem hokejistů Hradce Králové bude kromě dvojce Stanislav Škorvánek, Tomáš Vomáčka, 18-letý Filip Růžička. Návrat talentovaného odchovance potvrdil v těchto dnech generální manažer klubu Aleš Kmoníček.
5: Filip se velmi, velmi dobře zapsal teďka v Americe, kde působil juniorské soutěži, takže to jsem hrozně rád, že ho tady budeme moct nějakým způsobem i nadále rozvíjet. A i to je gólman, který má velký potenciál do budoucna, takže v tom směru můžeme být spokojení.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude proměnlivá oblačnost a přeháňky, na horách bouřky. Večer mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Jičín Mladá Boleslav pozor na nehodu před Sobotkou. V obci Ohařice se tam srazila dvě auta. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A po 14. hodině přejeme dál hezké odpoledne, hezkou sobotu. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Vezmeme vás například na křtiny nových hříbat na krkonošskou farmu Hucul. Taky budeme mluvit o knížce, která vzniká o hradecké čtvrti Svobodné dvory. A přiblížíme vám historii vzniku křížovek. Pokud luštíte, tak zjistíte s námi, jak to vlastně všechno vzniklo. I dál přejeme krásné odpoledne, ať se hezky poslouchá, hezký den.
1: Dobré odpoledne a Jana Kudyvejsová.

Čemu určitě prospěje současné deštivé počasí, tak zeleni a všemu, co doma pěstujete, ať už je to na okrasu nebo na spotřebu. A dnes a zítra se koná víkend otevřených zahrad.

což znamená, že návštěvníci mají možnost nahlédnout do zahrad, které běžně nejsou přístupné, jedná se třeba o soukromé zahrady, nebo oblíbené botanické zahrady a parky je možné poznat zase trochu jinak, například i s nějakým doprovodným programem, komentovanými prohlídkami, přednáškami a podobně. Přehled najdete na webu Víkend otevřených zahrad v našem kraji, je to třeba park u zámku v Opočně, v Náchodě, u Hrádku u Nechanic, zahrada Libosad v Černožicích, sbírková zahrada Zdobín, dál je to v Horním Maršově, Čermné nad Orlicí a mnoho dalších zahrad, taky zahrada léčivých rostlin v Hradci Králové a do ní vás pozveme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové už za hodinu. Teď je 14 hodin 11 minut, přejeme krásné odpoledne, příjemný poslech.

0: Na farmě Hucul na Janově hoře v Krkonoších dnes odpoledne mají křtiny další hříbata ohroženého plemene huculského koně. Mezi kmotry ani tentokrát nechybí Český rozhlas Hradec Králové. Zveme tedy do Krkonoš nejen na výlet, ale taky na malou koňskou slavnost.
1: Křtiny letos v tradičním termínu 2. červnová sobota. Zve Alžběta Karbusická, spolumajitelka farmy Hucul na Janově hoře.
2: Za všechny Janováky.
1: Uvidíme, jak bude počasí přát. O Antonínovi se říká, že veslo třímá a často na něj hřímá. Huculci jsou horští koně, jsou na volných pastvinách, nebojí se bouřky.
2: Nebojí. Ta bouřka je pro ně tak čitelná a tak přirozená, že to naprosto chápou. Oproti třeba ohňostrojům, ty řeší, ale bouřku ne.
1: Kolik pak bude koníčku? Vím od vás, že jsou to samý hřebečci skoro.
2: To ano, máme 10 hříbat a loni se nám podařilo přivést maďarského hřebce linie Polan, která doteďka v Čechách nebyla, tak veškerá hříbata jsou po tomto maďarském hřebci.
1: Neznám koníčka, který by uměl tak šlapat po horách jako Hucul. On to má ostatně v genech.
2: Ano.
1: Slouží i ve strážní službě Krkonoš.
2: Slouží. Mnoho lidí už strážce na Huculech potkali.
1: Možná, že ze strážců bude i některý kmotr.
2: To už jsou takový naši stálí hosté a kmotři.
1: Naše rozhlasové stádo Huculků se rozroste letos od písmene O.
2: Věřím, že se budou jména líbit.
1: A jak budou vypadat křtiny?
2: Od 12 hodin stánky, kapela, máme naplánováno divadlo a ve 2 hodiny tradičně křtění hříbat. Budou krátké ukázky, ať už od větších slečen z jezdeckého kroužku nebo těch trošku menších. Uvidíte naše dva plemenné hřebce.
1: A průvod kobylek, maminek s hříbátky, to znamená Huculci zblízka, bude samozřejmě i veškeré vysvětlení, co je vlastně huculský kůň pro ty, kteří by to ještě nevěděli. Jízdárna.
2: Kolem 4. hodiny začneme vodit všechny zájemce, zejména děti.
1: Určitě vaše kozí stádo.
2: Kozy se těší, o ty vás určitě nepřipravíme.
1: Tak tedy cíl sobotního výletu Janova hora v Krkonoších, 800 metrů nad mořem a můžete počítat i s vyhlídkou z koňského hřbetu. Těšíme se.
2: My se také moc těšíme a budeme rádi, když dorazí.
1: Z Janovy hory Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Je 14 hodin 26 minut, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Ve Svobodných dvorech v Hradci Králové nedávno vznikla naučná stezka, která ukazuje historii této městské čtvrti. Má 10 zastavení, což už jste taky mohli slyšet v našem vysílání, a začíná u mateřské školy Meteor. Autorem je místní rodák a patriot Michal Šeba, zároveň předseda místního okrašlovacího spolku. A protože informací se mu podařilo nazbírat mnohem víc, než se na stezku nakonec vešlo, vzniká ještě kniha s výzvou také pro místní obyvatele. Než jsme se k ní ale dostali, vzpomínali jsme, že Meteor to byl taky svobodnodvorský hokej.
1: Meteor je velký pojem v historii Svobodných dvorů, název hokejového týmu, o kterém se říkáš, vlastně z rybníku to málem dotáhl do první ligy. Bylo to těsně, jak to tak bývá, o jeden gól a mohl se stát opravdu zázrak a ten stadion byl skutečně tady, jinak to je vlastně holík po vytěžené cihlářské hlíně. A byl tady skutečně stadion, hokejisti tedy začali hrát u cihelny pana Jana Morávka Tvrského, později cihelny Milana Morávka, a ten stadion v takové už trochu jiné podobě sloužil i na plochou dráhu, která se tady jezdila, a sloužil i potom až vlastně do 90. let zhrejší základní školy na sport. Bohužel později, když ty pozemky byly vráceny v restituci, tak vlastně škola o tohle svoje jediné sportoviště přišla a bohužel žádné svoje sportoviště nemá odnes.
0: Jak dlouho vám trvalo, než jste všechny ty informace zkompletoval a než vznikla naučná stezka?
1: Tak asi každý badatel vám řekne, že obvykle se nějakým tématem zabývá dlouho. U mě je to horizont nejméně 25 let, kdy se tomu věnuju. Samozřejmě takové to finále té přípravy naučné stezky jako takové. To byla otázka třeba půl roku takové intenzivnější práce. Těch zajímavých témat je tady opravdu hromada. Spíš byla práce vybrat, co zařadit a co ne.
0: Ale možná právě proto, že toho tolik ještě zbylo, tak se chystá kniha o historii Svobodných dvorů. A dokonce jsem zahledla ve zpravodaji radnice i výzvu, že pokud by tady zdejší obyvatelé měli nějaké materiály, takže je můžou dodat, že je můžou zapůjčit. V jaké to je fázi?
1: Tak je to opravdu, jak říkáte, těch materiálů a těch informací je celá řada. Sice Svobodné dvory jako obec relativně mladá, protože jsou obcí až od té druhé poloviny 19. století, do té doby to byly vlastně osady, které až následně byly sloučeny v jednu obec, tak nemají zase tolik historických pramenů jako třeba obce, které jsou obcemi velmi dlouho a mají nějakou svoji letitou suverenitu. Ale je tady skutečně tolik zajímavých fenoménů, že těch materiálů je opravdu hodně. Mně přišlo líto, aby se o nich nikdo nedozvěděl, protože svobodnodvoráci, a to víme z historie, byli hrdí, byli to obvykle buď to sedláci nebo domkaři, hospodáři, ale vždycky je spojoval velice silný vztah ke Svobodným dvorům, což vrcholilo někdy v první polovině 20. století. A já bych rád, aby ten patriotismus se nám tady zase dneska podařilo obnovit. A jedním z těch příspěvků má být i ta kniha. A když se ptáte, jestli můžou vaši posluchači být nápomocní, no určitě ano.
0: Povězte jak, co byste uvítal?
1: Uvítali bychom určitě fotografie z historie Svobodných dvorů, nebo různé materiály, jako jsou plakáty, nějaké příležitostné tisky. Ale není to jenom o těchto hmotných věcech. My si myslíme, že i řada pamětníků by například chtěla vyprávět o svých vzpomínkách na dětství, které tady strávili, nebo i třeba na to, co jim o Svobodných dvorech vyprávěli jejich rodiče, prarodiče. Mně se zdá možná jako dobrá příležitost využít toho, že žijeme v době, kdy vytvořit a vydat knihu není takový problém, a měli bychom tyhle informace zaznamenat i pro budoucí generace.
0: Takže pokud byste vy nebo někdo z vaší rodiny měli čím přispět do knihy o historii hradecké čtvrti Svobodné dvory, můžete se obrátit na okrašlovací spolek Svobodné dvory a přímo na Michala Šebu.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvillovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Pokračuje fotbalové mistrovství světa, ale pozornost se pořád ještě vrací k zahajovacímu zápasu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Vyhráli domácí, ale stále se spíš řeší výkon brazilského rozhodčího Sampaia, který rozdal 3 červené karty a je slavný, tedy v uvozovkách slavný, díky videu, kde svoje rozhodnutí vysvětloval opravdu lámanou angličtinou. Ten zápas mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou se zapsal do historie jako zahajovací zápas mistrovství světa s nejvíce červenými kartami. A dokonce na letošním šampionátu bylo hned po startu rozdáno stejně červených karet jako na celém mistrovství v roce 1978 v Argentině. A ještě jedno číslo ze statistik. V roce 2006 bylo na světovém turnaji v Německu rozdáno rekordních celkem 28 červených karet. Kdy pokračují Češi? Určitě vy, kdo to opravdu sledujete a fandíte, máte zaznamenáno v hlavě a v kalendáři a v diáři. Čeští fotbalisté hrají další zápasy ve čtvrtek, to bude proti Jihoafrické republice našeho času od 18 hodin a pak další čtvrtek proti Mexiku a to budeme vstávat, bude to od 3 v noci nebo ráno podle toho, jak to berete. Teď je 3:15, k tomu minuta, stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a přejeme krásné odpoledne. Když oknem...

Dnes je 13. června a kromě toho, že má svátek Antonín a Tobiáš, tak je taky Mezinárodní den pletení na veřejnosti. A opravdu se plete, a nejen plete, třeba v Hořicích na Jičínsku. A kde přesně, to spolu s námi můžete zjistit hned po 15. hodině. Posloucháte dál Český rozhlas Hradec Králové, za chvíli zprávy s Radkem Pulkrápkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
3: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
2: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: V Česku přibývá internetových podvodů. Stát připravuje změny v odměňování učitelů. V Lidicích uctili památku obětí vyhlazené obce. A počasí proměnlivá oblačnost a přehánky teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek. Hezké odpoledne. Kriminalisté na Rychnovsku evidují v poslední době nárůst počtu internetových podvodů. Pachatelé se často vydávají za investiční poradce, bankéře nebo příbuzné. Oběti lákají na výhodné investice. Policie upozorňuje, že přibývají případy, kdy lidé předají peníze osobně kurýrům.
6: Mezi poškozenými jsou nejčastěji lidé středního a vyššího věku. Například 59-letá žena při falešném investování přišla o více než 700 000 korun. Jiný muž předal podvodník přes 500 000 korun v hotovosti. O víkendu pak policisté přijeli oznámení od seniora, kterého o peníze připravil podvodník vydávající se za jeho syna. Policie proto znovu doporučuje neposkytovat nikomu bankovní údaje, neinstalovat programy pro vzdálený přístup do zařízení a každou podobnou nabídku si důkladně ověřit. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má nabídnout větší motivaci a lepší ocenění práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by změna mohla pomoci udržet pedagogy v profesi a zároveň přilákat nové.
7: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
5: Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance. Zjistil to server iRozhlas.cz. Podle něj má plukovník Jan Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. V Lidicích dnes uctili pietou památku obětí vyhlazené obce. Nacisté vypálili vesnici 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Muže popravili, ženy odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili. Jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava připomíná Muzeum památníku Lidice, říká jeho ředitel a historik Eduard Stehlík.
8: O vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové. V současné době jsme mezi přeživšími už pouhých 6 dětí, s tím, že jsou to děti, které 4 byly v době tragédie, jim ještě nebyl jeden rok, ale jeden chlapec a jedna dívka, ty se dokonce narodili lidickým ženám až po vyvraždění Lidic, v té době byly těhotné, takže už vlastně na vlastní oči ani z těch přeživších si nikdo Lidice nepamatuje.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude proměnlivá oblačnost s přehánkami, na horách bouřky. Večer mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Z
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Dejte pozor na nehodu na hlavní trase Jičín Mladá Boleslav. V obci Ohařice se tam srazila dvě auta.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Je krátce po 15. hodině, konkrétně 4 minuty po 15. Posloucháte dál Český rozhlas Hradec Králové. Je sobota 13. června a v parku 360 na letišti v Hradci Králové pokračuje jeden z největších tuzemských hudebních festivalů Rock for People. Pro 50 tisíc návštěvníků, kteří za 5 dnů spotřebují okolo 8 milionů litrů pitné vody, postavili pořadatelé v areálu přes tisícovku toalet a 450 sprch. Plynulé dodávky vody zajišťuje unikátní technický projekt, o kterém vám víc řekneme už za chvíli. A v seriálu Hradecké minuty dnes prozkoumáme, kde bylo v Hradci Králové v 18. století popraviště a kde se nacházely katovny. Víc nám řekne historička Jana Vojtíšková. Přejeme krásné odpoledne, hezkou sobotu.
9: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 13. června a jak už jsem zmiňovala, dnes je Mezinárodní den pletení na veřejnosti a tak se plete například v Hořicích na Jičínsku. Původně to mělo být u kašny v parku na náměstí, takové společné setkání, ale nakonec i kvůli počasí se pletlo nejdřív na zahrádce Bohemky, jak se v Hořicích říká, a teď po 15. hodině se akce přesouvá do pivovaru. Informují o tom organizátorky na Facebooku, takže stále je možné se připojit nebo aspoň přijít se podívat, podpořit a sebou si můžete vzít nejen pletení, ale i háčkování. A i když byste uměli jen řetízek, jako třeba já, i to se určitě počítá. Tak vám přejeme hezké odpoledne, ať už budete plést, háčkovat doma nebo v Hořicích na společném setkání, nebo budete dál poslouchat Český rozhlas Hradec Králové, u toho si ještě něco uděláte, třeba něco z jahod, jak jsem říkala, tak jsou samozběry a spousta z vás zpracovává jahody na různé způsoby. My vám budeme dál hrát, budeme vám dál dodávat informace, jako třeba za chviličku z festivalu Rock for People, ale taky se ještě podíváme na víkend otevřených zahrad. Hezké odpoledne.

0: Tak to bylo nizozemské duo Maywood, byly to dvě sestry, které používaly umělecká jména Alice May a Edith Karen Wood. Tuto písničku potom naspívala v češtině Petra Černocká v roce 1982. Když přeložíme ten originál, tak ten název je Vrať mi zpět mou lásku. Petra Černocká zpívá Vrať mi zpět můj smích. Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové teď pokračuje dál. Opět se vracíme na festival Rock for People. 50 tisíc lidí shromážděných na jednom místě spotřebuje za 5 dní bezmála 8 milionů litrů pitné vody. Alespoň takové jsou statistiky tohoto festivalu, který se tento týden koná na letišti v Hradci Králové. Ještě loni přiváželi vodu do areálu neustále cisterny, letos je ale nahradila technická novinka.
1: Zásobování jedné z největších tuzemských hudebních akcí pitnou vodou bylo v minulých letech na hraně kapacit. Standardní vodovodní řad nestačil a kvůli masivnímu odběru v době festivalu dříve klesal tlak v kohoutcích i lidem v okolních obcích. Nedostatek se musel složitě a neekologicky doplňovat rozvozem v cisternách. Letos se ale situace zásadně změnila, popisuje ředitel festivalu Luděk Motečka.
2: Tou změnou, kterou jsme teď udělali, nejen šetříme přírodu, ale zároveň šetříme čas, šetříme peníze, takže je to ideální situace. My jsme si dělali uhlíkovou stupu a v té uhlíkové stopě pro festival jako takový největší zátěž je právě doprava. To znamená, když jsme schopni aspoň část té dopravy eliminovat, v tomhle případě dopravu vody, je to velká výhra.
1: Zdroje, ze kterých festival vodu čerpá, jsou letos dva. Polovina z řadu, ta druhá, nově z blízkého Správčického písníku. Vodu z rybníka čistí výkonná mobilní filtrační jednotka podobná těm, jaké používají hasiči při živelních pohromách. Petra Drexler, projektová manažerka společnosti Next Drop, která vznikla na Západočeské univerzitě v Plzni, vysvětluje, proč bylo nutné dostat vodu do kempů bez pomoci aut.
3: Nejenom, že to bylo velmi finančně náročné, ale zároveň z hlediska bezpečnosti, tak to nebylo ideální, protože jezdili i mezi návštěvníky. A to byl jeden z nejdůležitějších cílů té koncepce, abychom tenhle provoz eliminovali.
1: Cisterny v areálu kompletně nahradila nová síť dočasného potrubí, takzvaných suchovodů a obří akumulační vaky u sanitárních zón. Ty slouží jako zásobárna pro extrémní nárazové špičky, kdy okamžitá spotřeba u stovek sprch a toalet dosahuje až na 17 litrů za sekundu. Klíčem k udržitelnosti je ale takzvaná šedá voda. Jejíž princip popisuje vědec a spoluzakladatel společnosti Next Drop František Mach.
4: Ta voda nemá jenom jeden život. Nejenom, že se lidi s ní osprchují nebo umývají ruce, ale ta voda se vlastně po sprchách zachytí a pak se využívá ke splachování. To znamená, že vlastně tu vodu využijeme dvakrát a až potom se vlastně odváží do kanalizace.
1: Přestože membrány čistí vodu z rybníka na úroveň pitné, ve sprchách je letos kvůli ověřovacímu provozu označená jako užitková. Celý tento komplikovaný systém v areálu online sleduje digitální vodovodní dispečing. Ten operátorům v reálném čase ukazuje každý litr vody i případné havárie. Změnu v organizaci a plynulosti dodávek vnímají i samotní návštěvníci, třeba Filip z Bratislavy.
5: Myslím si, že je to oveľa lepšie, pretože tento rok vraj odčerpávajú z jazera, že tu majú ten zdroj, že v podstate nemusia si to toľko voziť a tým pádom neboli ani žiadne výpadky, že by som si všimol a je aj viacej toaliet, takže organizačne určite to išlo hore.
1: Nový model hospodaření s vodou chce Park 360 dál rozšiřovat. Cílem je vybudovat udržitelný systém, který v budoucnu v celoročním provozu zvládne plynule obsloužit až 100 000 lidí denně, a to i za pomoci dešťové vody v retenčních nádržích. Z festivalu Rock for People Adéla Kavříková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Většinou, když jdete na návštěvu k někomu třeba na zahradu, tak objevíte spoustu věcí, které by se vám taky líbily, které by se vám taky hodily, které byste zkrátka nutně potřebovali. Tak to prostě bývá a jak zpívá Bára Poláková v jedné písničce, sousedův trávník je vždycky zelenější, ale teď to myslím spíš v dobrém, protože je fajn se někde inspirovat a objevit zase něco nového, co by vás třeba vůbec nenapadlo. Víkend otevřených zahrad stále pokračuje i v Královéhradeckém kraji k místům, která se otevřela pro veřejnost prostřednictvím speciálních komentovaných prohlídek. Patří například Pikolomínská zahrada a Náchodský zámecký park. Prohlídky připravil Státní zámek Náchod. V certifikované přírodní zahradě Zdobín u Miletína bude dnes otevřeno do 18 hodin, zítra od 10 do 17 hodin. V zahradě léčivých rostlin Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové pro vás mají po oba dny otevřeno od 18 hodin, zítra ráno se otevře už v 8. Alžběta Chlebková, vedoucí této zahrady, tam doprovázela i naši kolegyni Vlaďku Vildovou.
1: Zučí tu včelky.
2: Tady máme takové krásné zázemí, protože spolupracujeme s Českým svazem včelařů, základní organizace Hradec Králové. Tady máme na zahradě včelstva z úly, ty nám krásně opilujou nejen léčivé rostliny, ale veškeré medonosné rostliny. Studenti farmaceutické fakulty i zaměstnanci mohou bezplatně navštěvovat včelařský kroužek.
1: A teď ty rozhledy z té vyhlídkové terasy, vy jste mi ukazovala.
2: Pohled na tu francouzskou zahradu, samozřejmě než tam dojdeme k tomu zábradlí a k té vyhlídce, tak si můžete ještě všimnout, tady vlastně na té střešní zahradě s vyhlídkou máme i vytrvalé kultury, jako levanduli lékařskou, keře přizalku kališkatou, případně rozchodníky. Tu terasu lemují rozkvetlé letničky, případně ty balkónové rostliny, takže je to takový zpestření, kde si můžete sednout na lavičku.
1: Prošli jsme kolem výukových skleníků a tady mě zarazila taková chobotnice v terénu.
2: No, jedná se o dřevinu, kterou jsme před pár lety dostali darem, což je blahočet čilský a je to národní strom Chile. A kdybychom si šáhli na ty jehlice, tak jsou poměrně hodně pichlavé. Je zasazený tady k spíš chráněnější části, kde tou námrazou, dá se říct, netrpí. Hodně lidí tady vidí bažanty, zajíce, kteří tady pobíhají i už dá se říct z mláďaty. Tady mají takové zázemí, kde se mi líbí. V jezírku pravidelně se třeba rozmnožují i ropuchy. V těch jezírkách máme i rybičky.
1: A kam půjdeme teď?
2: Můžeme se ještě podívat do sbírkového skleníku.
1: Hned nás tady přivítali banánovníky, tak prý už plodili.
2: Pro samozřejmě širokou veřejnost, když přijdou sem a vidí plodící banánovník, tak je to pro ně taková exotika. Pouze je to na podívání, aby to viděli i ostatní. Můžete vidět i datlovník pravý, nebo je tady kardamon, australský čajovník, skořicovník, papaja, i mangovník, liči, pepřovníky, různé druhy. Jsou tady toxické rostliny, jsou nejen farmaceuticky významné, ale ty, které mají přímo spojitost s tou farmací, ty, které se používaly v léčitelství nebo v čínské tradiční medicíně nebo japonské, případně v ajurvédě. Pak je tady hodně z těch i ovocných koření nových a dále i zajímavých botanických druhů nebo ty, které byly třeba pro výuku a výzkum. Tak můžeme vidět i ibišek sudánský, ten všichni znáte potom spíš ty dužnaté kalichy v těch čajových směsích.
1: Provedla nás tady Aneška Chlebková, vedoucí
2: zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.

0: 15:37. Venku se zase trošku otepluje, tak se nám to mění, ale aspoň tak, co pozoruju z otevřeného okna. No ale my budeme pokračovat v našem vysílání, a to naším seriálem k dějinám města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská už několik měsíců, takže všechny už odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi můžete najít na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Soboty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové a dnes to bude o popravách v 18. století.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Milí posluchači, všimli jste si někdy, že v Hradci není dochován žádný název, který by odkazoval na dřívější přítomnost popraviště ve městě? Nikde nevidíme ulici Nespravedlnosti, jakou mají v sousedních Pardubicích, či ulici Na Stínadlech, jako je tomu v Teplicích. Důvodem jsou zásahy do předměstské zástavby v době výstavby pevnosti po polovině 18. století, kdy byly zcela zahlazeny stopy po hradeckém popravišti. Popraviště, významný komponent středověké a raně novověké kulturní krajiny, nestávalo na kopci za městskými hradbami, jak tomu bývalo u některých měst, ale nacházelo se v dnešní Marštíkově ulici v místech, kde dnes stojí naproti obchodnímu centru Futuru garáže. Podobně jako dnes tu procházela významná silnice na Vysoké Mýto a lokalita tak měla pro příchozí i odchozí výchovný a varovný účinek. Popraviště bylo zbořeno v roce 1788, nicméně i poté se na jeho místě konaly ještě v první polovině 19. století popravy, a to tím způsobem, že se pro každou exekuci zřizovala nová šibenice. Hrůzné exekuce však již byly opuštěny. Výlučnou formou popravy bylo oběšení. Proto se používala šibeniční dřevěná konstrukce. Taktéž tortura, tedy mučení, jehož prostřednictvím se měl obviněný přiznat k trestné činnosti, byla od roku 1776 minulostí. Pramenů, které by vypovídaly o hradeckém hrdelním soudnictví, máme jako šafránu. Z toho mála, co víme, vyzdvihněme katovskou rodinu Hořínků, kteří se v Hradci usadili na počátku 19. století. Jmény však známe ojediněle i některé další hradecké katy, kteří měli katovnu do výstavby pevnosti na Střezině. Poté je katovna doložena v předměstské osadě Kukleny. Výzkumem bylo bezpečně prokázáno, že v Červeném dvoře kat nesídlil, jak se dlouhou dobu tradovalo.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

0: Šarmíčku.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: S Šarmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou. A v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Je 15 hodin 49 minut, takže sobotní odpoledne se pomalu, ale jistě přibližuje k 16. hodině a to už bude čas na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové pro hvězdné návraty. Patrik Rozehnal a Ondřej Kepka dnes budou společně vzpomínat na herečku Gabrielu Vránovou a spojujete si to úplně správně, byla to maminka Ondřeje Kepky. Uslyšíme například, kde vyrůstala, jak brala její hereckou kariéru a její role její rodina, jak vzniklo její přátelství s Vladimírem Menšíkem, no a zazní nejen ukázky z filmu a seriálu, ale taky písničky. A teď do 16 hodin pro vás ještě máme takovou příjemnou hudební trojici a bude to Bryan Adams, Petr Novák a skupina Elán. Hezké odpoledne.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Filharmonie Hradec Králové a britský královský sbor vystoupí večer v Rychnově. Moderní pětibojař Marek Grič doběhl na světovém poháru čtvrtý. A počasí zítra má být proměnlivá oblačnost a přehaňky teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Cyklisté na elektrokolech loni měli o třetinu víc nehod než předloni. Policie v loňském roce řešila podle statistik zhruba 870 kolizí. Téměř polovina se stala v letních měsících od června do srpna.
2: Na elektrokolech cyklisté havarují nejčastěji v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Cyklisté na elektrokolech podle ní často neznají pravidla provozu a téměř polovina nenosí přilby. Lidé mají problém i se zvládáním kola, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
4: Největší chyba elektrocyklisty tak je to, že oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Právě nezvládnutí řízení společně s nevěnováním se řízení loni bylo podle policie hlavní příčinou nehod cyklistů na elektrokolech. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Filharmonie Hradec Králové a britský královský sbor The Kingdom Choir dnes v 21 hodin vystoupí v Rychnově nad Kněžnou. V okolí zámku jsou proto dopravní omezení.
5: Návštěvníci koncertu by měli využít parkovací plochy mimo bezprostřední okolí zámku. Například u bazénu, na Starém náměstí nebo v lokalitě na sboře. Koncert se podle organizátorů uskuteční za každého počasí. Zároveň ale upozorňují, že v hledišti na travnaté ploši není vhodné používat deštníky. Pro návštěvníky proto budou připraveny jednorázové pláštěnky. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Rakouská vláda prodlouží od pondělí o další 3 měsíce kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner řekl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol je vyřadit z provozu převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery.
1: Sport.
0: Moderní pětibojař Marek Grič doběhl na světovém poháru v Budapešti těsně pod stupni vítězů čtvrtý. O bronzovou medaili přišel 28-letý reprezentant při závěrečné 5. střelbě, kdy se před něj dostal Ukrajinec Jurij Kovalčuk. Druhý český finalista Matouš Tůma byl 8.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku proměnlivá oblačnost, místy přehánky, postupně srážky ojediněle, teploty kolem 10 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně proměnlivá oblačnost a přehánky, teploty 17 až 20 stupňů a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Trutnov Náchod teď pozor na nehodu v části Bohuslavice. V Suchovršické ulici se tam srazilo osobní auto s dodávkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Je tu další příběh. Další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
7: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
6: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Městě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
7: S vámi je šmanda.
6: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
7: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
6: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
7: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
6: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
7: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
6: Tak to s námi zkuste i vy.
7: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím a vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
6: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
1: Hvězdné návraty.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hlavu.

0: Hvězdy v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
1: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních, a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
2: S Vladimírem Menšíkem.
1: S Vladimírem Menšíkem. Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
3: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
2: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá.
4: Kudratá.
0: Jirko.
5: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
6: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
6: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
6: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem, na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ní opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese v chaloupce? Úplně sám. Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil, Aničko. Začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost a to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek, jo.
0: Hvězdné návraty.
5: Než se v řece víru otočí, když se valí příval, než li dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál, než li zvedneš své obočí,

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Malá

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holíče.
2: A prostě na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
2: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
4: Už to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, víš? Že jo?
2: To byste se nestíhli nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvažíš, Čiháku?
2: Ančo!
4: Ta mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, jít si o to koledovat.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu Vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
5: Co? No. Fuj, že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
5: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
5: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijevtnout.
6: No je, ale, to je ale fracek, nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
5: No ona ti neřekla, co to je.
6: Ale řekla.
5: No tak proč to tají?
6: Jsou to dámský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
5: No jste
6: kvůli. No, ty na tom kníku. Na tom je k smíchu akorát to, že do tyhle tý malý trubičky se vejdou troje.
5: Ježišmánička, ty jsi...
1: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
6: No. To ještě naštěstí nemáme. Pojďte.
7: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
5: No to je krása. Evžene, no řekni, no.
6: No,
5: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
6: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
7: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Víte, on Tonda má rád černý.
5: Vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
7: Prosím, děkuju.
6: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
5: No to je Kongo.
7: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No, co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
6: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
5: S dovolením. Můžeme si to vzít?
7: Prosím.
5: No tohle? No to by šlo.
6: Víš, co to je podobný ty?
7: Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
6: Dcerušku?
5: To není dceruška. To je milenka. No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci a jméno televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmén.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo. Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někaď vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty 2 měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty 2 měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, neděli, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne nebo takové to, co budeme dělat zítra. Vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé 2 měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, no, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
8: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata. Už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: mě.
3: Poslední, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zvejí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám, totiž nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak, ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepi.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, no, tak to se teda podívejme.
4: No jistě, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkal, a děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důdku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno máloplatné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zas třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky. A chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Prvním hostem pátečního habaděje bude Jana Fabiánová. Původně muzikálová herečka prožila 7 let v divadle Semafor, 4 roky v divadle Kalich a 2 roky v Národním divadle. 9 let žila ve Spojených státech amerických. V poslední době se věnuje i osvětě a pomoci obětem domácího násilí. Napsala 2 knížky, píše hudbu a také české texty z pocitu, že i to může udělat někomu radost. Je toho hodně a vše probereme po 10. hodině. Druhým hostem bude Jan Bendik. Tenhle zpěvák se narodil v Hradci Králové, kam se často a rád vrací. V letošním roce chystá v Praze svůj doposud největší koncert. Jak vypadají přípravy, poví po 11. hodině. Tak přijďte, protože tentokrát si určitě v naší poslední předprázdninové kavárně i zaspíváme.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: A 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Škola v Deštném uzavře druhý stupeň. V Hradce Králové pokračuje festival Rock for People. Kanoistka Martina Sadková se probojovala na světovém poháru v Německu na stupně vítězů. A počasí zítra má být proměnlivá oblačnost a přehánky teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. Základní škola v Deštném v Orlických horách uzavře příští rok druhý stupeň. Shodli se na tom v týdnu zastupitelé obce. Důvodem je nízký počet žáků a rostoucí náklady na provoz školy. Na druhý stupeň by v příštím školním roce chodilo pouze několik dětí. Pokračuje nezávislá starostka Deštného Simona Valková.
4: Jednalo se o velmi těžké rozhodnutí. Jako jedna z variant bylo uzavření druhého stupně projednáváno po celou dobu našeho volebního období. Obec musí ze svého rozpočtu na provoz školy a v letošním roce se příspěvek zřizovatele vyšplhal přes 4 miliony korun.
3: V Hradce Králové na letišti pokračuje hudební festival Rock for People. Akce, kterou denně navštíví zhruba 50 tisíc lidí, se obešla doposud bez větších komplikací v dopravě. Lidé by měli využívat bezplatné kivadlové linky MHD. V nočních hodinách je okolí parku 360 kvůli bezpečnosti pro příjezd aut uzavřené. Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance. Zjistil to server iRozhlas.cz. Podle něj má plukovník Jan Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. Čína tvrdí, že zahraniční rozvědky využívají ke špionáži jejího pobřeží mořské živočichy. Podle agentury AFP to oznámilo Ministerstvo státní bezpečnosti. Konkrétní zpravodajskou službu nebo stát, který za údajnou mořskou špionáží stojí, nezmínilo.
5: Nejmenované rozvědky podle Pekingu připevňují sledovací a monitorovací zařízení na želvy a ryby. Díky tomu pak shromažďují citlivé informace, třeba o teplotě a slanosti vody nebo o hlubokých mořských proudech u čínských břehů. Data jim mají sloužit k identifikaci slabin obrany země. Peking vyzval tamní rybáře, aby byli ostražití a za odhalení špionážních zařízení jim nabídl odměnu až 500 tisíc juanů, tedy přes 1,5 milionu korun. Server Guardian doplňuje, že takové obvinění ze špionáže není neobvyklé. V roce 2024 Čína tvrdila, že identifikovalo objekty ukryté na mořském dně, které by mohly navigovat průjezd zahraničních ponorek. Rozálie Machartová, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Kanoistka Martina Sadková se po druhé za sebou probojovala na světovém poháru ve vodním slalomu na stupně vítězů. Po druhém místě v Praze dojela v německém Augsburgu třetí. Triumfovala Australanka Foxová.
0: Počasí.
3: V noci bude zpočátku proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ráno přechodně polojasno, teploty kolem 10 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně proměnlivá oblačnost a přehánky. Teploty na východě Čech 17 až 20 stupňů, na horách kolem 8. Biozátěž bude zítra na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Dejte pozor na nehodu na hlavní trase Trutnov-Náchod v části Trutnov-Bohuslavice. V Suchovršické ulici se tam srazila dvě auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A my vám dál budeme hrát nejen na cesty. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je 17 hodin 4,5 minuty a právě začínají písničky od srdce. Je 13. června. Svátek dnes slaví Antonínové, taky Tobiášové. Zítra je v kalendáři Roland a Herta. A určitě víkend je ideální příležitostí se sejít ať už s rodinou nebo s přáteli a oslavit nějaké narozeniny, nějaké výročí, anebo jenom tak dát si sraz, dát si k tomu něco dobrého a dát si k tomu dobrou písničku a právě tu si můžete objednat u nás, můžete si o ní zavolat na číslo 726 46 46 46 a nebo můžete psát na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz a nebo posílat SMSky na číslo 900 1104, tam jenom pozor, mělo by tam být napsané heslo Hradec velkými písmeny, potom Mezera, pak bude napsaný text vašeho vzkazu, no a pak to celé odešlete na 900 1104. Právě začínáme a začneme s Marií Rotrovou a vy můžete psát a volat. Přejeme vám hezké odpoledne, příjemný poslech. S vámi Jana Kudivejsová a Český rozhlas Hradec Králové.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A my už budeme gratulovat. Zahrajte prosím paní Haně Lacinové z Hostinného k jejím narozeninám písničku Všechno nejlepší. Přejeme jí zdraví a štěstí. Děkujeme, Dana.

To bylo blahopřání pro paní Hanu Lacinovou z Hostinného, která slaví narozeniny, a teď už tu máme další oslavenkyni. Prosím o písničku od Petra Muka pro Moniku Linhatovou nebo Linhartovou k 51. narozeninám. Všechno nejlepší přeje mamka, dcera Venda, Adélka, vnoučata Markétka a Málka.

0: My pokračujeme dál v písničkách od srdce. Vy už telefonujete, teď vítám v našem vysílání paní Stáňu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já bych chtěla zahrát Miu manželovi, který jsem teďka vlastně právě asi 3,5 hodiny manželka. A chtěla jsem mu jako říct, že jsem strašně ráda, že jsme spolu, že to je úžasný človíček a že ho moc miluju. A...
0: Tak počkejte, jestli můžeme prozradit, říkáte 3,5 hodiny, to znamená, že jste dneska měli svatbu?
1: Dneska v 1 hodinu jsme měli svatbu, tak to říkám správně, no, kolik je vůbec hodin.
0: Tak to je nádhera. Teď je 17:16 přesně, 17:45.
1: Takže jsme vlastně od 1 hodiny spolu a...
0: Tak to je krása.
1: Já že ho mám a že ho neustále moc miluju a tak to nám to vyjde až do smrti.
0: Nádherné pocity. Novomanželky, tak moc zdravíme i manžela a taky přejeme.
1: A je to vlastně pro pana Jirku, jo? Pro Jirku.
0: Zdravíme pana Jiřího, ať to vyjde. Hodně šťastných let přejeme, hodně lásky. Mějte se moc krásně, hodně štěstí. Naslyšenou.
1: Naschranou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Pokračují písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsou tu pro vás, abyste si mohli u nás vybrat tu vaší oblíbenou a nechat si ji zahrát buď sami pro sebe, nebo ji někomu poslat. Píšete dobré odpoledne. Prosíme o tuto písničku pro paní Dášu Jirušovou z Velkých Svatoňovic k jejím dnešním narozeninám. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti a zejména zdraví. To vše jí přejí manžel, dcery Verunka a Dáša s přítelem, babička a děda Prokupkovi Strutnova.

0: než to vlastně je.
1: Tak já doufám, že dnes se vám to zdá dobré, protože je víkend, je sobota, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, hrajeme i na vaše přání. Teď vítám paní posluchačku z Chotěvic v našem vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pro koho bude písnička, kterou jsme vybrali?
2: Já bych chtěla ze srdce popřát paní Lidušce Molíkový, tady od nás Chotěvic, která dneska slaví kulaté narozeniny, ale nebudu radši říkat, nebo nechci říkat, jakoby jaký, ale má významné jubileum a má dneska zahradní párty a oslavu, takže jí přeju všechno prostě nejlepší. Hlavně zdravíčko.
1: Ať si to oslavenkyně krásně užije, je vidět, že jí máte rádi, že na ní myslíte, takže posíláme i písničku. Mějte se moc hezky, naslyšenou a zdravíme na oslavu. Naschledanou. A ještě přidám k této písničce jeden vzkaz. Tetě Božence posílá písničku Pro brzké uzdravení Neteř Olga.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá nevěděl.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: A já už se dívám do e-mailu na naší adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Chodí další a další vzkazy od vás. Teď je to pozdrav pro vás všechny, kteří nás teď posloucháte, od pana Jirky. Píše, moc bych prosil o zahrání Elvise Presleyho s Lizou Marie Presley písničku. Tento duet je prostě nádhera. Píseň věnují nám všem, kteří chystáme grilovačku, k tomu vychlazené pivko a samozřejmě dobrá nálada.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: 6:30 nás čeká diskotéka 90. let, protože píšete, následující písnička bude pro všechny posluchače. S pozdravem Jan Sklatov a ještě jeden vzkaz připojíme. Tato písnička bude všem Antonínům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům, zvláště fotbalovým fanouškům, když je to fotbalové mistrovství. Písničku posílá Silva.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom portské, korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

0: skupina Opět a Radeček na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď už opět telefonujete, takže vítám pana Antonína. Dobré odpoledne.
1: No krásné odpoledne vám přeju. Všem, úplně všem potřebám krásný sluníčka, když prší, tak sluníčkou duši všem potřebám. Děkuju paní Lidušce za krásný přání odpoledne, co mě přála Liduška Zíčína k svátku. A všem děkuju za přáníčka. A 5. června jsem měl narozeniny, tak všichni, co si vzpomněli, tak všem mocka děkuju. A největší dárek jsem dneska dostal od Evičky, protože se mě vrátila z Prahy, z nemocnice, byla na operaci a dneska mi ji přivezli. Tak jsem šťastný, že ji mám doma. A Evičko, máme tě mocka rádi a věř tomu, že teď ti budu ještě víc pomáhat, protože nemůžeš dělat žádný těžký věci, takže všechno ti udělám, co tě na očích uvidím.
0: Tak, pan Antonín, máte dvojnásobný důvod k oslavě, tak si to hezky užívejte a mějte se krásně, posíláme písničku Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a bude to Michal Tučný a toho si přál taky pan Karel, který píše, že by chtěl nechat zahrát pro sebe k narozeninám, tak bude to i pro vás, pane Karle, a všechno nejlepší.

Pokračujeme dál, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, píšete si a voláte o písničky, tak snad to všechno ještě stihneme do 18 hodin, protože po 18. už nás čeká magazín o životním stylu, magazín Šarm, Lady Klokočníkové, teď další dvě SMSky. Prosíme o písničku pro paní doktorku Ludmilu Jánskou z Náchoda Zdraví pacienti a prosím o písničku pro úspěšnou maturantku Lucku Faltusovou, dnes má krásných 19, ať se jí daří v dalším studiu, v životě i v lásce.

Tak to byla Eva Farná, která v těchto dnech dobývá pražský Eden, kde si naplánovala hned 3 koncerty. Teď byla s námi v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové a my už se pomalu blížíme ke konci, takže ještě budeme hrát pro Gabriela, taky pro Lucii a taky pro Janičku Holanovou do Náchoda. Hezký večer a hodně štěstí a zdraví k narozeninám přejí Kája a Monča.

0: Radioservis představuje
1: klasické pohádky. Jo. Červená karkulka, hrnečku vař, tři zlaté vlasy, děda Všeběda.
2: Jak jsi říkal, že se jmenuješ Kolíček? Ne, prosím, pěkně, Smolíček.
1: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
3: No to víš, že jsem ze zlata. Z čeho jiného bych byla?
1: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
5: Stát chystá změny v odměňování učitelů. Novoměstský zámek je uzavřený. Rychlostní kanoista Martin Fuxa slaví 14. zlato z mistrovství Evropy. A počasí zítra má být proměnlivá oblačnost a přehánky, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Jde o takzvaný kariérní řád. Úřad chce, aby nahradil platové tabulky, které dnes vycházejí hlavně z délky praxe.
6: Nový kariérní řád má zohlednit práci a zkušenosti učitelů i jejich přínos pro školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO mluví v této souvislosti o stupních a taky o rolích, tedy o pozicích, které pedagogové ve škole zastávají.
7: Ta logika je jasná. Posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
6: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, nový systém pomůže učitele udržet v profesi i přiláká nové.
8: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet.
6: Ministerstvo školství, které kariérní řád chystá, chce, aby se promítl do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
5: Depozitář studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové na Pouchově čeká oprava zhruba za 250 milionů korun. Králové Hradecký kraj má připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení. Práce by měly začít příští rok. Zámek v Novém Městě nad Metují bude až do úterý uzavřený. Natáčí se tam pohádka, vysvětluje kastelán Ondřej Daněk.
9: V posledních několika letech je Novoměstský zámek stále oblíbenějším objektem i mezi filmaři, což nás velmi těší. V tomto případě zájem o natáčení projevil štáb, který zde bude připravovat vánoční televizní pohádku. Zámek se proto na několik dní zcela uzavře pro veřejnost, ale věříme, že výsledek bude stát za to a již o letošních vánočních svátcích se máme na co těšit.
5: Velká Británie slaví královy narozeniny. Karel III. Se sice narodil v listopadu, oslavy panovníků si ale Britové tradičně připomínají v červnu. Ceremoniál s názvem Trooping the Colour se slaví už déle než 260 let. Ulice Londýna zaplnily tisíce lidí.
10: Od sídla britských panovníků se po ulici do Mall prošli vojáci královské gardy v červených uniformách s tradičními vysokými chlupatými čepicemi. Asi 400 z nich jelo na koních. Karel III., také oblečený v červené vojenské uniformě, sledoval prohlídku z kočáru v centru Londýna. Na jeho počest taky 41krát zazněl výstřel z děla. Ceremoniál pak přeletem završila speciální letka královského letectva, takzvaný Red Arrows. Těm už 77letý Karel s královskou rodinou zamávali z balkónu Buckinghamského paláce. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
5: Rychlostní kanoista Martin Fuxa ovládl na mistrovství Evropy kilometrovou trať. Olympijský šampion porazil ve finiši Rusa Petrova a slaví 14. evropský titul. Další zlatý medailista z olympiády v Paříži, kajakář Josef Dostál, triumfoval na pětistovce. Původně vítězný Polák Borucky byl diskvalifikován. Na kilometru skončil Josef Dostál čtvrtý.
4: Počasí.
5: V noci bude zpočátku proměnlivá oblačnost, místy přehánky, kránu přechodně polojasno, teploty kolem 10 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně proměnlivá oblačnost a přehánky. Teploty na východě Čech od 17 do 20 stupňů, na horách kolem 8. Biozátěž bude zítra na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na hlavní trase Hradec Králové Jičín teď pozor na nehodu v Hořicích před kruhovým objezdem. Tam havaroval kamion.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
11: A i dnes v pravidelném čase krásné chvíle s šarmem přeje Lada Klokočníková. Tak už známe desítku šarmantních, pro které můžete hlasovat do konce září a dnes vám první z nominovaných osobností představíme. Bude to František Kinský. V módních trendech se zaměříme na dámské letní overaly a kalhotové kostýmy. Kouzelnou moc bylinek nám přiblíží etnografka Hana Macháčková. Expert na etiketu Daniel Šmíd v dalším díle seriálu o etiketě poví, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci. Taky se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a v konci šarmu jednoho z vás za hlas v naší anketě Šarmantní osobnost roku odměníme. Tak nabídku znáte a druhý červnový magazín i o tom vašem životním stylu může začít.

0: A teď určitě potěšíme paní Ederovou z Krkonoš, Růženu Svobodovou z Prahy, Martu Síglovou z Mochova a řadu dalších posluchačů a posluchaček, kteří poslali hlas ve 30. ročníku naší ankety Šarmantní osobnost roku panu Františku Kinskému. Protože jejich typ František Kinský je dnes prvním hostem Šarmu. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Pane Kinský, velká radost, že tady máme tu desítku a že se s vámi budeme opět setkávat na rozhlasových vlnách i v našem Šarmu. I když já bych nejprve chtěla poblahopřát k ocenění, které jste nedávno obdržel, a to je řád Královéhradeckého kraje za mimořádné zásluhy, takže za naše posluchače Šarmu blahopřejeme.
1: Děkuji mnohokrát. Bylo to pro mě velmi překvapivé ocenění, musím říct, ale současně mám z toho opravdu velkou radost.
0: Já když se podívám na to vaše pracovní vytížení, tak si říkám, že v poslední době je to opravdu velké množství věcí, které vás zaměstnávají. Modrá krev televizní, rozhlasová práce, koncerty, setkávání s diváky, s posluchači. Jak se to dá všechno zvládnout s Šarmem?
1: No, musíte to zvládnout a mě to baví. Já to dělám rád. Já se hrozně rád s lidmi potkám, hrozně rád se s lidmi setkám. Mě vlastně těší, když mohu někomu udělat radost. Když jsme u nás a teďka já tam jdu směrem k zámku, ať vidíte, jak z dálky už vás lidi zaostří a už se tak jako blíží a vy víte, co to bude. Bude to potřesení rukou, bude to pozdrav, bude to žádost o fotografii, bude to žádost o podpis. A pokud to jenom trochu jde, tak každému vyhovím, protože si myslím, že když jsou ty lidi ke mně tak milí, přece se nemohou chovat nemile. Takže já to udělám samozřejmě rád.
0: Musí vás určitě také těšit ten velký zájem, který sklízí modrá krev na televizní obrazovce, protože tam, když to tak řeknu laicky, válcujete všechny ostatní pořady.
1: Já s toho mám nesmírnou radost. Vůbec jsme netušili, že budou 4 série. Ta modrá krev odvedla velký kus práce. Velký kus práce. Změnila v mnoha případech myšlení, změnila v mnoha případech pohled na ty takzvané modrokrevníky, nebo modráky, jak jim říkáme my. A i těmi diváky je velmi pozitivně přijímán.
0: Takže to je jedna vaše velká radost. Já si myslím, že naše rozhlasové zámecké léto. Další radost, protože jdeme do dalšího ročníku.
1: No na to se moc těším. Jako opravdu na to se moc těším. Těším se na dvě zámecká léta. Těším se na zámecké léto s rozhlasem a pak se těším na to novozámecké hudební léto, které budeme pořádat my u nás v Kostelci. Kdy vystoupí, to nám takové hvězdy, že nám to někteří ani nevěří. Jako opravdu u nás bude hrát Míša Majský, Lukáš Vondráček, Karmína Burana. Je to neuvěřitelné.
0: Takže krásné léto v Kostelci nad Orlicí. No když jsme se dostali na váš zámek, tak máte tam nějaké místo, kde si rád odpočinete a kde čerpáte tu energii, kterou přece jenom člověk potřebuje někde nabrat?
1: My jsme si udělali s tím mým úžasným týmem takový obýváček v té jedné místnosti v galerii. A musím říct, že tam si s chutí jdu, tam si sednu a nechám to na sebe jenom tak plynout.
0: Přesto člověk musí se asi nějakým způsobem udržovat v kondici.

0: Já mám takový pocit, že u vás také jste trochu změnil image za tu dobu, co se známe, takže co pro to člověk dělá?
1: No tak změnil jsem image, zestárl jsem za tu dobu, co se známe.
0: Já bych řekla, že jste zeštíhl, máte nový účes.
1: Ano, bývávaly doby, kdy jsem nosil delší vlasy, teďka nosím kratší vlasy, protože mi někdo řekl, že to Jacka dělá mladší. Jinak musím trošku říct, že vlastně nedělám nic, měl bych něco dělat, procházky bych měl dělat a jsem lenivý a jezdím všude autem.
0: To já si myslím, že se nachodíte při těch seriálech Modrá krev, při Zámeckém létě, až. Poslední otázka, máte nějaké životní moto?
1: Víte co, možná nejjednodušší je to, co by byl rád, kdyby se mě opravdu v plné míře povedlo držet se desatera, ono to stačí v životu.
0: Mnohokrát děkujeme za hezká slova, za vaše životní krédo, které jste mi dal. František Kinský byl naším hostem. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Pravidelné módní trendy a pravidelný host, návrhářka Jitka Šedová ve studiu. Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Minule jsme končili kostýmy, dámskými kostýmy. Pojďme jimi dnes začít, protože léto už je tady a my určitě budeme chtít třeba i na tu dovolenou nějaký ten kostým zabalit. Doporučíš, Jitko?
1: Můžu doporučit podle toho samozřejmě, do jaké destinace jedeme, na jakou dovolenou se chystáme. Myslím si, že třeba na tu sportovní to až tak třeba brát nebudem, ale pokud jedeme na nějaké poznávání, kde víme, že se budeme procházet po městě, po historických centrech, nebo zkrátka, že si to chceme jakoby užít i v tom hotelovém rezortu, tak nějaký ten letní kostýmek si tam zabalit můžeme. Kostýmek neznamená, že si musíme představit sako a nutně ať už dlouhé kalhoty nebo nějakou sukni a že spíš bude to vypadat jako business moda, ale může to být kostýmek z lnu, z buretového hedvábí, může to být kostýmek i z pevnější bavlny a můžou to být třeba šortky a sáčko, dejme tomu i klidně jakoby trošku přiléhavější a s krátkými řasenými rukávky nebo něco, z čeho vlastně opravdu dýchá to léto a jindy než během léta si ho nevezmeme.
0: Takže v létě kostýmky ano, víc sukňové nebo kalhotové. Mám pocit, že v poslední době jsou to spíš ty kalhoty, které k saku bereme.
1: Je to tak, že sice se přikláníme jako ženy víc do těch kalhot, že potřebujeme být stále akční a připadá nám, že nám ty kalhoty to dovolují, ale můžou to být i sukňové, protože pokud volíme opravdu lehký materiál, tak i lehká sukně vypadá velice dobře. Může ta sukně být ať už dlouhá a to sáčko může být krátké, a nebo může to být opravdu zase takové to delší sáčko nebo sakové šaty a pod to k tomu třeba vzít ať už ty šortky, a nebo klidně tu krátkou sukni. To už je na nás.
0: Slíbili jsme také, že se nezaměříme na overaly. Overaly tím mají bohatou historii. Oni prý sahají až někdy do 18. století.
1: Overaly jako takové vycházejí opravdu z pracovní módy, kde vlastně to nosili víceméně víc muži než ženy, protože ty v té době nosili opravdu výhradně ty sukně a žena v kalhotech byla výjimečná a zvláštní a podezřelá. A tudíž, jak se nám furt ty módní trendy takzvaně vracejí a inspirujeme se vždy něčím, co už v historii odívání bylo, tak zkrátka to padlo i na ty overaly. A myslím si, že od té doby, co ženy oblékly kalhoty, tak overaly jsou velice jakoby nutnou součástí ty dámské módy.
0: V čem je jejich výhoda?
1: Výhoda je něco jako šaty, oblíknete a nemusíte řešit. A pokud jste milovnice kalhot a nechcete řešit přesně, ano, vezmu si kalhoty a teď co nahoru k tomu, tak vlastně to splňuje tady tuhle tu podmínku toho pohodlí. Můžeme zvýraznit pas, můžeme nechat volně splývat ten overall. Je kombinovatelný, že můžeme podvléknout něco pod to nebo něco přes to. Podobně tak, jak se chováme k šatům, které nám dovolují vrstvení, tak ten overall je podobné.
0: Mám takový dojem, že overall sluší spíš vysokým štíhlým ženám. Je to pravda?
1: Myslím si spíš, že záleží na tom, jaký ten střih toho overallu je. Takže můžeme mít třeba overall, který je přiléhavější a má krátké nohavice, anebo to může být overall, který je volnější a má široké nohavice a tam zase jako je krásný, když je to splývavý materiál a vleje za námi podobně jako zase třeba rozevláté šaty. Je to zkrátka o tom, co si chceme dovolit, co si nechceme dovolit, co nám dovoluje naše postava a v čem se cítíme dobře.
0: Pokud bychom se zastavili u barev, tak u těch overallů je to také to vyletnění, barevnost. Není to ten černý overall, který si vezmeme třeba?
1: Myslím si, že přesně tak, jako je to o tom zase, co se nám líbí. Takže může být hodně barevný, pestrý, může být puntíkovaný, může být riflový, z tenké rifloviny, může být i ze šifonu, kde pod ní podvlíkneme, dejme tomu, jenom nějaký jakoby tělovej, počívkový díl, může být z krajky. Je to podobný jako u těch šatů opravdu, ale není tam sukně, jsou tam kalhoty dole.
0: Dobře, overally a kalhotové kostýmy jsme dnes probrali s modní návrhářkou Jitkou Šedovou, takže už víme, co si vzít sebou na dovolenou. Děkujeme a těšíme se na další rady v magazínu Charm. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Mám pěknou sirku v zubech, krempu do čela a pota zpuchřela, mi vrásky nedělá.

0: Blíží se to, blíží. Už v nadcházejícím týdnu si budeme připomínat magické období letního slunovratu. K němu patří i svatojánská noc z 23. na 24. června. V lidovém prostředí se tradovalo, že právě o letním slunovratu mají bylinky tu největší sílu. Souvisí s tím, že právě teď je většina rostlin v plném květu. Při takovém tradičním sběru bylin bylo třeba dodržovat přísná pravidla. Patřilo k nim i magické ticho. Dívky a bylinkářky museli při trhání mlčet, nesměli se ohlížet ani smát, no nebylo to jednoduché. Na další zajímavosti se na Roboušské faře, kde se právě o tomto víkendu koná svatojánská noc, zeptala etnografky Jičínského muzea Hany Macháčkové má kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Cítím sušené bylinky a ty k té svatojánské noci patří, ovšem čerstvé květiny také nemohou chybět.
2: Samozřejmě čerstvé květiny nesměly nikdy chybět, protože měly svou specifickou kouzelnou moc.
1: Říká se, že to je devatero kvítí, ale záleží to spíš na náhodě, co v tu chvíli, když se rozeběhneme do okolí, najdeme, anebo tam některé druhy skutečně by měly nebo musí být.
2: Záleží na to, k jakému účelu je použijeme, protože pokud by si dívka chtěla uvít ten věneček, tak tam bylo jedno, jaká bylina tam prostě je, jen museli splnit to, že byla natrhaná na devatero mezích nebo sedmero mezích a muselo být 9 druhů. Nesměl samozřejmě chybět rozchodník, říkalo se mu také cvalníček, který měl specifickou moc. Jednak věštil dívce, jestli se vdá nebo nevdá ten daný rok, protože když ji uschnul, tak samozřejmě se nevdala. Pokud zůstal zelený, tak měla naději, že se může vdát.
1: Tak rozchodník určitě.
2: Rozchodník určitě, samozřejmě trhali svatojánské kolo, což je kopretina, která nesměla chybět a věneček bez ní vypadá zvláštně tanicovatý.
1: Nedomrlý,
2: ano, krásné slovo české. Samozřejmě by neměla chybět mateří douška, která má tu významnou moc. Je to jednou z důležitých bylin, které se při svatojánské noci používaly, ale ta se používá spíš při tom stlaní svatojánské postýlky.
1: Tady už jsou sušené bylinky. Ne, to není levandule, to je ostřejší.
2: To není levandule, to je šalvěj, která má samozřejmě tu výraznou vůni, která odpuzuje zlé síly. Samozřejmě ty byliny měly základní funkci, že měly odpuzovat zlé síly, protože při svatojánské noci ty zlé síly se mají možnost dostat do naší reality a škodit. Proto naši předkové se snažili ochránit jak sebe, tak úrodu, tak své obydlí před čarodejnicemi a právě těmito zlými silami nejrůznějším způsobem proto používali ty byliny. Důležité bylo, že měly být čerstvé, takže samozřejmě věneček nebo opasek z pelinku měl zabránit ušknutí nebo působení čarodejnic.
1: Kromě šalvě, což je to babské ucho asi, ano. Co ještě v té směsi bylo?
2: Oni je nesušili, oni využívali možnost použít
1: přímo
2: živé květiny, ale samozřejmě, když připravovali děti nebo i mladé dívky tu svatojánskou postýlku, tak se tradovalo, že byliny posvěcené tím, že na něm spočinula hlava svatého Jana nebo tělo svatého Jana, měly o to výraznější moc, takže se využívaly pak nasušené na léčení nejrůznějších neduhů, také do toho škapulíře, kde se jim přisuzovala významná magická moc.
1: A nebylo jedno, co se do toho škapulíře dalo, určitě?
2: Nebylo jedno, ale stejně při přípravě té svatojánské postýlky se vlastně využívaly místní zdroje. Když zrovna odkvetlo něco, co bylo potřeba, tak se to muselo samozřejmě něčím nahradit, ale neměl by samozřejmě chybět řebříček, mateří douška, černý bez, protože černý bez měl obrovskou moc, zvlášť nasušený se používal při kloktání, při bolestech v krku. Čerstvé listy černého bezu vlastně pomáhají proti bolesti, snižují horečku a další léčivé účinky známe každý, kdo pijeme bylinkové čaje.
3: Ne dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: A i dnes je tu náš seriál o etiketě a expert na etiketu Daniel Šmíd. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: No a čeká nás zase velice zajímavé téma, které jste pro nás vybral, a to je veřejné opravování výslovnosti a gramatiky, pokud se podíváme na vztah starších vůči mladším, kdy nás ti starší rádi poučují, nebo kdy ti starší rádi poučují mladší a opravují je.
2: Přesně tak, stává se to i nám, protože i vůči nám jsou některé osoby starší a může jim přijít na mysl, že to třeba neříkáme správně, nebo bychom to měli jinak vyslovovat. Výměme z tohohle výčtu prohřešků proti etiketě vůči mladším jakékoliv vzdělávání. Pokud jsem učitelka, učitel a mám vést žáky k nějakému výkonu, k nějaké znalosti, tak je musím opravovat. Samozřejmě zdvořile, korektně, podle toho, abych si získala svoji autoritu jako učitel, učitelka. Stejně tak musíme umět opravovat naše děti, ale v zájmu zase jejich vzdělávání. Úplně jinou situací je ale opravovat někoho na veřejnosti, když někdo neřekne něco správně, nebo dokonce upozorňovat na to, že díky své, řekněme, vadě řeči něco není srozumitelné, nebo by to měl říkat jinak. Ne, že by tohle bylo příliš časté. A zároveň, pokud tohle se vyskytne, tak je to opravdu dehonestující pro člověka, který ve společnosti říká něco s dobrým vědomím a svědomím a starší lidé ho opravují. I starší lidé dělají ve výslovnostech různých věcí chyby. Představme si tedy, že by nás na veřejnosti mladší lidé opravovali, jak ten moderní jazyk se vlastně teď nově vyslovuje. Hmm. Máme novou češtinu, je spoustu nových slov, které mnohdy ani nevíme, jaký význam mají. Hmm. Takže máme-li jiný názor na výslovnost toho či onoho, nebo že ten člověk třeba neříká tu věc špatně, tak je opět vždy otevřená komunikace, ale v ústraní, ne před někým. A zároveň zvažte, zdali máte k tomu člověku tak dobrý vztah, že máte mandát ho vlastně vůbec opravovat.
1: Takže noblesně opět přejít, nechat být, protože zkrátka to je pravidlo společenského chování.
2: Ano, být elegantní a zdvořilost nemá věk, už jsme to říkali na začátku našeho seriálu, zdvořilost je starší vůči mladším a mladší vůči starším stejná. I přesto zlaté pravidlo, chovejme se k ostatním i k mladším lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.
1: Říká Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Děkujeme a za týden.
2: Děkuji za pozornost. Mějte se krásně.

0: šarmem do společnosti.
1: Dnes bychom vám chtěli představit projekt Podnikám česky, který sdružuje podnikatele po celé republice. V klubech si vzájemně pomáhají a také se vzdělávají. V Hradci Králové jsou dva podnikatelské kluby, a to multioborový a také investiční. Jsou otevřené pro každého, kdo chce načerpat anebo sdílet zkušenosti. Členové zvou na přednášky různé odborníky, ale radí si i sami mezi sebou, protože motem projektu Podnikám česky je, že spolupráce je víc než konkurence. V hradeckých klubech působí i podnikatelka Ivana Kolbabová, která Janě Kudivejsové přiblížila svoji práci a také hlavní témata v podnikatelských klubech. Tady je rozhovor.
2: Největší zájem vnímám, že je o marketing, že vlastně dneska každý podnikatel řeší, jak se zviditelnit natolik, aby lidi si kupovali jeho služby. Takže my si tam zveme různé odborníky, ať to jsou různé sociální sítě, ať je to strategický marketing. Ti odborníci za náma přijdou a podělí se s těma lidma o to svoje know-how zpravidla zdarma a ty lidi získají cenné informace a ještě v bezpečném a přátelském prostředí. A to je v rámci multioborového klubu a v rámci investičního klubu za téma, který táhne nejvíc, je diverzifikace a rozložení portfolia. Mnoho lidí dneska už má investiční nemovitosti a vlastně řeší, co dál a kam ty peníze je možné ještě dál dát, aby to bylo bezpečné, aby tam byla určitá likvidita a aby se jim to zhodnotilo dostatečně, když už podstupují nějaká rizika, tak aby za to měli ten adekvátní výnos.
3: Jací podnikatelé jsou mezi vámi? Jsou to spíš ti drobnější nebo třeba i zástupci velkých firem?
2: Já bych řekla, že je to tak půl na půl. Živnostníci, OSVČ a majitele malých firem. Zpravidla, když to je majitel malé firmy, tak má několik jednotek zaměstnanců a ti OSVČ nebo ti menší podnikatelé, ti většinou to táhnou celé sami. Takže se tam i radíme, jak předávat kompetence, co je ještě dobré a co už není dobré pouštět dál. Takže těch rad tam člověk získá spoustu a ty zpětné vazby jsou krásné, že jim je to přínosem a že toto jejich podnikání poslalo do jiných úrovní a můžou potom i vydělávat víc peněz.
3: I vy sama jste podnikatelka, nebo už teď podnikáte v tom, že radíte, jak podnikat?
2: Ne, já sama podnikám, já jsem napsala knihu, takže ta moje cesta je i šíření knihy do světa. A ta kniha je o finanční gramotnosti, takže v tom já třeba pomáhám těm podnikatelkám a já sama v tom vlastně podnikám. Zároveň s manželem 12 let podnikáme v rámci realit. Takže ten rozhled ohledně peněz a podnikání si myslím, že mám poměrně velký.
3: A když teď odhledneme úplně od práce, tak všechny ty projekty, o kterých mluvíte, to jsou finance, jsou to starosti, je to podnikání, je to úřad, je to papírování. Jak relaxujete?
2: Můj největší relax je s mýma třema dcerama, protože máme tři menší dcerky a to je pro mě největší odměna, když to podnikání mi dá tu svobodu a já mohu ty 2-3 dny třeba odpoledne strávit s nima a jít si projít do lesa s pejskem. Takže to je pro mě největší odměna a relax v rámci vlastně celého života.
3: No ale zase na druhou stranu věřím tomu, že ty 2-3 dny volna jsou vykoupené tím, že další dny jsou potom nabité. Jak to zvládáte se třemi malými dětmi?
2: Musíme fungovat s partnerem velmi dobře jako tým a neumím si tohle představit sama. Takže funguje partner skvěle, manžel mě ve všem podporuje, když cokoliv potřebuju. Je i takový, že zvládne s těma dětma opravdu vše od A do Z, což se dnes úplně až tak nevidí. A zároveň ve velké spolupráci je sestra, babička, máme i paní na hlídání, takže je to o tom, že spoustu věcí se deleguje, co jde, a takový ten kvalitní čas s těma dětma si necháváme sami pro sebe, abychom s nimi mohli být tady a teď.
3: V projektu Podnikáme česky jsou i podnikatelky. Narážíte někdy i na tohle téma, že třeba jim i poradíte, jak na to a jak to zorganizovat?
2: Určitě, je to velmi žádané téma, hlavně u žen a maminek. Právě potřebují vyvážit ten život tak, aby mohli pracovat, aby mohli vydělávat dostatek peněz a zároveň, aby zůstali matkami a aby si ty děti mohly užít, protože ty dětičky vyrostou a ten čas letí neskutečně rychle. Ta obrovská síla je v tom, když slyšíte od jiné ženy, že ona to má stejně. V okamžiku, kdy ty ženy slyší, že ty jiné ženy to mají podobně, tak se necítí špatně, ale vidí, že je to zkrátka nějaký proces toho života, že když se rozhodnete podnikat, tak to sebou nese spoustu úskalí, i co se týká organizace rodiny.
3: Ale nese to i výhody.
2: Obrovské. Za mě to je jednoznačně svoboda.
3: Vyžaduje to velkou disciplínu?
2: Já si myslím, že podnikání vyžaduje velkou sebedisciplínu. Že pokud jdete podnikat a nemáte v sobě zakořeněný jasně cíl a to, proč to děláte, tak to velmi rychle sklouzne k tomu, že chodíte na kafíčka, na kterých ale nevyděláváte a vlastně doženou vás ty finanční problémy. Takže za mě je to hodně o sebedisciplíně a o tom si rozvrhnout ten čas, aby to bylo efektivní a zároveň, aby vám to ty peníze zkrátka přinášelo.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Ano, jak jste slyšeli, naše anketa Šarmantní osobnost roku je ve své druhé polovině a až do konce září můžete vybírat z té nabídky 10 nejšarmantnějších. I dnes jednomu z vás věnujeme knížku. Kdo to bude? Pěkný den hlasují pro usměvavou herečku paní Naďu Konvalinkovou, kterou podporují každou soutěž Šarmu. Doufám, že to už konečně vyhraje. Děkuji vám. Tak to nám napsal pan Zdeněk Rokitenský z Hradce Králové. My vám mnohokrát děkujeme. No a uvidíme, kdo to vyhraje. Budeme držet pěsti všem nominovaným. Vám, pane Rokitanský, ale posíláme krásnou knížku. Doufám, že vás potěší. A i váš hlas postupuje do losování o 10 hlavních dalších cen, které vyhlásíme koncem října. Tou hlavní, jak jste slyšeli, je televizor. Pro tuto chvíli blahopřejeme a přidáváme ještě písničku pro vás.
2: Když se

Tolik tedy písnička pro pana Rokytenského, doufám, že vám udělala radost a budeme se loučit. No ale ještě než se rozloučíme, mnozí se ptáte, jestli už jsou v prodeji lístky na náš gala večer, tak jsou a vy se můžete obrátit na adresu hkpoint.cz. Budeme se těšit, že toho 23. října se i s vámi setkáme. No a to je z dnešního magazínu vše. Snad už jen myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe a na to, že za týden je tu opět magazín i o tom vašem životním stylu Charm a Lada Klokočníková. Mějte se hezky.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Filharmonie Hradec Králové a britský královský sbor vystoupí večer v Rychnově. V Jičíně vzniká nové zázemí pro stavební úřad. V Lidicích dnes uctili památku obětí vyhlazené obce. A počasí zítra má být proměnlivá oblačnost a přehánky teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezký podvečer. Filharmonie Hradec Králové a britský královský sbor The Kingdom Choir dnes v 21 hodin vystoupí v Rychnově nad Kněžnou. V okolí zámku jsou proto dopravní omezení.
2: Návštěvníci koncertu by měli využít parkovací plochy mimo bezprostřední okolí zámku. Například u bazénu, na Starém náměstí nebo v lokalitě na sboře. Koncert se podle organizátorů uskuteční za každého počasí. Zároveň ale upozorňují, že v hledišti na travnaté ploši není vhodné používat deštníky. Pro návštěvníky proto budou připraveny jednorázové pláštěnky. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
0: Stavbaři v Jičíně dokončují opravu poslední budovy bývalého areálu Aris. V objektu na křižovatce ulic Ruská a 17. listopadu vznikne zázemí pro potřeby stavebního úřadu, oznámila to radnice. Rakouská vláda od pondělí prodlouží o další 3 měsíce kontroly v pohraniční oblasti Česka, Slovenska, Maďarska a Slovenska. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner řekl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol je eliminovat převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Lidé si dnes připomněli u památníku v Lidicích vyhlazení obce nacisty. Stalo se tak před 84 lety. Šlo o pomstu nacistů za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
3: Položit květiny na společný hrob zastřelených lidických mužů přišla i paní Helena Kadlecová, která mezi nimi má dědečka.
4: Jsem je s tím 60-letý od 3 let věku, takže vždycky to na mě padalo, doma se o tom nemluvila.
3: Muzeum památníku Lidice teď událost připomíná pravidelně. Jak ale upozorňuje jeho ředitel a historik Eduard Stehlík, lidí, kteří by událost zažili, postupně ubývá.
5: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové.
3: V současné době je mezi přeživšími 6 dětí. Většině v době tragédie nebyl ani 1 rok. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Počasí. V noci bude zpočátku proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ráno přechodně polojasno, teploty kolem 10 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně proměnlivá oblačnost a přehánky. Teploty na východě Čech od 17 do 20 stupňů, na horách kolem 8. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. V místě pokračuje stavba tunelů pro obchvat Náchoda. A pozor i Vrtyni v Podkrkonoší, kde je uzavřená Hronovská ulice. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny,

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archivu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna. Ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčí nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a staroitalské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelil vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přes furt váčil s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník, pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu,

chovu koní. Mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou srovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěli tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak starokladrubský kuň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni starokladrubští koně měli coby nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých, nových, starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně. Takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno. Je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století. Dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, což jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro staroklubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým a šlabutým krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy. A také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech a vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zral staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou. Nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců. Pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita, nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starový zvíře. Jím je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch, velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí, a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav?
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby to byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo. Když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější. Nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopni hřebec hřebce napadnout. Tak z tohoto důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak klisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech třech dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Spíš taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s kladrubami obdobné, i to jejich dělení. A je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už nikdy nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že je nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je maloreprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původní úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
0: A komu za to vděčíme?
1: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: čtyřbřeží vraníků, kteří tady projíždějí. A máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech. A ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stájového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stájovém dvoře jsou ta hříbata rozdělena podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečků. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečků. A jsou tady do doby, si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku v zapřehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkem přesuneme na Josefov.

0: jsme. Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
1: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situovány rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapována poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
0: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
1: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
0: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
2: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu produkci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích.

0: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
1: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní a v tomto případě teda kočárových koní a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa právě z takzvaného kompozičního ohniska a my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak takový v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
0: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory, kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
1: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí, přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě, tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy, no a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě, tam je jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech, například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády, tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes uslyšíte v našem pořadu následující odborníky.
2: Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Anna Pavlíková, advokátka, která se specializuje na migrační právo. Za naše konzorcium Lenka Kopecká, policy officerka.
1: Tak je představil Jakub Můčka, mluvčí konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty, které uspořádalo debatu o vládním návrhu novely cizineckého zákona. Byla jsem u toho. Historie dosavadných změn cizineckého zákona je dost dlouhá a určitě se kvůli tomu zákon stal nepřehledný. Nejnovější návrh už prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně a podle vlády se věnuje především digitalizaci a právě zpřehlednění pobytové legislativy. Je to významné, ale zdaleka nejde jen o technické záležitosti. Magda Faltová říká.
3: Ten zákon zavádí digitalizaci a to je významná věc pro ten cizinecký systém, možnost prostě zdigitalizovat to řízení, což samozřejmě v situaci, kdy tam máte podávání žádostí na ambasádách, to tu situaci může velmi zrychlit, zefektivnit a nějakým způsobem celý ten systém zlepšit, ale zároveň to dopadá na celou řadu dalších institutů, opatření, které se teda niterně týkají života každého cizince. To, co my na tom kritizujeme, je, že no, není možné podat ty žádosti jinak než tou cestou té digitalizace. Takže nemyslí na ty lidi, kteří ty kompetence, schopnosti, znalosti, ale i ty nástroje nemají. Možná bych ještě podotkla, že my jsme prodali asi 280 připomínek za konzorcium, což je sdružení asi 20 organizací. A na druhé straně musíme říct, že ministerstvo vlastně věnovalo i celkem dost času na tom s náma jakoby některé ty připomínky vypořádat. Ale je tam řada výhrad, které nám zůstávají.
1: Konzorcium se ozvalo, protože považuje za závažný problém rodinnou situaci českých občanů, do které zákon zasahuje.
3: My upozorňujeme na to, že dochází k zhoršení oproti rodinným příslušníkům občanů Evropské unie. To znamená, že to vnímáme, že je něco, co dopadá na všechny české občany, minimálně na ty, kteří mají rodinné příslušníky ze zahraničí, a je to poměrně významná věc, se kterou nesouhlasíme.
1: Druhá oblast je trh práce.
3: Postavení cizinců na trhu práce, pracovní vykořišťování, jestli vlastně ten zákon přináší nějaké zlepšení, nějaké posílení ochrany jejich práv.
1: Zdá se, že právě tyto dvě oblasti prošly bez větší pozornosti v poslanecké sněmovně, jako by se vládě povedlo návrh zarámovat jako digitalizační novelu. Lenka Kopecká z konzorcia nevládních organizací považuje za chybu, že ministerstvo vnitra o tom vůbec nehovoří.
4: Tohle ta změna dopadá nejen na cizince, ale přímo se dotýká vlastně českých občanů a jejich vlastně rodinného života. To, za jakých podmínek tady můžou žít se svou rodinou ve své vlastní zemi. Mluvíme o cizincích, kteří jsou ze zemí mimo EU a mají nějaký blízký rodinný vztah k českému občanovi a chtějí žít s ním tady v České republice. Typicky je to manžel nebo manželka, partner nebo partnerka českého občana, třeba i jeho rodič. Dnes je postavení rodinných příslušníků českých občanů je rovné jako postavení rodinných příslušníků jiných občanů EU, což znamená, že kanadský manžel české občanky tady má stejné pobytové postavení jako kanadský manžel slovenské občanky nebo rumunské občanky, které tady také žijí. Nový zákon tenhle ten princip opouští. Odděluje rodinné příslušníky českých občanů a rodinné příslušníky jiných občanů EU. Nově ten kanadský manžel české občanky bude při žádosti o ten pobyt mít horší postavení než kanadský manžel slovenské občanky. Ministerstvo vnitra tuto změnu vysvětluje tím, že je to nutné kvůli právu Evropské unie. To je minimálně zavádějící argument. Je pravda, že právo Evropské unie se primárně vztahuje na EU občany a jejich rodinné příslušníky, ale právo Evropské unie nezakazuje, aby jsme stejnou právní úpravu vztáhli i na rodinné příslušníky českých občanů. Není to žádný nějaký politický diktát Bruselu, ale je to čistě politické rozhodnutí politické reprezentace České republiky.
1: Zabrání změna zneužívání pobytu a účelovým manželstvím a podvodům? Ministerstvo neuvádí žádná data. Veřejnost tedy neví, jaký je to problém ani jak moc je rozšířený.
4: Jestli někdo uvádí nepravdivé informace nebo jedná se o nějaké účelové jednání nebo zneužití práva, tak stát má nástroje, jak tuto situaci řešit. V takovém případě se pobyt neudělí, pokud se na to přijde až později, tak se může ten pobyt zrušit. Máme za to, že vlastně tím se vytváří nějaký jako nebezpečný dojem, že čeští občané, kteří mají například manžela nebo manželku nebo partnera ze zemí mimo EU, jsou nějakým způsobem podezřelí a a priori už se na ně koukáme jako na podvodníky, což tenhle ten narrativ je pro nás neakceptovatelný.
1: Zhoršení postavení celé skupiny rodinných příslušníků českých občanů kvůli možným individuálním excesům nepovažuje konzorcium za spravedlivé řešení. Navíc se nově vytváří dojem o dvojím metru, kde horší pravidla jsou rezervována pro občany České republiky.
0: My a oni.
1: Uslyšíme teď, jak o novele mluvil ministr vnitra Lubomír Metnar po nedávném schválení návrhu vládou.
5: Cílem je nastavit jasná, vymahatelná a spravedlivá pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky a posílit také kontrolní mechanismy. Návrh je spravedlivý vůči těm, kdo dodržují zákony, přísňuje pravidla a zvyšuje trestní sazby v oblasti nelegální migrace, upravuje systém dočasné ochrany tak, aby odpovídal aktuální situaci a omezoval možné zneužití systému. Dočasná ochrana nově zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dnů zdržovat na území České republiky anebo bude páchat závažnou trestnou činnost. Přísnější budou také podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu, včetně důslednějšího posuzování bezpečnostních rizik a kontroly daňových nedoplatků. Upravujeme pravidla pro vyplácení humanitární dávky. Tady opravdu daleko efektivněji budeme bojovat proti té dávkové turistice.
1: Ani slovo o zhoršení postavení rodinných příslušníků českých občanů. Podle Anny Pavlíkové, advokátky specializující se na migrační právo, česká judikatura v posledních 20 letech má jasný výklad o jejich právech.
6: Práva rodinných příslušníků Čechů by měla být stejná jako ta práva těch rodinných příslušníků Slováků, Rumunů a jiných občanů EU, kteří tady žijou.
1: Nově se liší podmínky pro žádaný pobytu.
6: Ty konkrétní případy, jo. Může to být třeba případ venezuelská žadatelka o azyl, řízení se táhne několik let. Mezitím si prostě najde českého občana, uzavřou sňatek, čekají dítě, to dítě bude mít české občanství. Dneska by tu situaci s tím nekonečným azylovým řízením jednoduše vyřešila tak, že si požádá tedy o pobyt na základě toho, že je manželkou českého občana nebo matkou českého dítěte. Tady tím novým zákonem vlastně tohle udělat nebude moct. Ministerstvo jí asi říká, zbalte si kufry a jděte do Venezuely požádat si o pobyt tam, anebo tady zůstaňte v nějakém neurčitém postavení.
1: Další ilustrace znemožněný rodinného příslušníka podat žádost o pobyt na českém území.
6: To je tehdy, kdy se ten cizinec nachází v takovém nějakém přechodném období, má tady pobyt za účelem práce nebo podnikání, prodlužuje si ten pobyt, je v tom přechodném období, které ministerstvo nazývá fikce. Třeba americká manželka českého občana, která tady pobývá za účelem práce, má zaměstnaneckou kartu, otěhotní, neprodlouží pracovní smlouvu na dobu určitou, takže ta karta jí zaniká. Ona by si normálně požádala o pobyt na základě toho, že je tedy manželka českého občana, občana. A nově to nebude moc udělat, protože je v té takzvané fikci. Asi bude muset teda odjet zpátky do země původu a řešit to tam. Kdyby to byla běloruská nebo americká manželka Slováka nebo Poláka, tak tu situaci prostě vyřeší tady. A když tihleti lidi nebudou moct ten pobyt vyřešit přímo v České republice a budou muset cestovat do zahraničí a jenom proto, aby tam podali tu žádost o pobyt, tak tam může dojít k porušení práva EU.
1: Zhoršení se navrhuje i v procesních právech a pravidla pro vyhoštění se nově také zpřísňují.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
1: Lucie Alálu pracovala v nevládnych organizáciách venujúcich sa migrácii a lidským právem a tak jej situácia se zmienami zákona vôbec není neznáma. Navíc jej manžel pochází z Peru, takže migrační predpisy sú součástí jejich rodinného života. Když v roce 2024 nový návrh zásadně měnil pojetí institutu rodinného příslušníka občana České republiky, řekla, že v tomto znění je zákon nedůstojný k vlastním občanům. Myslí to i dnes?
7: Jo, protože pokud má být nějaký jiný pravidla pro partnery českých občanů a občanů Evropské unie, tak to nedává žádný smysl, že nemůžeme si myslet nic jiného, než to, že to je nějaký způsob trestu, ale proč máme mít dvojí metr na český občany a občany Evropské unie.
1: A co vy jako rodina teď můžete udělat? To bude zpřísněný podmínek, za kterých budete žít.
7: Tak my jsme měli štěstí, že jo, protože jsme sem přijeli dřív, než tohle to vzniklo. Ale co budou dělat nový rodiny, bude to komplikovanější. Budou muset prostě dokazovat daleko víc dokumentů. Nám stačilo ukázat pár fotek. A teď se bude muset dokazovat i jako stav na kontě, což třeba v té době, kdy jsme sem přijeli, by pro nás bylo poměrně jako zásadní problém. Což zase taky podle mě teda potvrzuje jenom to, že tady vytváříme nejenom nějaký rozdíly mezi českými občany občanami Evropské unie, ale vybíráme si mezi těma, kdo na to mají a kdo na to nemají. Pokud tady chceme mít jenom ty, kteří na to mají, tak to už je nějaká jako diskvalifikace. Já jakoby doufám, že prostě nebudou nějakým způsobem retroaktivně upravovat.
1: Závěrečný komentář Magdy Faltové.
3: Máme určitě zásadní výhrady právě k postavení rodinných příslušníků. Zdá se nám, že se tam mohlo dosáhnout posílení mnoha dalších práv, třeba lidem, kteří vstupují na trh práce, jsou na trhu práce, ale třeba vítáme tu digitalizaci.
8: Ten zákon by měl sloužit k tomu, aby se tady dobře žilo i Čechům, i cizincům, aby tady byly nějaká srozumitelná racionální pravidla, která říkají, když uděláte tohle, stane se tohle a my vám nebudeme vlastně ten život znepříjemňovat. To je to, co tady v té úpravě těch rodinných příslušníků není.
1: Refu Fest neboli přišel svátek, naštěstí nepotřebuje žádnou změnu svých tradičních kořenů. Existuje už 20. rokem a proto jsem navštívila pracovní schůzku jeho týmu. Hostitelkou Vín Bázy, která multikulturní svátek organizuje, mi byla Jana Remenárová, dramaturgině a produkční celého projektu.
9: Zrovna jsme řešili podrobně doprovodný program. Bude se konat v Kopce 17 na Smíchovské náplavce. Začínáme 15. v pondělí a končíme 21. v neděli.
1: Ale dneska je tady vás pět ano. Hezkých dám, takže kdo co dneska dělá?
9: Tak já jsem Bára Hanzalová, mám na starosti hlavně program v hlavní den 20. června, který proběhne letos na ostrově Štvanice na Praze 7. Samozřejmě jako vždy tam budou komunity, kterých máme více než 17 letos. Bude tam spousta zajímavého tradičního jídla, velmi zajímavý program, workshopy.
10: Ahojte, já jsem Rita, řeším PR a komunikace, teda abyste se o tom festivalu dozvěděli. A bylo to skvělé.
1: A domácí, co si myslíte, jak se oni na to dívají, že už 20 let cizinci představují svoje tradice, svoji hudbu, kulturu, jídlo?
10: Tak, když to vydrželo 20 let, pro mě je to jenom dobrý signál, že o to je zájem a mám z toho jako cizinka taky obrovskou radost.
1: Zapomněli jsme na jednu důležitou věc. motto?
9: Motto je odvaha, odolnost, odpovědnost. Jsou tam ty O, jako ty slova jsou pro nás doopravdy důležité.
1: O.
10: Skvělé.
1: Pro dnešek vás od mikrofonu zdraví Goranka Oljača a jako obvykle se těší na příští pořad.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dálnice D2 byla dnes kvůli tragické nehodě 12 hodin zavřená. V Praze na Letné se dnes konal den s policií a počasí zítra bude opět většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Hezký večer. Dálnice D2 u Blučiny je po mnoha hodinách opět průjezdná. Kolem 4:30 ráno ji v zúžení na 11. kilometru zablokovala tragická nehoda dvou kamionů. Zemřeli při ní oba řidiči. Dopravu policisté odkláněli. Místo se silničářům podařilo zprůjezdnit až před 4:30 odpoledne.
2: Silničáři museli k obnovení provozu využít pás dálnice, který byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Bylo tak nutné odstranit asi 250 metrů betonových svodidel, pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
3: Stále probíhá odklizení kamionů. Obě dvě soupravy byly s cizími registračními značkami, nicméně totožnost stále zjišťujeme.
2: Řidiči teď místem projedou jedním pruhem v každém směru. Ředitelství silnic a dálnic po odklizení kamionů provoz vrátí zpátky tak jako před nehodou. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Práci policistů, hasičů nebo i jednotek armády a cizinecké policie dnes představila akce Den s policií. Na pražskou Letnou dorazilo zhruba 8 tisíc lidí. Návštěvníci viděli i třeba fotbalový zápas služebních koní, ve kterém se utkala pražská městská policie proti státní.
4: Služební koně a jezdci a jezdkyně tento zápas nemají jen pro zábavu, jak mi vysvětlil podporučík Vladimír Šperl z oddělení hypologie pražské policie.
5: S těmi koně pracujeme i na fotbalech, na demonstracích, aby ty koně se učili vytlačovat plecema, uvolňovat prostor.
4: Návštěvníci se mohli kromě toho podívat i do spousty stánků s technikou. Prozkoumat mohli neprůstřelné vesty, roboty určené k pyrotechnickému průzkumu a děti si mohli vyzkoušet i střelnici.
6: Ten první tak mi chvilku trval, ale dala jsem ho a ten druhej tak taky.
4: Akce nepředváděla jen techniku, ale cílela i na potenciální zájemce. Podle dat policie totiž k ideálnímu stavu chybí asi 5 000 příslušníků. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk pořádají celý tento víkend Dny šumavského trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba ve Velharticích je porovnávací fotografická výstava a areálem vás provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Speciální kastelánské prohlídky se budou konat i zítra taky na Rabí a Kašperku.
1: Sport.
0: O titulu v nejvyšší domácí soutěži basketbalistů rozhodne až 7. finále. Favorizovaný Nymburk, obhájce prvenství, totiž prohrál v Pardubicích 57-86. Poslední duel sezóny je na programu v pondělí v pražské hale Královka. Hrát se bude od 5 odpoledne. A tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. S nejvýše nasazeným Američanem Benem Sheltonem prohrál po 3 hodinách po setech 7-6 a 2x6-7.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, ty budou k večeru ustávat. Noční teploty 11 až 8 stupňů, zítřejší denní 17 až 20. A pozor, má foukat silný vítr o rychlosti až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je až do zítřejšího dopoledne zavřená. Silničáři bourají u jiloviště most. Jak od Prahy, tak od Strakonic sjíždějte exitem 9 a pokračujte Klíneckou, následně Pražskou ulicí. Objízdná trasa je dobře značená. Delší kolona, skoro půlhodinová, se aktuálně sune od Strakonic, brzdí se u Řitky. Od Prahy je fronta kratší, začíná u Cukráku. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy čekejte silnější provoz od Modřic ze 3. kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jsou to Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
7: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond.

Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kde jsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice.

0: dopoledne 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Silničáři bourají most přes dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. V Pardubickém kraji ubylo za první čtvrtletí obyvatel o víc než 800. A počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Silničáři zavřeli v 7 večer dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. Demolují tam most z počátku 70. let. Podle krajské správy a údržby silnic byl ve špatném technickém stavu. A my máme na místě naši reportérku Lauru Hajkovou.
2: Dělníci tu mají 11 tisíc těžké techniky, včetně strojů s hydraulickými nůžkama. Ty už se přes hodinu zakusují do mostu. Pod ním jsou hromady štěrkopísku, do kterého padá betonová suť i kovové výstuže. Provoz na dálnici D4 je omezený už od 13. hodiny, definitivně je zavřená od 7. S částečným obnovením provozu silničáři počítají kolem 9. hodiny ráno. Zavřená je tu teď i provizorní lávka pro pěší, která spojuje Jíloviště se zástavbou na druhé straně dálnice. Silničáři chtějí postavit nový most. Měl by být širší a dlouhý přes 120 metrů. Celkové náklady by měly být skoro 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Teplice zavádějí víkendovou autobusovou linku z centra k jezeru Barbora. Má číslo 112. Město tak chce zajistit častější spojení do rekreační oblasti veřejnou dopravou. Autobus je v provozu ode dneška a fungovat bude 3 měsíce vždy o víkendech a svátcích. Výjíždí z Benešova náměstí a jede přes Řetenice přímo k jezeru Barbora. Pardubický kraj má míň obyvatel. Za první 3 měsíce letošního roku jich ubylo víc než 830. Víc lidí se totiž z regionu odstěhovalo, než se do něj přistěhovalo. A zároveň taky víc lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
3: Nejvíce obyvatel ubylo na Pardubicku, kde se jejich počet snížil o více než 300. Naopak nejmenší pokles zaznamenalo Svitavsko. Na konci března žilo v Pardubickém kraji přes 530 tisíc lidí. Pokles obyvatel se týká všech krajů v Česku. Napříč republikou se počet snížil o 20 tisíc lidí. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas. Sport.
0: Největším akcionářem West Hamu United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste ze 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Hamu United Davida Sullivana. Ten čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6, zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy může být až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna stojí kamion, potkáte ho na kilometru 176 za 9 kříži, je označený šipkou. V Brně je nová uzavírka na exitu 196 ve směru na Prahu, nedá se sjet na Bratislavu. V Praze je teď hlášená nehoda v tunelovém komplexu Blanka ve směru na Smíchov a v Soběslavi v Bechyňské ulici zasahují u nehody cyklisty záchranáři. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Pěstujete okurky? A natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobby redaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.

0: Té jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
1: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské, nebo pálavské, nebo mělnické. A pak jsou novější, nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné, nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
0: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemi určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemi, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky a od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háč. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25-letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co
3: chodím
2: chytáte?
3: Na žížaly, na splávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové v krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady, dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit, hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, je to, jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pitlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká: Aky ty jsi můdry, a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař, a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Zítra se změní jízdní řády některých regionálních vlaků a počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet a přilákat nové.
2: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
0: Vlaky Českých drah budou od zítřka jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla podle dopravce zlepšit nabídku spojení i návaznosti jednotlivých vlaků. V některých regionech se změní jízdní řády i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Jak to bude například v Olomouckém kraji, popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
0: Hlavní vodácké řeky v jižních Čechách jsou aktuálně většinou sjízdné. Větší pozor si musí dávat vodáci pouze na dolním toku Lužnice. Míň vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Úplně nesjízdná je Teplá Vltava mezi Soumarským mostem a Pěknou. Na Vysočině se bude konat ještě i zítra 16. ročník víkendu otevřených zahrad. Do akce se zapojilo 28 venkovních areálů. Podívat se tak můžete do soukromých, školních, ale i terapeutických zahrad.
4: Návštěvníci mohou na Vysočině vidět například experimentální vinohrad v Tuklekách na Pelhřimovsku nebo zahradu symbolů v Jaroměřicích nad Rokytnou. V Kocourově na Havlíčkobrodsku zase majitelé ukážou, jak propojit přírodní zahradu s moderními technologiemi. Otevřou se ale i terapeutické areály, jako je ten v Modletíně na Havlíčkobrodsku, kde se o záhony a skleník starí lidé s mentálním postižením. Terezie Málková, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic porazili v 6. finále Národní basketbalové ligy Nymburk vysoko 86-57. Vyhráli tak i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si tak rozhodující 7. zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 5 odpoledne v Praze na Královce.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6. Zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je u Prahy zavřená. U jíloviště na 9. kilometru totiž silničáři bourají most. Dálnice bude neprůjezdná až do rána. Dopoledne by měli silničáři pustit provoz jedním pruhem v obou směrech. K večeru má být D4 průjezdná úplně. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
6: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní. A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty, dej mi jeden. Tohle je rukopis, jo? To, víte, co to je rukopis, tak to je tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředěnou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano. Do Hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno, vyrůstali

0: jsme spolu, dá se říct, prakticky hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch.
1: Je to... Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
0: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerta krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk. No. A že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama. Já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle. Věř mi, přece už, Karle.
2: Jseš mizerný chlap.
0: Jo.
2: A pěknej trůba.
0: Psst.

0: Karle, ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš, proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: nemyslím,
3: takhle, no jak s kým?
2: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
3: To
2: a...
3: přece každý ví, že to je licence nadsázka, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no, počkej, jako... licence nadsázka, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono, taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
3: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
2: Jo,
3: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment,
3: že?
2: To si ani nepamatuju, kdy? To
3: jsi... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
3: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
2: Jo, kafičko.
3: No, Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal, no, přece no. Si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci...
2: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
3: To jsem rád, že máš rozum.
2: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
3: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
3: No, a ty jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se táhat po hospodách s kamarádama, teď to
2: jo,
3: tady říkám.
2: Prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, no, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To je... No. Včera jsem byl.
3: No.
2: A to bylo jenom to byla pracovní schůzka, jo? To bylo jenom náhodou.
3: Hospodě, pracovní schůzka jistě. Tady nepamatuju, že jo? A najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku? No.
2: No co? Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako
3: vypadá,
2: že
3: no,
2: jako včera, ale já předtím opravdu já nechodím, já.
3: Ne, ne.
2: No Luďku, neblázni, no. No obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
3: Jsi včera byl?
2: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
3: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
2: No to jo.
3: No. Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
2: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
3: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
2: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
3: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný tohle.
2: No, ty jsi to začal, tak no, to musíš...
3: Víš co?
2: No.
3: Já myslím asi takhle.
2: No.
3: Hlavně zdravíčko.
1: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne, ne, ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se na, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se takhle pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě. Tak takhle populární, jo, znáš?
1: No, já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: jako... Vám Novákům je už to jedno,
1: no, to nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak jste na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může Novákovské krásný, když manželé Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je v obuvi a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo. Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zasleh jiný skučení. Tak šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživenej chuděrka a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
2: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účest dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
3: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný... oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
2: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
3: Že jo?
2: No.
3: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Ty jsi to potřeboval.
2: Myslíš, že by mě vylepšili?
3: No,
2: ještě?
3: Určitě. No, akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
2: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
3: No, tak...
2: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
3: Sobota, myslíš?
2: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní, Luděk.
3: Luděk?
2: Luděk.
3: No, no jo, to je víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
2: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
3: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
2: No nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
3: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
2: To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
3: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
2: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistih, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistih u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prove, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, jsme to nějaký na tebe národ zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
3: No jo. To je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho? To, když jako
2: to tle,
3: a tak a potom vypadám jako nějaký takový teda, promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
2: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
3: Můžu?
2: No já myslím, že jo.
3: Tak já si nějaký šoupnu. Třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
2: Já vím.
3: Jo, už vím. K čertu.
2: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
3: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
2: Ne, to neříkej. Ten neříkej,
3: proč? No tak...
2: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
3: Ne, ne, to já si to umožním sám
2: no,
3: sobě.
2: Tak dobře, ale...
3: Hrome!
2: Ale to bylo hezky, to jsem neznal.
3: Jo.
2: To jsem neznal. No a já myslím...
3: Nebo ještě vodku mám.
2: To už vůbec ne, ne. Já...
3: Ne, tak vodks.
2: Silnej výraz vodks?
3: Vodks ještě mám.
2: To si řekni, to klidně.
3: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je? Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
1: No počkej, co radši nic?
0: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
1: A co by neměl, kdo by neměl?
0: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
1: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
0: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
1: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
0: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
1: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
0: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
1: Její co?
0: No co, její prostě, no.
1: Taky pak co, její jsem já, ne? Její
0: si ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
1: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
0: To nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
1: Právě, no.
0: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš, kdo
1: by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
0: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí paní s tvým přítelem.
1: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
0: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
1: On nesl mou ženu?
0: Ne, něco horšího. On nes její tašku.
1: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silnej chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
0: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenomže tobě přitom nežužrá ucho.
1: Cože mi?
0: Nežužrá ucho.
1: A cože jí?
0: Ale prosím tě, ne.
1: Žužrá ucho? Co jsi to řekl, tady před lima?
0: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... Dělal jako...
1: Do ucha? Tak ona měla ucho?
0: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel. No, teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne. Ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
1: Ale řekni mi to jasně.
0: Ne.
1: Já už to mám dost, teďka už to, ne, ale řekni jasně, tě, páč, co si
0: ne,
1: budou lidi.
0: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No, hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova a potom hluboce zavzdychal a vzkřik: buď proklet osud, že tě má ten maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl? Ten...
0: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě jednou, řekni to jednou.
0: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně
2: já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
0: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
0: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí. No, být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, děkuji, zkazil si mě tady výstup, já si tady předvez něco, vypadni už.
0: No počkej, tak Luděčku,
2: já uklidni se, dítě,
0: jenom taková hra, ne?
2: No hra.
0: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
1: Jo, to bylo...
0: Je spocenej, když je nepřipravený.
1: Spotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo z hotela, mám takovou
0: zvláštní školu.
1: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra, co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky v rostlé dortu mých. Takhle se hraje, Jágo, já ti předvádím, jak se hraje, Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mi se bavit o mojí ženě, už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paš, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu, víš, nehraj si se sirkama, takže si předveď ještě nějakou roli.
0: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
1: No, peníze si vytratil.
0: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zamknutou, zapnutou kapsu.
1: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
0: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
1: Takhle? Na štorc?
0: Na jaký štorc? Naležel to normálně. Takhle jsem mě to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, tak kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
1: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
0: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou, tamhle on, že jo? Tak jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro Dráby, pro Byřice, pro Soudce, pro Mučidla a pro Šibenici. Ano, pro Šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
1: Tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
0: No, šatnářka mě navedla.
1: Ty to říkal.
0: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
2: To si od mě stopuje.
0: No, jasně.
1: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali, a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
1: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
0: Mohl?
1: Prosím.
0: Yeah.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji vám krásnou sobotní noc a vítám vás při poslechu Noční linky ze zlínského studia. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková. Dnes si budeme povídat o obyčejném a přitom velmi důležitém součásti našeho života, o povídání, o rozhovorech, které nás těší, obohacují, rozesmějí a někdy i pomohou překonat těžké chvíle. S kým si nejraději povídáte? Máte ve svém okolí člověka, který umí krásně vyprávět a jehož příběhy dokážete poslouchat stále dokola? A o čem si nejčastěji povídáte? O rodině, o práci, o cestování nebo o obyčejných každodenních radostech a starostech? A zamyslíme se také nad tím, zda je dnes ještě dost prostoru pro obyčejné lidské povídání tváří v tvář, nebo jestli nám ho postupně nahrazují obrazovky a krátké zprávy. Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? Babička, dědeček, rodiče, kamarád nebo někdo úplně jiný? Těším se na vaše telefonáty, vzpomínky i příběhy. Zavolejte nám do zlínského studia a podělte se o své zážitky. 731 800 900 tu je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Jsou příběhy, které slyšíme jednou a přesto si je pamatujeme celý život. Kdo byl vaším nejlepším vypravěčem a o čem jste si spolu nejraději povídali nebo stále povídáte? Do celého Česka zdraví ze Zlína Jarka Barboříková a dnešní noční linku Českého rozhlasu otevře Olin. Pan Olin z Kopřivnice. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny, kteří posloucháte. Povídání. Já si myslím jednu věc. Povídat si můžou lidi, kteří mají nějaké společné téma. Aspoň já jsem tak o tom přesvědčený. Včera od 5 hodin, jsme se sešli parta lidí a začali jsme si povídat. Aby to povídání nebylo takové, jak se říká, jalové, tak jsme si vzali hudební nástroje a vlastně jsme si povídali celý večer skoro až do půlnoci, tím, že jsme spolu zpívali, bavili se mezi sebou a bylo to prostě úžasné. Byli jsme 4 muzikanti, potom přišli ještě 2, takže nás bylo 6 s kytarama, s banjem, s houslema. Byli jsme v jedné vinárnici tady v Kopřivnici. Byli tam i jiní návštěvníci, protože teda skoro okolností jsme pochovali kamaráda jednoho, který do té vinárničky chodil taky, takže se tam sešlo spousta lidí a tím povídáním, jako myslím tím zpíváním, jsme si prostě navazili takový kontakt, že pak nakonec zpívala celá vinárna. Takže toto myslím, že je jeden ze způsobů povídání si, protože jsme příjemně strávili opravdu celý večer.
0: A řekněte, jako tak... Oline, scházíte se tak pravidelně, nebo to byla spíše výjimečná příležitost?
1: Ne, to je skoro každý týden, bych řekl. Neříkám, že v té vinárně máme několik takových různých míst. Já už jsem o tom tady v tom pořadu hovořil, že máme v Příboře, máme tam jedno místo, je to penzion Jal, do Lubiny se jezdí k hospodě u mostu. Prostě máme takový míst víc. Když začíná léto, tak někteří kamarádi nás zvou k sobě, jako mi na zahradu, jak se říká, pod altán nebo pod pergolu, a tam si povídáme tímto způsobem. Ale samozřejmě to nechci jenom stáhnout na tu hudbu, i když je to velice příjemné a opravdu ten večer, myslím si, že když se zeptáte těch lidí na druhý den, tak byli velmi spokojení.
0: Olin, další povídání. No, ano. Kdo byl ve vaší rodině největším vypravěčem příběhu?
1: Já bych to řekl, z dětství si teda pamatuju, že to byla stařenka. Já jsem z Jižní Moravy, tak tam se neříká babička, ale tam se říká stařenka. A pamatuju si, když byly takové ty zimní a podzimní večery, tam se takzvaně dralo peří, jestli víte, co to je.
0: Ano, samozřejmě.
1: Hromada peří uprostřed stolu a kolem seděly stařenky, tetičky a příbuzní a prostě sedělo se a vyprávělo se a dralo se to peří. Vždycky se hráblo do toho, vzali se toto a ty se to od těch stopek se to oddělovalo. A my jsme jako děcka vylezli na takové, tam se to byla taková místnost, taková hospodářská, aby se dalo říct. Tam byly takové něco jako síla na zrní, na žito, na pšenici a tak dál. A my jsme leželi nahoře na tom, a navíc tam bylo větší teplo, protože když se tam zateplo v kamnech, tak jsme tam leželi a poslouchali a nakonec jsme usnuli a spali jsme tam třeba, jo. Takže ty naše stařenky, ty vzpomínali na svoje dětství, které bylo jednoduché, bych řekl. Jednoduché, ale velice spokojené.
0: Na draní peří, tak to má v sobě opravdu zvláštní kouzlo. To nebyla jenom práce, ale hlavně ten společně strávený čas, kdy se povídalo, vyprávělo, často i zpívalo. Vy jste

0: Tak jsem chtěl být učitelem. Ale to se mi teda nesplnilo, ale splnilo se mi to částečně, protože od roku 99, minulého století 1999, kdy jsem tady v Kopřivnici v domě dětí, jsme založili včelařský kroužek, já jsem včelař, to víte samozřejmě, tak jsem se snažil přenášet prostě nějaké informace těm dětem a naučit nějakou mládež tady tomuto koníčku. Toto mě vlastně drží do dneška a já díky tomu, protože jsem jezdil na různé semináře, sám jsem se vzdělával a tak dále, takže v tomto oboru neříkám, že jsem světový znalec, ale když se zmíním, že jsem včelař, tak okamžitě se chytne někdo a začne se vyptávat na různé věci. Jako třeba nedávno jsem byl v operaci v Lázních v Karlově Studánce, tak tam jsem se zmínil taky, že jsem včelař a ještě jsem tam měl vzorečky medu třeba, tak se tam chytlo několik lidí a opravdu v průběhu toho pobytu čtyřdenního, tak jsem měl takových, neříkám, to byly přednášky, ale jsme se prostě zastavili a třeba jsme stáli čtvrt hodiny nebo půl hodinku, nebo jsme se sedli na lavičku a já jsem mluvil, protože já jak začnu tady toto téma, tak já jsem nezastavený. Mm-hmm. A ještě když se teda potkám s dalším kolegou včelařem, tak to už je úplně ztracené, protože co včelařství vynálezce, každý prostě se do toho oboru snažíme vnést nějakou novinku, nebo co by nám pomohlo a tak dále, takže tímto, jako neříkám, že jsem světový vypravěč, ale tento obor mě vlastně staví do takové role opravdu toho vypravěče.
1: Ano, že tam máte co říct. A toto je krásné, když víte, o čem mluvíte, což z vás jde cítit, že teda jste včelař tělem i duší. A zároveň je krásné vidět, že to druhé opravdu zajímá, což je taky velmi důležité. Děkuju, Oline. Já teď vás zastavím dřív, než se rozpovídáte o včelách i u nás, protože je čas na písničku, takže vám poděkuju za to, že jste nám zavolal a budeme se těšit na další návštěvu vaší noční.
0: Já děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další povídání. Vy dobrou taky. Noc.
1: To byl pan Olin, který volal noční linku z Kopřivnice. Uvidíme, kdo zavolá dál. Večer a noc bývají časem, kdy se dobře vzpomíná. Zavzpomínejme dnes spolu na lidi, kteří uměli krásně vyprávět a měli vždy co říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bolo niečo,

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Povídání není jenom výměna slov, ale často i sdílení radostí, starostí a vzpomínek. Pojďme se teď připomenout ty, kteří nám svými příběhy obohatili život. Přichází pan Jakub, který volá noční linku Českého rozhlasu z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěl zavzpomínat, protože já už jsem párkrát volal a já jsem vlastně nevědomý a já žiju v Centru sociálních služeb pro zrakově postižené a tady u nás v domově jsou jak jakoby mladší, tak starší lidé a chtěl bych zavzpomínat na jednu paní, která už nás teda před 4 lety opustila, bohužel, a to byla paní, která teda přišla o zrak jakoby v pozdějším věku, bylo jí přes 90 už a už na tom byla jakoby špatně a i pohybově a tak, ale ona byla taková hrozně chytrá. Dokonce jsme k ní s kamarádem chodili na angličtinu, nás učila. A ta, když začala povídat, tak ta byla jako úplně k nezastavení a já jsem prostě, my jsme si hodně spolu rozuměli a já jsem prostě s ní, hodiny jsem s ní dovedl sedět a prostě jsme si vykládali a já jsem poslouchal prostě její příběhy ze života a bylo, ať to bylo jak smutný, tak veselý a bylo to strašně zajímavý, jo. A když prostě potom nás opustila, tak se přiznám, že jsem to aj obrečel.
0: A vzpomínáte si, o čem jste si s paní nejraději povídali? Byly to vzpomínky na její život, nebo jste si povídali o běžných, každodenních věcech v domově?
1: Tak aj o běžných, aj jsem si různě směřoval, co jsem třeba já prožil v životě a potom hlavně ty její příběhy ze života, jo, to prostě, to mám tak v hlavě jako tak do dneška.
0: No a byli jste parťáci jenom vy dva, nebo jste často tvořili nějaké větší společenství a dokázala tam udělat krásnou atmosféru třeba na celém patře. Jak jste se vlastně k sobě dostali?
1: Dostali jsme se k sobě tak hlavně, když jsem tím začal chodit na tu angličtinu. Tak jsme se takhle k sobě dostali a jako ono i tady mělo rádi hodně lidí, jo, ale já říkám, že prostě když mě třeba k sobě pozvala, nebo i vlastně ona byla taková, že při té angličtině jsme kolikrát odběhli a prostě jsme povídali o něčem jiným, jo, a bylo to takový srandovní, protože ona byla taková, že ona potom jakoby ona tady do poslední chvíle měla hlavu v pořádku, jo, takže ale ona hodně jakoby dělala to, že přeskakovala jakoby z tématu do tématu, tak já jsem ji kolikrát musel jakoby zastavit a říkám, ale ještě jste mi nedořekla tamto předtím, jo, co mě zajímalo, jo, a bylo to takový strašně zajímavý, no.
0: Jakoby a pamatujete si, jestli měla nějaký oblíbený příběh nebo téma, o kterém ráda vyprávěla dokola, ke kterému se vracela?
1: Jo, něco takového, jo, a dokonce mám v hlavě i teda jedno, jakoby takový její tajemství, s kterým se svěřila mě, který teda nebylo moc jakoby příjemný, protože ona byla původem chemička a tak mi vypravila jeden prostě takový příběh, kdy jakoby, nevím už, jak se to potom nakonec vyřešilo, jakoby, ale měla jakoby být obviněna, že měla účast na nějaké vraždě, ale to bylo jako, že ji prostě nějak podezřívali, že někomu, kdo někoho otrávil, něco prodala, jo, ale nebyla to pravda, jo, a to byl teda jako trošku příběh, který není samozřejmě moc veselý, ale naštěstí jako se z toho dostala, že ji jakoby neobvinili.
0: Takže to byla i detektivka. Tak to věřím,
1: no,
0: že,
1: vlastně skoro,
0: že
1: no, vlastně.
0: Bylo o čem vyprávět a bylo co poslouchat. No a teď máte v domově někoho, s kým si rád povídáte nápodobně hezky, no, jako jste si povídal s ní?
1: Takhle jako samozřejmě mám tady kamarády, ale už to není tak ono. Já právě si jakoby rád hodně takhle povídám se staršíma lidma. Právě bych si hrozně přál sehnat někoho, třeba nevím, nějakou třeba, jakoby, třeba starší paní, s kterou bych si takhle mohl povídat, nebo jo, třeba si telefonovat, jo, s někým takhle. To bych si právě hrozně přál někoho takového. Tak jsem právě tímto chtěl, kdyby třeba se někdo takovej našel v noční lince, jo, třeba kdo by třeba, s kým bych třeba mohl prostě takhle popovídat nebo občas si zavolat, jo, tak bych byl hrozně rád.
0: Jakube, určitě není vhodné říkat telefon do éteru, to nedoporučuju, ale pokud mi to dovolíte, tak pokud se dovolá někdo další a bude chtít váš telefon, tak mu ho můžu soukromně nadiktovat.
1: Jo, to jsem
0: to
1: právě
0: si můžeme
1: chtěl,
0: říct mimo éter víc.
1: Jo.
0: Ale vy máte poměrně mladý hlas, řekla bych, tak je krásné, že i přesto je z toho hlasu cítit taková laskavost a taková zkušenost, byť teda asi budete mladší ročník. Tak souhlasím s vámi, že takové hovory mají zvláštní atmosféru, velký smysl a bylo by fajn zaplnit to místo po té paní někým jiným. Tak buď to najdete někoho tam u vás, a nebo třeba díky noční lince, uvidíme.
1: Jo, to bych byl rád moc. No já jsem totiž právě, já jsem vyučený masér a když jsem podíval na praxe, tak právě i s těma lidma jsem si tam jakoby povídal, jo, při těch masažích, a taky jsem tam měl jednu takovou, jak bych řekl, jakoby oblíbenou paní, s kterou jsme si rozuměli, jo, takže na jedné právě v jednom domově, kam jsem chodil masírovat.
0: Dobře, Jakube, děkujeme, že jste se s námi podělil o tak osobní vzpomínku, budeme se těšit na příští návštěvu tady u nás. Zdravíme.
1: A můžeme teda potom mimo éter, že vám dal to číslo mimo
0: éter. Počkám na vás. A posluchačům pouštím Martu Kubišovou, píseň Hey Jude, přesně 24 minut po 23. hodině.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O čem a s kým si nejraději povídáte? Musím se přiznat, že když jsem vymýšlela toto téma, tak mi to na první pohled přišlo až moc jednoduché, tak jsem to chtěla už zavrhnout. A potom jsem si řekla, že právě v té obyčejnosti toho slova je velká síla, že není nic samozřejmého na tom, že si lidé spolu dokážou opravdu povídat, naslouchat, sdílet své příběhy a být si na chvíli blízko jenom prostřednictvím slov, zvláště v dnešní uspěchané době. Tak uvidíme, jak se k tématu postaví paní Ivanka, která volá. No a teď mi to vypadlo. Připomenete mi to?
1: No, Ivana z Rychnova.
0: Z Rychnova, ano. Tak povídejte, co máte k tématu. Krásnou noc přejeme.
1: Krásnou noc také všem. Já zdravím všechny posluchače a pana posluchače, co teď volal před chvílí. Říkal, že je zrakově postižený. A já teda mám taky takové podobné potíže. Potýkám se s nima už od svých 20 let, což je hrozně už dlouho a celkem ještě zvládám něco vidět. A teď o tom tématu, vy jste říkala, o čem si nejraději povídám, tak třeba je to zrovna i tady to, když člověk ztrácí jako takovýhle jako docela dost, je to vážný pro svět jako nějak se tak pohybovat, nějak trošičku být jako třeba někam zajít nebo něco někde vidět. No pro mě je to už úplně jako konec, protože já jsem dostala i dalších jako nemocí, co se týká jako mozkové mrtvice před 5 lety a to mě úplně už jako odkázalo na to, že vlastně nedokážu už někde jít úplně, i když jsem teda jako vdaná, musela jsem se odstěhovat ze svého trvalého bydliště, semka do Rychnova a přesto jako mě pořád jakoby chybí, abych si s někým popovídala, protože můj muž k tomu jaksi nemá nějaký sklon povídat si. On je jinak hodnej všecko, ale to povídání mě strašně teda chybí.
0: No, děkujeme za to, jak jste připomněla, že slovo hraje v životě velkou roli, zvláště když člověk nevidí, tak se vlastně naprosto přirozeně opírá v životě o jiné věci, o hlas, o tón, o vyprávění, o to, jak si lidé dokážou vzájemně předat myšlenku právě jenom prostřednictvím řeči. A to je ta velká zkušenost, za kterou děkuju, je to určitě silné a důležité, to vaše svědectví. Tak co s tím teda říkáte, že vám chybí někdo, nějaký vypravěč, nebo jak jste to myslela? Máte teda nouzi od ty vypravěče, nebo jich máte dostatek kolem sebe?
1: No,
0: možná v nějakém společenství, kde jsou třeba lidé, kteří mají podobný handicap jako vy, tak scházíte se? Komunikujete
1: moc? To nemám
0: moc?
1: Právě. Já jsem tady ten kontakt vlastně by nevytvořila, když jsem jako mohla třeba v Hradci Králové, ale není mi to nějak možný. Takže jako já jsem většinou spíš jako hodně doma a snažím se vyjít nějak domácnost, jak to jde. A mě hrozně chybí ten lidský hlas, prostě popovídat si. Říká můj manžel, on jako k tomu úplně není. On je takový introvert, jakože má radši to svoje, ten svůj klídek a i když je na mě hrozně hodné všechno, tak jako mě jako zrakově postižený prostě člověk jakoby jako potřebuju slyšet ten hlas, jo, prostě promluvit si, sdílet některé věci, které třeba toho člověka jako tíží na druhé straně, jo,
0: a jestli co, třeba no, povídejte.
1: Aby třeba ten druhý mě dokázal i odpovědět na moje nějaké potíže, který mám, jo. A to by mě hrozně moc pomohlo, no.
0: Někde to začíná maličkostí, oslovit sousedku, poprosit někoho o drobnou pomoc, nebo se dát jenom tak do řeči při běžném setkání venku. Máte možnost takto se na někoho nakontaktovat, nebo někomu zavolat, staré známé ze školy, vzdálené, příbuzné?
1: Jo, to já mám jako možnost, ale mně se zdá, že i když už vlastně oni vědí, že jsem se odstěhovala pryč, tak úplně jako o tom nemají úplně tak velký zájem, tak že stačí chvíli si popovídat a pak je dlouho, dlouho nic. No, tak to asi vypadá. A tady v Rychnově je vlastně, tady já bydlím jako v novostavbě, tak tady potkala jsem jednu paní s malou holčičkou, tady je blízko takové hřiště, tak jsme si tam chvíli povídali. No a já tam pokaždé jako nemůžu jezdit, no jakože ona tam asi chodí s tou holčičkou. A je to zase jako by generace, jako by mě mohla dělat dceru, no. Já jako mám syna, kde jako on bydlí za Pardubicema a ta vzdálenost a všechno nám nesprostředkovává, abychom se tak často viděli, no. Takže je to tady o tom, prostě. Já mám strašně ráda děti, ráda bych si s nima povídala nebo něco malovala. Jo.
0: Ivanko, možná, kdybyste oslovila nějaké společenství, tak byste se k ní mohla přidat. Já myslím, že ty cesty jsou, mě jich napadá opravdu hodně, zvláště v dnešní době. Tak zkuste pátrat, zkuste se zamyslet, zkuste rozhodit sítě a věřím, že parťáky seženete, máte milý, příjemný hlas, takže asi věřím, že by bylo o čem vyprávět. Já můžu nabídnout, že můžu buď dát telefon na předchozího volajícího, kdybyste měla zájem, anebo nabídnout, zavolejte zase nám někdy do noční linky. My tady jsme pro vás každý den také. Ano?
1: Já bych byla ráda, kdyby si mě dala to telefonní číslo.
0: Ano, nevěděla jsem, jestli k tomu směřujete celou dobu, tak jsem se zeptala až na samotném konci. Tak fajn.
1: Já jsem to slyšela, ten jeho příběh, já jsem to slyšela. Tak takže ano. Právě kvůli tomu jsem se odhodala, že jako volám, já často nevolám.
0: Ivanko, vydržte teda na telefonu, posluchačům pustím Jiřího Korna a vrátím se k vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď sedíte a sami přemýšlíte, komu byste zavolali jenom tak na kus řeči. Dnes nás zajímá, s kým se vám v životě nejlépe povídalo a proč. Aktuální čas 5 minut po půl 12.

0: Některé hlasy nám zůstávají v paměti navždy. Dnes budeme mluvit o těch, které jsme rádi poslouchali a kteří uměli zaujmout svým vyprávěním. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Eva, která volá z Pardubicka. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny posluchače, který poslouchají ještě tuhle dobu. A já strašně vzpomínám na povídání s babičkou svojí, která byla úplně úžasná. Ona byla porodní asistentkou a chodila prostě strašně čistě oblečená, naškrobený zástěry. A já jsem měla takový malý štokadle a dávala jsem se do jejího klína hlavu. Ona mě takhle poškrabávala ve vlasech a vyprávěla mě příběhy, kde třeba byla, jaký dítě se narodilo a prostě jak chodila po těch maminkách a pomáhala jim při porodu. Ona taky odrodila mě, takže to mě taky trošku vyprávěla, když se narodila tady v té ložnici. Takže pro mě to bylo nepochopitelné, protože teď se rodí úplně jinak, že jo. Ale to bylo tak krásné vyprávění, ona byla tak laskavá a tak voňavá. Já úplně cítím její vůni, takovou, nedovedu to vůbec říct, ale umím si tu vůni vybavit. A když jsem u ní byla, třeba jsem u ní spala, tak ona měla ve svým pokojíku měla ještě vchod vedle do takové boční místnosti, kde měla skleník. A to byla vzácnost, když mě tam vzala, protože tam měla krásné věci, jako třeba zbytky věcí. Myslím, že ze skleníček třeba nebylo 6, ale byly to strašně krásné, malované ručně skleníčky. Mám je v takovým vlastně držáku, který ty zbyly, teda těch je všech šest. A hrozně si toho považuju, vůbec to teda nepoužívám, protože to mám ve skleníku a dívám se na to, když ta babička to tak zácně s tím zacházela, tak si toho strašně považuju. A vyprávěla mě tak, odkud to má, kde jí to dál. A hlavně taky vyprávěla, že její manžel byl první světový válce a co dovezl? Dovezl takovýho kraba a v tom byl obrázek, teda místa, kam se on dostal, takže to tam koupil a bylo to na takovým, jako dalo se to postavit, takže to byl vidět ten obrázek vevnitř a byl to moc hezký. Takže všechny tyhle ty věci mě ukázala, popovídala o nich a to bylo úžasný. To bylo opravdu úžasný. Ještě moje sestřenice, tam jsme chodili k ní a ona měla takovej strašně vlídnej hlas a čas pro nás měla, takže to bylo strašně milý s tou babičkou, ty její vyprávění a i pohádky nám četla. Tak to bylo fakt krásné. Na to hrozně ráda vzpomínám. Pak jsem povídala takhle s tatínkem, který mě teda brzy umřel. Mě bylo 7,5 roku. A on se mě strašně věnoval. Linkoval mě sešity, abych měla hezký písmo. Takže mě linkoval vždycky ty velký písmena a malý písmena. Takže jsem fakt jako hezky psala a on byl nemocný, takže byl doma a právě mě o tom, jak je důležitý, když člověk hezky píše, že vlastně ten písmo je obraz toho, jaký ten člověk je.
0: Ano.
1: A oni měli ještě ve škole krasopis, takže on opravdu nádherně psal, měl vypsanou ruku i jeho podpis byl úžasný. A tyhle ty vyprávění teda z toho i dědečkovi, který byl kovářem, tak to mě ještě teda žili, ale nakonec tatínek umřel dřív, než ten jeho těžce nemocný tatínek, tak najednou jsem neměla žádný vypravěče. Tatínek mě umřel, po něm umřel jeho tatínek, tahle babička mě umřela taky. To byly tři lidi, kteří odešli z mýho života. Bohužel babička zemřela v prosinci, na Silvestra, tatínek zemřel v březnu, dědeček zemřel v dubnu. A tak tyhle ty lidi, který jsem měla ráda jsem jejich vyprávění poslouchala, tak ty mě ze života odešly. To mě bylo strašně líto. Jako hodně jsem na ně vzpomínala i vzpomínám na ně, protože si i tu vůni ty babičky dovedu vybavit, jak byla vonavá, naškrobená, ona k porodu musela chodit velmi čistá, takže jí zůstala takový ten, ta její noblesa toho zaměstnání v těch škrobených věcech, které měla vyžehlený, vypraný, vybělený, nádherný a vonělo to. Ona do těch prádelníků dávala kdoule a ty kdoule to tak zvláštně vovoněly, že to bylo hrozně příjemný. Hrozně příjemný.
0: Evi, já nevím, co to je.
1: A tatínek zase ten vyprávěl o jiných věcech, třeba co zažil, jak studoval na reálce, jaký měli předměty. A to mě strašně bavilo, protože on uměl němčinu a esperanto. Takže jsem si řekla, tak to esperanto to mě taky naučí někdy. Nemůže, on zemřel brzo, takže k tomu nemohlo ani dojít.
0: Dobře. Evi, to je krásný obraz babičky porodní asistentky. To vyprávění muselo být vždycky plné emocí, radostí, určitě někdy i napětí. No jak jste mluvila o tom, že všichni tři vypravěči odešli poměrně rychle za sebou, tak každý dobrý vypravěč umí na chvíli zastavit čas, ale my ho zastavit nemůžeme, takže tak to bývá, ale věřím teda, že vám v životě předali mnoho a že si toho mnoho nesete. Děkuju, že jste nám o nich vyprávěla, vzpomínala spolu s námi v Noční lince.
1: Určitě mě toho dozdali tím vyprávěním, opravdu.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, budeme tady. Loučíme se.
1: Dobrou noc, paní Barboríková. A všem posluchačům přeju, ať se na zítra hezky vystěj, bude asi hezky, tak to bude fajn.
0: Dobře. V dnešní uspěchané době bývá obyčejný rozhovor někdy vzácností. Máte pocit, že si lidé povídají méně než dřív? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička. Plamen skončil 6 minut před půlnocí, já jsem se zapovídala teď mimo éter s panem Patrikem, který volal z Prahy. Zdravíme vás. Haló? Slyšíme se? Tak pane Patriku, to je sice hezké, že jsme si povídali mimo éter, ale měl jste počkat ještě do vysílání. Tak nevím, kde se stal nějaký technický problém, nicméně mám obsazenou dalších 5 linek, takže zvednu hned někoho dalšího a vy to zkuste prosím opětovně. Haló, krásný večer, tady je Jarka, noční linka.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Jaroslav Brno.
0: Pan Jaroslav. Pane Jaroslave, každá rodina má svého kronikáře, každá parta svého vypravěče. Kdo to byl u vás? Jaké příběhy vám nejvíce utkvěly v paměti? To je dnešní téma.
1: A učil se jiteru?
0: Ano.
1: Jo? Takže vás srdečně zdravím a všechny dobré lidičky z noční linky. No, já už jsem k tomuhle tématu se jednou zmínil o mé babičce, maminka táty, ta byla vyloženě zkovorozenou lidovou vypravičkou, ani si to uvědomovala. No, velice rád jsem naslouchal, když mi vyprávěla v té doby, kdy žili s dědečkem na Hájence za Otcovačicemi. Za Osvětimany na Uhersku, Radisku a ty různé příběhy z přírody a tak dále. A tehdy já jsem zapomněl dodat jednu takovou krásnou příhodu, záležitost, jak dědeček dotáhl na Hájenku domů tu zraněnou srnečku, tak oni měli tehdy krásného psa, irského setra, holka, jmenovala se Nela.
0: Ano?
1: Tak to mi vyprávěla, že byli velcí kamarádi. Jakože si spolu hráli potom, jo, jak srnečka už se dostávala z toho trochu a dávala se dokupy, tak že velice kamošili spolu. A já si to dovedu živě představit. Mám jak tu srnečku, tak tu fenku, tu Nelu, mám i na fotkách, víte? V albu. Mám takový album a tak mám i na fotkách, tak jsem si tohoto spíš dovedl představit. Jako, jste tam?
0: Ano, poslouchám a teda oceňuji, že máte taky památku v formě fotografie, no, protože to je cenné.
1: A teď jako z pozdější doby se zmíním ještě, mám hodně známých, ale kamarádů už méně. A jednu dobu jsem měl velice dobrého kamaráda jménem Oldřich. Už je nahoře v nebičku, tak ho tam zdravím. To byl bohem. Recesista, velký recesista, bohem. On byl, jak už jsem řekl, ode mě o 15-16 let starší, ale mně to vůbec nepřišlo, protože on byl takový velký kluk, podobně jako já. A my jsme si velice rozuměli.
0: Jaroslave, myslíte postavou nebo duchem?
1: Duchem. Mm-hmm. Celkově, ale tak, jak, myslíte, ten recesista, jo, bohem?
0: Ano.
1: Jo, tak jako duchem, ale řekl bych tak celkově, všeobecně, on byl krásně rozevlátý. On byl nádherně krásně rozevlátý a byla s ním sranda.
0: To je hezké slovo, no. Rozevlátý.
1: A tak my jsme si velice rozuměli. My jsme hrávali spolu šachy, pak ještě s dalšími kamarády, Mariášek v hospodě a tak dále. A my jsme, když taky jsme hráli, toho třeba i úvody, na dece jsme se dali na deku šachy a hráli jsme, pokud jsme teda nebyli ve vodě, tak jsme hráli šachy a klábosili jsem tam něco, řekli, ale takhle, chci říct tohle. No a i jako tak do přírody jsme někdy spolu chodívali. A jedno jsme měli společné, že jak on, tak já jsme necítili potřebu v té přírodě nějak moc povídat, vykládat a prostě mluvit. A tak, když jsme tak bloncali to přírodu a to, no tak já bych řekl, že jsme si mnohdy, že jsme si mnohé kolikrát řekli ve společné mlčení. A někdy jsme vedli takové hlubokomyslné debaty filozofické. Jedno to vám, já zkusím říct příklad. Tak jsme šli z lesa, z přírody a už jsme se blížili k civilizaci, k jeho domovu, k jeho domku. Měli jsme v plánu, tehdy se hrál hokej, takže se bym dělal na hokej mistrovství světa. No ale ještě jsme jako byli trochu v přírodě, ale už na dohled civilizace, domečky, a najednou on se zastavil, Olda, jo, a foukal vítr. Foukal velice silný vítr, mraky se honily a to. Najednou Olda se zastavil a povídal, ty Jaro, nevíš, odkud se ten vítr bere? Jako, kde, jak to vzniká? Odkud se to bere?
0: No.
1: No, tak já se hluboce zamyslel a řekl jsem mu to, tohle. No, víš, já myslím, že to je někde v Tramtárii, tam někde daleko v Tramtárii, taková nějaká fabrika zvláštní a když a prostě a oni, když lidi jako zlobí, když moc zlobí a to, tak oni se tam nakrpnou jako naštvo a pouští na nás ten vítr a ty oblaka a tak dál. Takže nějak se mu to tehda barvitě vysvětlil.
0: Mm-hmm. No, o Tramtárii a továrně na vítr. To je krásné, to má v sobě krásný humor i nadhled a člověk si hned představí, jak jste se spolu uměli povídat a zároveň se hrát se slovy a nápady. A také oceňuji, jak jste říkal, že jste spolu uměli mlčet, že jste si to řekli mnoho. To je taky umění a určitě to jde, jenom to chce už být na velmi vysoké úrovni třeba toho přátelství. Jaroslave, dívám se na čas, musíme končit. Já ale moc děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas a chuť a co říct k tématu, ano?
1: Přeji všem dobrou noc.
0: Mimochodem, nevím, milí posluchači, jestli se mnou budete souhlasit, ale podle mě i pan Jaroslav z Brna je dobrým vypravěčem. S ním se loučíme, vám posílám Abu a za chviličku bude Dalibor Janda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Přeji vám klidný noční čas, ať už jste doma v teple, na cestě nebo třeba jenom tak vzhůru a nasloucháte tichu kolem sebe. Noc má zvláštní atmosféru, zpomalí nás, se stiší a často přinese i vzpomínky, na které přes den zkrátka není čas. A právě dnes si povídáme o něčem velmi obyčejném a přitom důležitém, o lidském povídání. O rozhovorech, které nás provázejí životem, o lidech, kteří umí vyprávět, i o těch, se kterými někdy stačí jenom mlčet a přesto si rozumíme. Zůstaňte s námi i v této noční hodině, pokud máte chuť, a zavolejte nám nebo napište svůj příběh. Dnešní téma zní, o čem si nejraději povídáte a s kým, kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a zdravím do celého Česka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já se jdu podívat na web Noční linky. Tam napsal pan Michal. Nemám v okolí nikoho, s kým bych se mohl povídat o svých největších zájmech. Umělé jazyky, finanční nezávislost, někdy hodně specifická témata. Rád si ovšem povídám i o obyčejných občanských záležitostech. Zjistil jsem, že mě více naplňuje dopisování než živá setkání. Proto mi vyhovuje, že mám hodně přátel v zahraničí. Vyhýbám se ale tématům, která jsou mi vzdálená. Politika, náboženství, sport nebo technika a auta. Pokud druhý nezačne sám, neptám se ani na jeho školu nebo práci. Když jsem v cizině, nebylo mi to příjemné, jak se mě takřka neznámí lidé ptali na rodinný stav nebo výši příjmu. Je to jejich kulturním zvykem, nemysleli to špatně, ale mě to nebylo příjemné. V poslední době jsem si také začal hodně povídat s umělou inteligencí. Té svěřím i osobní problémy, které bych kamarádům neříkal. To napsal Michal Sedlák na web Noční linky. No Michale, děkuju, že jste to teda zmínil tak otevřeně. Umělá inteligence může být užitečný nástroj pro přemýšlení, psaní, ale nenahrazuje ty skutečné lidské vztahy, které mají hloubku a vzájemnost, tak raději zavolejte třeba nám někdy do Noční linky, nemusíte jenom psát. Zdravím paní Ludmilku z Brna, která na vás naváže. Co na to říkáte, paní Ludmilko, když se někdo cítí tak osamoceně?
1: No to jsem teda překvapená, že zrovna pan Michal se cítí takhle osamoceně, no, když má tolik přátel.
0: Tak, co to chce? Možná to chce se víc rozhlednout kolem sebe a dát nějakým třeba vztahům šanci, anebo, jak říkám, ozvat se klidně do Noční linky. Tak jak se vystavíte k tématu? Povídejte.
1: Já vám budu vykládat o mojí babičce, která se dožila 84 roků. A ona byla vdaná, žila v protektorátě, jako ve Znojmě, a měla za muže, a on byl Němec. Měli spolu tři děti a ona mě vždycky vykládala, a proč jako bydlela potom s náma u nás tady v Brně. Ona byla nemocná, ona, protože on byl Němec a byl financ. A já nevím, proč ona říkala, že ho zavřeli, že si jako tam byly hranice někde a chodili tam pašeráci nebo něco. A jestli on někoho udál, tak oni ho zavřeli a byl zavřený v Olomouci a tam odsud utekl a potom utekl do Rakouska a žil v Rakousku. A oni na to přišli, ona mě vykládala. A oni na to přišli a chtěli, aby ta babička šla na odsud s těma dětskama, s mou mamkou, a ještě měla dva bratry, mamka. No ale

0: Ona říkala, že je Češka a tak tady zůstala. A vykládala mě, jak sloužila, vždycky, když jsme tam jeli, ona tam měla potom rodinu, se jmenovalo Žaletice, a ona tam měla rodinu a vždycky jsme ji tam vezli a ona říkala, tady jsem u těch sloužila, tady jsem u těch sloužila. A vykládala mi, jak za války byly nálety a ona třeba šla z té služby, to byla jiná vesnice, a 3 kilometry šla pěšky a jak se musela schovávat v tom, ve struze. Tak to mě strašně zajímalo. A ona se teda nevdala a potom teda se odstěhovala za dama a dožila si teda 84 roku. A potom, když se otevřely hranice, tak my jsme prvně jeli do Rakouska a hledali jsme tu rodinu, kde on jako utekl tam a tam žil, ale on se dožil, já jsem 52. ročník a on asi jak utíkal z toho Olomouce, tak se nachladilo a tak dostal zápal plic a tak on se dožil, jako když jsem měla rok, myslím, ale nikdy mě neviděl. A tak jsme potom hledali La Andetail, jsme hledali hrob a potom teda ta mamka našla nějakou sestřenicu a ta nás tam teda zavedla. Takže to jsem já prožívala. A potom teda jsem ještě jeden případ. Já jsem měla tatínka, který se dožil 87. byl 26. ročník a ten nám zase vykládal, i když byla válka a jak přišli Rusi a oni museli chodit, to byl ujezd u Brna, a oni chodili zákopy kopat. Jako mladí kluci, tak to taky vykládal. Potom byl montér zahraniční a jezdil do ciziny. A dvakrát byl v Brazílii, jednou byl 3 měsíce a jednou byl 5 roku. A tam nám vykládá třeba, co zažil. Byl přímo v Rio de Janeiro a říkal, a byl tam zrovna, když tam byly ty karnevaly. A říkal, že teda by tam nechtěl žít vůbec, protože tam jsou tak životní rozdíly. On říkal, že ti černoši, že to je, že oni by mohli dělat, ale oni nechcou. Oni radši budou tancovat pod mostem a stávat pod mostem a v těch papírových domech, co oni si postaví. A nikdy dělat nebudu. Jako někteří. A on dělal ve fabrice, kteří vlastnili Itali. A ti Itali říkali, a to bylo zrovna, když byli ti Rusi, přišli v 68. a on, to bylo v 70. roku, 72. A tak tam byl. A že nás tam pozve celou rodinu a že aby jsme tam zůstali. A on říká, že by tam nebyla nic za nic, protože oni, Copacabana, zažil jako tu pláž, teď ten velký stadion Maracana, tam byl. Tak to jsem já úplně políkala.
1: To věřím. Ludmilko, no jak jste povídala o té své babičce, tak příběhy z doby protektorátu v sobě nesou vždycky složité lidské osudy, tak to ve mě třeba zajímalo úplně detailně. A vůbec, já myslím, že vy jste taky dobrá vypravěčka. Dneska se to podle mě hemží samými dobrými vypravěči.
0: To vám teda řeknu, že já jsem taková výpravěčka, že maminku jsem měla 8 roků v domově důchodců, protože jsem se nemohla o ní já starat sama, protože já mám postižení páteř, takže brala jsem si ji vždycky Vánoce a to, ale dokud ještě ona měla ten rozum trošku v pořádku. A já jsem tam dvakrát týdně za něho chodila a chodila jsem i v sobotu v neděli. A můžu vám říct, že my jsme seděli třeba v té místnosti, kde se tam scházeli ti lidi a oni si k nám chodili sedat. A pořád mě zdravili a chtěli kontakt, tak na mě se tam navázalo ale 6 lidí a že mámka mě říká, vypuslechete, já nevím, teda jestli chodí za mnou, nebo jestli chodí za těma lidima. Já říkám, mami, je to blbě odhánět, a ono tam přijde sedla si tam a já říkám, co chcete kafe, mama koupit kafe? A ono, že jo. A takhle já jsem tam prožívala 8 roků s ňou. A potom jsem si ji teda nemohla brát, protože ona byla dementní a když jsem si ji vzala, tak ona nevěděla, kde je a pořád mě říkala v noci. Já jsem se vůbec nevyspala. Já chci jít dom, já tady nebudu. A chodila mě po bytě. Mm-hmm. Takže pak už mě ty sestřičky říkali, neberte si ju, protože ona potom na to voláš. No ano. A tak ti lidi tak dobře. Se na mě navázali.
1: Ludmilko, děkujeme. Teď je čas se rozloučit, ale já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala. Děkujeme za každé slovo a za vaše milé sdílení a vzpomínky na všechny, o kterých jste hovořila.
0: Jo, ještě prosím vás, bych já chtěla pozdravit pana Olina, protože ten pan Olin, toho já strašně ráda poslouchám taky.
1: To je dobře. Poslouchejte dál. Teď jo? Písničko od Michala Tučného. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnešní noc věnujeme slovům, vzpomínkám a příběhům. Zajímá nás, s kým jste si nejraději povídali a kdo vás dokázal nejvíce zaujmout. Teď zpívá Michal Tučný.

0: aktuální čas 27 minut po půlnoci. Když někdo umí vyprávět, čas utíká mnohem rychleji. Kdo ve vašem životě dokázal zaujmout každým příběhem? Na to se vás ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Připomenu přesné téma, o čem si nejraději povídáte a s kým a kdo byl nejlepším vypravěčem. To je téma i pro paní... No, teď Marie. Mi to vypadlo. Marie, zdravíme vás moc. Odkud voláte?
1: Ze Sokolovska.
0: Přejeme krásnou noc. A co máte na srdci, co máte?
1: No, vyprávění, kdo nejvíc vyprávěl. Už jako malá holka, dneska už jsem taky stará bába, ale jako malá holka jsme chodívali s maminkou na draní peř, to se tak chodívalo. Když se dralo peří v rodinách, tak vždycky se sešli u jednoho, pak příště u druhých. Takže tam se vyprávělo. A nejraději jsem chodila k jedný starý paní, jsme říkali babička Pokorná, ona tehda už byla stará přes 80 let, já byla malá holčička, já jsem možná ještě ani nechodila do školy a strašně ráda jsem poslouchala její vyprávění a tak jsem chodila i k ní, i když se nedrala, protože ona vždycky vyprávěla, jak se žilo, když ona byla mladá, jaká byla móda, že se nosili jenom dlouhý sukně, že chodili do řeky koupat jenom v sukních, že se nemohli slíkat. Že když si poprvé vzali jako dlouhé kalhoty místo sukně, tak byli kamenovaní. A takový ty příběhy, jak se seznámila se svým tehdy ještě nastávajícím mužem, on byl pekař a ona ho v noci šmírovala oknem do sklepení, kde měli pekárnu. Takový krásný příběhy vyprávěla a to jsem tak ráda poslouchala. A dále, pak tam byly u nás dvě staré dámy, které byly kdysi, vyprávěly společnící hraběnce zámec, nebo hraběnka to byla, nebo zámecká paní na Kynžvartě. A oni jeli společnici, tak taky vyprávěli o tom, jak se žilo, co prožívali, jak jezdili i na lov a takový ty příběhy. A měli plné skříně knížek. Já jsem si tam, to už jsem byla starší, to už bylo možná 8-10 let, tak jsem si tam ty knížky od nich poučila. No, tenkrát jsem neviděla, že to je samá modrá a červená knihovna. Ale byly v tom pěkný příběhy. A vyprávěli, jak se žilo. To bylo jak v pohádce to vyprávění. Já jsem ani nepotřebovala v té době mít moc kamarádek, protože mi stačilo to vyprávění, z toho jsem žila. To už dneska není, že by si někdo takhle vzpomínal a vyprávěl.
0: Víte, co je úžasné? Vy říkáte, že jste z toho žila, ale vy z toho vlastně stále žijete.
1: Možná, že jo. Ale i to mělo nějakou chybu, to třeba to čtení té červené knihovny, že jsem si opravdu myslela, že život je takový, jak v těch románech.
0: Růžový.
1: Jsem to spálila.
0: No, tak myslím, že to známe všichni. To je krásné. Já teď přemýšlím, jak bych to přirovnala, k čemu bych to přirovnala, jak se dřív dralo to peří. Jako v dnešní době, kdy se taky lidé schází na tu stejnou aktivitu
1: v celém
0: Česku, ale nic mě nenapadá.
1: Protože to se muselo mluvit pomalu a potichoučku, aby se moc nefoukalo, aby to nelítalo peří. Takže to byla taková zvláštní atmosféra u toho draní.
0: Ano.
1: Ano, jste tam?
0: Ano, posloucháme, reagujeme. No, ano, to bylo setkání sousedů, rodin, kde se nejenom pracovalo, ale hlavně právě povídalo, sdíleli se životní zkušenosti a ta doba byla na toto naprosto výjimečná. A chodili jste, prosím, vždycky k někomu, nebo se chodívalo k vám? Kde se dralo to peří?
1: Někdy u nás, někdy u sousedů, někdy u té paní. Jak kdo měl nastřádaný peří, protože se škubalíte husy, nechalo se to peří vysušit, že jo, A potom, když už ho bylo dost, aby se z toho potom mohlo udělat nějaká ta, jak říkali, duchna nebo ty polštáře, to byly tenkrát ty polštáře velikánský, tak pak se dralo, aby se to dralo najednou. Ono se to dralo třeba v té rodině několik dní, než se to udralo, podle toho, kolik nás tam taky bylo. Protože aby se tam z jedné husy drálo, to se nevyplatilo už jenom potom toho prachu, co všude bylo. Takže třeba za 3-4 roky se drálo zase u té stejné paní. Jo, mezi tím se to střídalo po vsi, kde kdo jak potřeboval.
0: Víte, co napadlo mě? Třeba zabíjačka, to se stále ještě dělá i u nás běžně, takže možná, že to je jedna z takových těch věcí, která zůstala, kdy se ti lidé sejdou a pracují a u toho povídají. Tak děkujeme i vám za milé povídání. Přejeme krásnou noc.
1: Zdravím všechny, mějte se hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou rozhovory, na které zapomeneme, potom jsou takové, které nás provázejí celým životem. O těch druhých si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Do celého Česka vysíláme ze Zlína. Zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Někdy je největším darem člověk, který si na nás udělá čas a naslouchá nám. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Dnešní téma zní, o čem a s kým si nejraději povídáte, kdo byl vaším nejlepším vypravěčem v životě. Pan Robert z Olomouce je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer. U mě to bylo asi takhle, nejradši jsem měl manželku, protože ona byla moc prima, už 3 roky není. Nejvíc mě bavilo, když jsme spolu hráli čvobrda, to bylo moc prima, protože byla sranda. No a pak jsem měl, pardon, vy jste se chtěla něco zeptat.
0: V pořádku, povídejte zatím vy.
1: Jo, no a pak... Toho si moc vážím, tak byl děda, protože my jsme spolu spravovali auták, jako brácha tam byla i já. On jezdil na technickou, děda teda už není od 98. roku. A mě vždycky bavilo, když jsme spravovali to auto, tak jsem mu podával nářadě. On řekl, teď mě podeš, roubovák, teď pilník, jo. Teď 19. klíče, to byla golasada, tak jsem se musel podívat, kde je 19. hoře, ne?
0: No, dobře, tak. Takže to byly takové pracovní rozhovory, ano, proč ne?
1: Přesně tak, no.
0: Je teď někdo, koho velmi rád posloucháte, na koho si vždycky najdete čas a nahrazuje vám třeba ty, kteří už odešli?
1: Tak mám kamarádku do spody, pod kterým má paní, evidentně si rozumím, dělá hostinskou. Jmenovat ho nebudu, protože nevím, jestli by s tím souhlasila, to asi ne, no a to je jedno. Jako moc prima holka. No a jinak potom, až budeme mimo éter, tak vám tam nechám pro paní Ludmilu svoje číslo a teďka to nejde, protože to je zneužitelné.
0: No. Dobře. Řekněte, jak vypadal večer u vás doma, když jste byl dítětem? Bylo to tak, jak jste... poslouchal předešlé posluchače, že se neustále vyprávělo u nějakých společných aktivit nebo při nějaké práci, když teda nemluvíme zrovna o té opravě auta. Bylo to tak?
1: No, to bylo různý, ale na koho moc rád vzpomínám, tak je babička z Bratrušova a ona vždycky nám četla pohádky z bráchu a to bylo moc prima, jo, nebo když, ona tam měla i před domem takovou zahrádku a tam byla cibule, česnek a podobně. Takže to bylo moc prima a pamatuju si takový, ještě tam byly takový ty starý kamna, než myslím, že to pamatuje, to se topilo dřevem.
0: Myslíte normálně kachlové kamna?
1: Ne kachlové kamna, kovovy byly, ale topilo se v tím dřevem. Mm-hmm.
0: No, no, jasně, kamna.
1: A to bylo moc prima, že tam byla i taková troba. A když se šlo do lesa, tak se nazbírali třeba jahody, maliny, jelány, borůvky a podobně. A pak se udělali koláče, no to bylo vynikající. To bych snědla i s tím talířem, jak to bylo dobrý.
0: Aha.
1: No. A nebo se udělal třeba na houby, tak se udělal houbové guláš, smaženice a podobně, to taky nebylo špatný.
0: Dobře. Roberte, a vy sám jste ten, kdo často baví společnost nebo bavil společnost, kdo často začíná různá témata. Myslíte, že jste dobrým vypravěčem?
1: Jak kdy spíš se učím teďka pozorně naslouchat holce, protože to je umění a zjistil jsem, že třeba ta kamarádka si váží toho, že umím naslouchat, protože někteří chlapi jsou takový, že když vidí šikovný děvče, tak se na něj lepí, aniž by se ptali, jestli můžu. A já se vždycky zeptám děvče, můžu tě pohladit, když řekne ne, teď nemám čas, nebo já nic a počítám, nebo něco, to respektuju.
0: Fajn. Roberte, děkujeme za to, že jste se na nás udělal čas, že nás posloucháte i že se aktivně zapojujete. Teď si dáme písničku od Pavla Bobka a teda zrovna se jmenuje tematicky Drž se zpátky, chlapče můj. Tak jo, mějte se dobře,
1: zavolejte zase. Dobře, ale ještě dám to číslo, jo, prosím. Vol.
0: Ano, tak klidně vydržte mimo éter, můžeme si dopovídat. A já tady zopakuju teď telefon a také téma. O čem si nejraději povídáte a s kým? Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? No a teď to číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké povídání vám dnes nejvíc chybí? Kdybyste si mohli na hodinu popovídat s někým, kdo už není mezi námi, kdo by to byl? I o tom můžete vyprávět v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která nese téma O čem si nejraději povídáte a s kým? Nebo povídali? Kdo byl nejlepším vypravěčem? Vítám pana Aleše ze Znojma, je to tak?
1: Buenas noches.
0: No, to jsme si na vás, milí posluchači, připravili, my jsme teď probírali mimo éter, jak je nejlepší pozdravit. Krásnou noc, dobré ráno nebo krásný večer. Tak mě pan Aleš poučil, že ve Španělsku na to mají vlastní výraz. To znamená, že si takhle, když se hodně setmí, tak můžete říct. Zkuste to ještě zopakovat?
1: Oni právě mají ve Španělsku, že když se ráno zbudí, tak do oběda se říká buenas tardes, po obědě už je to buenas dias a večer, když se setmí, tak se zdraví buenas noches. A mně právě je takový divný, tady říkáš jako dobrý večer, protože už není večer a já jsem zvyklý od malička, když se řekl dobrou noc, tak jsem dal mamince pusu a šel jsem spát, no. A tak já teďka, ne, že bych neměl Kubu dát pusu, to ne, ale jakože mě blbý, jako říct dobrou noc, jo, to je divný.
0: Tak buenas noches, děkujeme teda za poučku. A já myslím, že vy asi budete rád vyprávět, rád povídat. I vy sám, ale budete povídat o tom, kdo byl pro vás tím dobrým vypravěčem.
1: A můj dobrým vypravěčem, abych pravo řekl, já jsem možná trošku takový sobecký, že já si myslím, že já mám penzion a mám vinný sklep a já rád povídám sám. A já rád mluvím pro hosty, mluvím o víně, mluvím, jak to vzniklo, jakou to má chuť, jakou to má vůni a co by měli a co by neměli. A to je úplně to pro mě úplně to nejlepší a mě to baví a mě to chutná a dělá mi to dobře. Je pravda, že trošku někdy si vymýšlím, aby ti lidi byli spokojení.
0: Ale já myslím, že to dělá každý vypravěč. Já jsem kdysi dělala rozhovor s Miroslavem Donutilem a ten říkal, že je taková poučka, že všechny příhody, které se stanou jeho kamarádům, tak on si musí dát do formy já a vypráví.
1: Jo, je to přesně tak. A já bych ještě chtěl, já vím, že teďka budu něčem jiným, ale já obdivuji vás, všechny, co tam jste, že vy opravdu zvládáte ty téma. Někdy jsou ty téma strašně těžký, a vy dokážete se s těma lidma vyrovnat, dokážete s nima mluvit, dokážete se s nima vcítit do nich. Jo, to je úplně se jich vydivím, jo, že takhle to znádáte. Ale já tam nechci mluvit jako takhle vážně, ale takže já mám třeba lidi ve sklepě a teďka se s nima bavím a teďka dělám různý soutěže a vymýšlím si a je to baví a někdy si s nich dělám trošku legraci a oni to žerou. No, takhle to já mám rád, no, to je marný. A jsem už trošku starší člověk, no, asi cítíte ve hlase, že jsem starší člověk. A tak,
0: tak
1: no.
0: Vy hlavně, tak to mám rád. Jestli teda máte ten sklípek, tak vám se to hezky vypráví právě po tom vínečku, že?
1: Jo, jasně, jo, samozřejmě. A někteří lidi mě žerou, jsou samozřejmě lidé, kteří jsou moc namyšlení a myslí si, že jsou nejchytřejší, ale potom zjistí, že každý víno je jiné, každá chuť je jiná a dá se o tom opravdu mluvit hodně dlouho, no. Jsou sladká, suchá vína, možná teďka mluvím trošku tak, já se přiznám, já poprvé takhle mluvím do rozhlasu, no, trošku trému, tak se obouvám.
0: Tak já myslím, že zatím je to premiéra úspěšná. No a vy teda vyprávíte o té samotné práci ve vinohradu, příběhy, které se vážou třeba k jednotlivým ročníkům a podobně, jo? Rozumím tomu dobře?
1: Jo, samozřejmě. Je to zajímavé, že u nás je to víno takový, že každý ročník má jinou chuť. Někdy je takové počasí, někdy onaké, někdy je větší teplo, někdy je vlhko, někdy je sucho a to víno je pokaždý jinačí. Takže u nás je takový pestřejší. Já jsem třeba, já rád cestuji po světě, přiznávám si, rysy machromat, ale párkrát jsem byl ve světě a byl jsem v nějakých vinařstvích a zeptal jsem se, a letošní víno je takové a před dvouma rokama bylo jaké? A oni mě vůbec nechápali, protože říkali, my tady máme každý rok úplně to stejný. Teď každý rok, jestli to bylo v Kalifornii, nebo teďka jsem byl v Novém Zélandu, oni říkají, my máme každý rok úplně stejné, ale u nás to neplatí. U nás se rozděluje víno ten rok byl jinačí, ten by, rok byl víc cukru, tam bylo víc kyselinek, takže si zase myslím, že u nás je ta pestrost těch vín zase mnohem lepší. A teďka jsme přešli úplně na jiný téma. Vy jste se asi chtěla bavit o vyprávěčích a přitom my se zabavíme o víně. Takže trošku jsem vás zlomil na svoje milované téma. To vadí?
0: No, je to totiž i moje oblíbené téma, takže no, wow. Nebylo potřeba mě tolik lámat.
1: To je škoda, že tady nemůžu říct, kde jsem, jaký penzion, že bychom se přivítali a že bych vás nabídl svoje vína, že bych vás pozval k sobě. To je škoda, protože to by byla nekalá reklama.
0: Máte pravdu. Nicméně teda, Aleši, náš čas se chýlí ke konci, tak zkuste říct stručně, prosím, kdo byl pro vás nejlepším vypravěčem vašeho života.
1: Mojím nejlepším vypravěčem byla moje máma. To byla moje máma, když jsme večer jsme si lehli na zem, když se začalo zpívat, lehli jsme si na zem, jeden brácha sice dal na stůl, druhý ležel třeba na gauči, já jsem seděl u kamnech na zemi a moje mamka vždycky vykládala, jak to bylo ve válce, jak to bylo, jak obchodovali, jak prodávala, jak dostávali různý takový ty body, aby si kupovali jídlo, mlíko, maso. A to nám vykládala, já nevím, snad každý druhý den. A vždycky, mami, prosím tě, povídej nám, jak to bylo ve vás. A aby se ušetřila elektřina, tak jsme v tom šeru leželi, jak jsem říkal, někdo na stole, někdo na zemi, někdo u kamen, ve tmě, aby se ušetřilo. To v dnešní době lidi nechápou, já už jsem starší pán totiž. A my jsme poslouchali moji mámu, jak vykládala, jak to bylo ve válce.
0: Ale vy teda, Aleši, zníte mladěj asi, než kolik vám je. Protože jestli vám byla maminka schopna vyprávět tyto zážitky, čili už také musela být starší, když prožívala, předpokládám, alespoň ty poslední válečná léta, tak to jsou příběhy opravdu cené, opravdu důležité. A víte co, kdyby teda to šlo, tak já bych klidně přijela k vám do Vinohradu a kdyby to šlo, tak vy jste mohl přijet zase do Zlína a můžu pozvat taky všechny ostatní posluchače na příběhy našich sousedů. Post Bellum pořádá tady v pondělí, teda pod mou taktovkou tady závěrečnou prezentaci, kde budou děti právě příběhy, o kterých vy mluvíte z dob například válečných vyprávět, takže proto v krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně víc najdete na internetu. No, hezky se nám to poslouchalo, ještě bychom poslouchali dál, ale dívám se na čas a už nám ho moc nezbývá. Aleši, budeme muset končit, budeme uzavírat úplně celou noční linku.
1: Takže já už teďka můžu říct dobrou noc a dej se, už je mi hodně přes 60, jako v pohodě.
0: Vidíte, tak to bych neřekla. Opatrujte se, krásnou noc.
1: A teďka konečně můžu říct dobrou noc.
0: No, krásné sny. A já jsem se zrovna naučila to o buenos noches, no, tak fajn.
1: Buenos noches, señora, buenos noches.
0: To byl pan Aleš, který volal ze Znojemska a na mě tedy je, abychom se rozloučili. Děkujeme za vaše telefonáty a příběhy o obyčejném lidském povídání, vzpomínání, o setkáních, která mají v životě svoje místo. Přejeme klidnou noc, hezké sny a povídejte si dál. Je to důležité. Nenechte tyhle obyčejné rozhovory mizet z vašich dní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Loučí se Jarka Barboříková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte.
2: Pardon, jde mi další host.
3: Tak mě tady máš.
1: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
3: Co je dneska v televize?
1: No, veselohra.
3: Veselohra?
1: Ty jsi chtěl něco jiného?
3: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
1: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
3: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
1: Nebuď tak nafrněnej.
3: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
1: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
3: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to nevšel.
1: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
3: No počkej. Teď to včera ještě šlo?
1: No včera, teď to nejde.
3: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
1: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Hele, poslouchej. Hele, taky tam dávaj

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy jsi se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Dej číslo, co? Jak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladiské neskušenosti.
4: Slavíčku, můj ptáčátko, moje... Moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvil. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla se mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si je doma roztoukal klíkem a drobil si je do kafe.
3: Musí a likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
5: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
3: Ano.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To jsem navěděl.
4: Co chceš dělat, droha?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
3: Ty můj.
4: To je, když mi sebe krajta ty grovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
3: Ach ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu boh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když želili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli proto jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě.

se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzny a viděla tam prostě na obrazovkách různé soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenovali, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910 a sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlek celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát v páře a pára jde oknem ven.

0: Yes.
1: Tak teď bychom třeba mohli...
2: Za Gustou.
1: Tam? Prosím?
2: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
4: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkým a říkal jsem, hele, kdybychom udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. On pan, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Pan, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že bylo, já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem ostudu. Já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
5: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
6: Ona je taky blbost neplnit plán. Prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No a je to. Maďono má, kraj tiše sní.
7: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
6: Půl hodinka
0: nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá, podle toho, jak se srdci zdá.
8: No, co už je.

0: srdce mne jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchývá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježíš Maria, sukně.
0: Sundáme to, děcko, tím dál.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak to byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková, to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbytá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady, děvčata, no to je, no to je, to já tam ten napratová, no to, já měl tady takový veliký a tajle, a ta, a on je podá, a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, ne, to jsou kouzelný věci, nebo všakně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tajle, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? A nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Já nevím, ovšem vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, bará. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná otlučená kukačka, ty do ní takhle strkají klackem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku, já jak živá, kuku. Teď najviště vyleze siránu
6: Má takový ratěfák z umělý hmoty, tadyhle. A manželky, hele, táto, si rádo. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto! Táto, si ráno. Si ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, dělej, co chceš. S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
5: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
6: Ty ten si rád jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a měl. Teď ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště. Jak to dopadne? Jak to? Ne, já nechci, aby umřel. Ne.
3: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona, pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli a neb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, no Vašto ještě, to byly režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to, ten celek a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
3: Ano, ano, jak se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Alebo ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli, Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To, tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech to byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady, že se objevují. Já tam, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 léta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život, no.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastavovali ty lidi. A já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval. No tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný. A tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Ty máš klukovou košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi si ji vzal.
3: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezrušuje.
4: Jiný chodíš taky do divadla a nedělaj z toho takovejhle problém.
3: No jo, nedělaj problém, víš. To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
4: Zapni mi to.
3: No já to zapnu. Počkej, nehej.
4: Já čekám, pojď. Zeleně. No. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že, protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: Nejlepší forky teď, když je čtvrtá osoba. Ježiši. Na to já mám tak...
3: No, podívej se, já už toho mám, dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Paniku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Karinku, teď je pár hodin. Podívej se, vám se prášek.
3: Prášek?
4: No jo, to
3: na co to je?
4: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
5: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
5: Tak dost, jo?
4: No.
5: Klid, do fabrikace a 10, no, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
4: Ano.
5: Podívej se. Pojď sebou.
4: Já jsem.
5: Tady je skoro.
4: Jo. Ano.
5: 8, rozumíš?
4: Ne, počkej.
5: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Tady, podívej se, já jsem hotová, vy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
4: Ne, co?
3: Jsem ti říkal, že jsi asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: Jo, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou
3: ti napřed. Já nevím, proč mám všechny kapří děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Hele.
3: Co?
4: To
3: tady v žádným případě, miláčku.
4: Tak, Kajíšku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýbac máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
5: No jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
5: No to bych je... To bych
4: do ruky.
5: No to bych je v ty ruce musel mít.
4: Tak si si jistý ruky da, někam jinam.
5: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď
4: to
5: tak laskavá, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju
5: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co se děje?
4: Je sem, no, je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
5: V půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
5: Jo,
4: no jistě,
5: tak vidíš.
4: Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
5: Ježiši Kristi.
4: Co?
5: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
5: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.